0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku Aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v 2:30 a najednou vám koukám, je 9:30.

0: že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Včera neděle byla, napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý, a nahodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel

Got. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

Encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše. Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
2: Jde na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
1: Se podívej na tričko.
2: Jo, takhle ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
1: Ne, ale tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
2: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
1: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
0: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtělo by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený Špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím vás,
3: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme, samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová,
2: no,
4: prosím vás.
2: No,
4: tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No.
3: Dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, no, to je rozhodně. My jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
2: rodina. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: Vy byste nechtěli, aby jsme tam byli namačkaný jako v Ratejně, víte, co nás to stálo peněz.
2: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se, vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, ty tolik peněz jsme dali z vlastní kapsy.
6: Jsme to taky platili.
2: No počkejte, pane Homolka, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti.
6: No,
2: my právě máme taky takový dítě,
3: vás, tak si to s náma vyměňte.
4: Buďte uznalí.
6: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: No,
6: odpověste mi.
2: Jo, ale tady s Bohuškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no.
6: Obě jsou. No, děti, předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
7: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych jel. Na jich.
8: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
7: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
4: Ježišmarja, pojďte takhle, mluvit k věci.
6: Takhle okolo rybníku. To je taková krása vám, když jsem viděl ten opar na tím ráno.
3: Opar,
6: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
7: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
7: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
3: Ale
7: pro mě. Znáte Třeboňský rybník?
3: Ne, taky neznám, no, tam jezdíme.
7: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásné.
2: No to, kde mám tam ten bezdrev, že?
7: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakuklacenou
2: zemi. Já jsem
7: on každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jak jakoli trouba. Ale helejte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, ale tady byste s náma chtěli měnit kvartíry, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
6: To je pravda.
2: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
2: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
2: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím, děti teď už nevím.
5: Já si toho přece
2: píšu. Ale přece vím o kolik snad tyhle věci si
6: pamatuju. Ale to jadok se nehádejte.
2: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
6: No ale prosím vás, vy svěme ty dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
2: 4 hodiny, já vím, že to
4: nebo. Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete tam.
4: Ale no tak řeknu jasně.
2: Nevykládejte mi nesmysly, porazte. Žádnou svatební cestu neměli. Dokonce to.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jen v téhle ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
10: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíral, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na jižní Moravu vlíct do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
10: Jo, tak, no jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře někde na Bali.
10: Hezky. A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
10: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo, jo, jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě no. A pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
10: Ano.
0: Že jo, no.
10: A byla tam Naděja, jaký jsou
0: ty,
10: pán Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku.
10: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, jo. Dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo jo. Tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
10: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky. Jo, to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Ale ještě Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení homolkovými a tobolkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900, náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
4: Hezký, mládí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
3: Přesně tak. No a co nás čeká teď v Humoriádě? Výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
3: Dobře,
4: děkujem, David, dobrý
3: děkujeme
4: den.
3: Za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam?
6: Dobrý den.
4: Zdravíme, dobrý
6: tam
4: den.
6: Zdravník vás oba zdraví, pánové, a přeju s tím mladíkem Bčko.
3: Dobře.
6: To bylo nějaký dětko.
3: Ano, ano, poslouchají všechny generace, děkujeme za to. Kdo tam je teď?
7: Tady pejskař ze Dvora Králové.
4: Dobrý den.
7: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
3: Ano.
7: A dáme si Cizleroviny.
3: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
8: Jirka Kladno, dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Já bych prosil Homolkovi.
3: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude? Ačko
9: nebo Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenická. Přál bych si Bčko, děkuji.
4: Děkujeme taky.
3: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
10: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu se líbí za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pán babice, kde máte tu holku? Ona, pá, už tady je připravená, ujo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bezklepně takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona, páte nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožér je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smíjakům. No, Jakubisko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem se dal na koně, tak jsem říkal, čo se nožere, čo se nožere, čo se nožere, čo se nožere, čo se nožere, čo se, teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej, jo, Čech, a pojedu domů. sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil, já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malý český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali oň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, pak jsem řekl, babice, to je čo? Ona pala, no to je takový pohunek, on tam pomáhá z Bramborava. Já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
3: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
4: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
3: Jsi hrál ano, prince.
4: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
3: Punčošky.
4: Připadal jsem se jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
3: Kdy dělal Libušku?
4: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
3: Tak jako... je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom.

0: postavíš opačně proti směru.
1: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně.
0: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
1: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě vyšvihneš samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou inteligencí, tak. Ano.
0: A to ale jsi dělal teda na něčí ruce. Jako
1: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako nevenčit ty haflinky, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná, ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni. A to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla. Takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
0: To je kompozice.
1: To je kompostzice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jako vzpomínku
0: jako
1: na to.
0: Jako Pilarová na hnoji.
1: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
0: Vážení, čím budeme pokračovat, tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, ačko, co bys dal proti, jako variantu B.
1: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těch dvou pánů, to může být hezký.
0: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Přeji vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bečko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Děkuji.
1: Komu ten následující?
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel ano. Tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším. Až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne.
5: Dobře.
1: Ne, v hlavě to musíš do úst.
3: Jo, to ano. To je...
5: Ano, do úst.
1: Ano.
5: A nebo potom zapít pivem.
1: Jo,
5: dobrá chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá?
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím, pěkně.
1: Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem sem jel, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď jsi urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No to je pravda, lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně, jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano, dalo by se říci, no, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano, člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl berán.
7: A přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano, a nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobila až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit, jo? No jistě.
8: Jak by znělo takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi, velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy, ano, některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu A tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdyby čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je
9: tam pak hodí nějaký ten regionální
3: ano,
9: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce, nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říká, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence, tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
9: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
3: No tak takhle tady vidíš,
9: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
3: jo, vlastně to, ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
9: A
3: jako...
9: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
9: Jako co se ti nedaří? V kuchyni no, já na zahradě,
3: no, v kuchyni na zahradě.
9: Já prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo, to, ne, to já si zase jako,
9: ale zase,
3: já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
9: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
9: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor. Máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková filmového historického kalendáře, ano. Tak oddecha nového, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
9: Takže třeba s paní Rosoukovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Hmm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

ty ses ptala, co bude dál. Co pod ní?

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčela

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže...

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou. My negrillujeme, my zásadně negrillujeme. My chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grilujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: Hezký víkend.
3: Taky,
1: u grilování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Blanka.
3: Dobrý
4: já
3: den.
4: Dávám Aleku.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkujeme, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doň vepřoň.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba, je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svině dcera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tvoří pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba, je zvyklý nažrat se do němoty. No,
8: není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
8: Plešoune, lisenko. Alebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím?
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme... No. Má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až. Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano,
8: to
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: Tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloize, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: Ha. To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
7: Ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
8: Jo.
7: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
8: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím. Když ho pán Bůh dělal, neměl den.
7: To nemůžu říct, to bych lhal. Pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden. To se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odchyl jako proti standardu.
8: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
7: Ano.
8: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky. Máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
7: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
8: A na ty?
7: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
3: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papeštější než papež, řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
3: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
3: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo. Pokud je to zjeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
3: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
3: Že by někdo vyložený něco takového udělal, ví, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
3: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
1: všichni... Pokud je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. A nejtěžší, že je v první řadě.
3: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
3: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního tobogánu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
3: Já myslím, že
1: on vždycky stál, pamatuješ si to?
3: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on to ještě opřel se tak
3: ano,
1: jednou rukou.
3: On měl tak jako
1: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
3: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypad text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky než je tedy rozhlasový kolegové, bývalí moderátoři.
3: To je pravda.
1: Když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, malý kotě mám rád, a tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně ovrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte se na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pardubickou explozi by podle ministra průmyslu bylo nejlepší prodat ještě letos. Nový přístroj umožňuje chirurgům Frýdecko-Místecké nemocnice šetrnější operace rakoviny prsu. V Opavě se bude hlasovat o investicích ve městě. Čekáme přehánky a ochlazení, přes den bude maximálně 19 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos anebo v příštím roce. V diskuzním pořadu poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin a plastické trhaviny Semtex ale zatím rozhodnuto není. Stát vlastní pardubickou Explosii od roku 2002, koupil ji tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je aktuálně podle Havlíčka zhruba 6. Jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Za Explosii by stát mohl získat až 17 miliard korun.
2: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou a stát se jim těžko bude schopen bránit.
0: Opoziční strany ale možný prodej kritizují. Podle nich by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo nyní vůbec přemýšlet vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. Frýdecko-Místecká nemocnice má nový přístroj pro operace rakoviny prsu. Lékařům pomáhá nádor lokalizovat s velkou přesností. Chirurg tak při zákroku odstraní méně zdravé tkáně.
3: Jizvy po operacích jsou tak menší a také se snižuje riziko komplikací. Ve Frýdecko-Místecké nemocnici lékaři operují přibližně 100 nádorů prsu ročně. Nový přístroj pomáhá chirurgům především v případech drobných nálezů. Z Frýdku-Místku Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: V Opavě dnes začíná veřejné hlasování, které rozhodne, co se ve městě změní a upraví. Obyvatelé navrhli 22 projektů a mezi vítězné radnice rozdělí 1,5 milionu korun. Loni se nehlasovalo kvůli odstraňování škod po povodních. Letos opavský magistrát tuto akci obnovil. V minulosti se tímto způsobem podařilo postavit například hřiště nebo odpočinkové zóny. Několik novodobých světových premiér nabízí letos posluchačům hudební festival Baroko, který dnes začíná v Olomouci. Jeho součástí bude 8 koncertů zaměřených na hudbu 17. až 19. století s použitím dobových nástrojů. Přehlídka se tradičně zaměřuje na tvorbu tuzemských autorů, říká dramaturg přehlídky Tomáš Hanzlík.
4: Delší čas se snažím podporovat českou hudbu. To za nás nikdo neudělá, takže z velké části je to česká hudba z toho období 17. až 19. století, kterou dlouhodobě nějakým způsobem zanedbáváme. Prostě tady máme analogické i stejně kvalitní skladatele k Vivaldimu, k Bachovi, k Mozartovi, k Schubertovi a tak dále.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji deštivo, bude zataženo až oblačno na většině území s deštěm nebo přehánkami, večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 16 do 19 stupňů, na horách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ranní provoz je teď klidný, plynulý, bez nahlášených nehod. Aktuální informace ze silnic volejte do zelené vlny na číslo 800 553
1: 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, připomenu, tři začátky. Začíná nám dnes nový měsíc, je 1. června roku 2026. Začíná také další už 23. týden tohoto roku a začíná i dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Tím vás do 9. hodiny budou provázet Lenka Blažová a Petr Soukup. Přejeme vše dobré.

0: Poslouchali jsme Karla Gotta, přesný čas 5 hodin 12 minut. Lidem v Českém Těšíně vadí, že radnice před 2 týdny zavřela lávku v ulici Pod zvonek. Pro místní je to velký problém, v okruhu skoro 3 kilometrů je totiž jediné místo, kde se dá přejít z jedné čtvrti do druhé. Máme pro vás více detailů, seznámíme vás s nimi v reportáži krátce před 17:30. Teď je tady historie spjatá s dnešním datem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles. Welcome home, Endeavour. Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: počasí.
1: Dnes bude trochu uplakaný den, pojďme se ale podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Máme všude většinou zataženo, místy drobně prší, co se teplot týče v Třinci, teď naměříte 14,5 stupně Celsia. Na Opavsku, konkrétně v Chuchelné, je teplota na 15 stupních. Prognoza na pondělí říká, že v regionu by mělo být většinou deštivo, bude zataženo až oblačno. Na většině území s deštěm anebo přeháňkami té oblačnosti by pak později k večeru mělo ubývat. Teploty je 16 až 19 stupňů, na horách naměříte do 15.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zavřela lávku před 2 týdny kvůli jejímu havarijnímu stavu. Rozhodnutí přišlo ze dne na den. Podle opozičního zastupitele Věslava Kubici za nezávislý Protěšín tomu město mělo předejít na základě dřívějších posudků.
1: Já jsem teda měl možnost nahlédnout k těm expertizám, těm zkouškám a tam je evidentní, že všechny ty dřívější říkali městu, že se má s tím něco dělat, že je to v havarijním stavu a že se to má opravovat.
0: Město pravidelné kontroly podle místostarosty Jana Pekaře za ODS provádělo a o špatném stavu vědělo. Problémem je často se rozvodňující potok, který tam teče a podemílá podloží. Poslední kontrola byla ale detailnější.
2: My jsme letos provedli složitější diagnostiku a zjistilo se mimo jiné to, že pod protikorozním nátěrem ve skutečnosti je velká vrstva koroze, což prakticky znamená, že v době, kdy před nějakými 12-15 lety se prováděla oprava té lávky, tak nebyla provedena dostatečně pečlivě, to znamená protikorozním nátěrem byly přetřeny již korodující vrstvy.
0: Res se ale stále konstrukcí prožírá. Co s lávkou bude dál, zatím radnice neví. Nechává se zpracovat návrhy, jaké jsou možnosti na opravu nebo stavbu nové lávky. Situaci komplikuje i elektrické vedení a železnice. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Krátké zprávy a s nimi Lenka Blažová.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Majitelé domů, bytů a pozemku mají poslední den na to, aby zaplatili daň z nemovitosti, upozorňuje na to Finanční správa. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí, pokud je ale daň vyšší než 5000 korun, můžou ji zaplatit ve dvou stejných splátkách. Nádoby na tříděný odpad v Třinci Neborech se podle města osvědčil. Po zavedení nového systému tam od února do dubna lidé vytřídili o 4 tuny plastů a papíru víc než za stejné období v minulém roce. V loni to bylo necelých 12 tun. Koncem roku začne magistrát dodávat popelnice do dalších příměstských částí. Na valné hromadě energetické skupiny ČES se dnes budou řešit výsledky hospodaření a výše dividendy za rok 2025. Vedení firmy by taky mělo představit plán na restrukturalizaci společnosti, který má být prvním krokem k zestátnění výrobní části. V Opavě o víkendu znovu otevřeli venkovní minigolf. Areál vedle koupaliště zničili záplavy v roce 2024 a byla nutná kompletní výměna všech drah. Nové hřiště odpovídá požadavkům českého minigolfu. Svazu. Finové jsou popáté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou. V čase 70-42 rozhodl 20-letý útočník Konsta Helenius. Na severní Moravě dnes bude zataženo až oblačno na většině území s přeháňkami, večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor, v Ostravě jihu došlo k vážné nehodě. V ulici Místecká na sjezdu do ulice doktora Martínka je omezený provoz, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Tak jeďte velmi opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: I dnes dopoledne budeme trochu poznávat náš moravskoslezský region, kam nás zavede toulavý magazín Křížem krajem. To prozradíme po písních Michala Hrůzy a také Marie Rotrové. Mějte pěkné pondělní ráno.

0: Zpívala nám Marie Rotrová, přesný čas 5 hodin 40 minut. Expozice venkovského života v Kosárně v Karlovicích prezentuje mimo jiné i domácnost lesníka, jak měl vybavenou pracovnu, nebo jak vypadala kuchyně či ložnice. Tak to můžete vidět, pokud se tam vypravíte, ale ne v těch nejbližších měsících, protože je to zařízení uzavřeno. Kdo chce vidět více, měl by poslouchat náš dopolední program, protože vše objasní správce objektu Martin Žadka, se kterým natáčela Petra Štrimplová. Jen doplním, že magazín Křížem krajem začíná 10 minut po 9. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Telefonáte s ostravskými meteorology, Tomáš Ostrožlík na lince, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Mluvit budeme o aktuálním počasí, jak to vypadá?
2: Tak v regionu je zataženo, místy se vyskytují přehánky nebo občasný déšť, nejvíce prší na Bruntalsku, Rýmařovsku, trvalé. Teploty jsou od 13 do 16 stupňů, na horách kolem 11 a vane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: My jsme popsali aktuální stav a teď už pojďme k předpovědi na celý den.
2: Tak dopoledne to bude podobné jako ráno, většinou zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle výjimečně se může vyskytnout i slabší bouřka. Odpoledne budou srážky přecházet spíše do místních přehánek, oblačnosti bude ubývat, k večeru pak budou ustávat i tyto přehánky a bude polojasno. Teploty odpoledne vystoupí na 17 až 20, na horách bude kolem 13 a vítr postupně mírný, severní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na úterý a co zítra?
2: Na východě kraje zpočátku může být zvětšená oblačnost s ojedinělou přehánkou, ale postupně v noci polojasno, k ránu i skoro jasno, k ránu se také v údolích může ojediněle vytvořit mlha. Teploty v noci 12 až 8 stupňů, vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra to bude spíše slunečný den, jasno, polojasno, pouze odpoledne na horách při zvětšené oblačnosti možnost slabé přehánky, teploty zítra maximálně 21 až 24, na horách kolem 18 a vítr slabý, proměnlivý, odpoledne slabý jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: S předpovědí a počasí nás seznámil Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za to, přejeme pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás nejvíc jako natchnul?
1: Koho jsem měl jako moc rád, to byl Jirka Bartoška. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady.
2: To byla pozvánka k poslechu dnešního nového pořadu, který se jmenuje Osobnosti Česká. Moderátor Oskar Hess si v něm bude zvát k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly, a jeho prvním hostem bude právě dnes odpoledne kardiolog Petr Neužil. Poslouchejte nás pár minut po 13. hodině.
3: Osobnosti Česká s Oskarem Hessem.

0: Co dnes se bude společnost ČES projednávat na valné hromadě, to vám řekne Lenka Blažijová ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava už za 2,5 minuty.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: ČES dnes na valné hromadě bude řešit dividendy i budoucí zestátnění výrobní části. Horní Benešov dnes přebírá tamní poštovní služby. Beach volejbalisté Perušič a Sedlák skončili druzí na elitním světovém turnaji v Ostravě. Bude zataženo s přeháňkami, teploty dnes do 20 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hezké pondělní ráno. Valná hromada energetické skupiny ČES dnes rozhodne o výši dividendy za loňský rok. Očekává, že bude vyplaceno 42 korun za jednu akcii. Ještě větší pozornost se však soustředí na chystaný plán reorganizace firmy. Vedení má navrhnout vyčlenění zákaznického segmentu do samostatné dceřiné společnosti a následný prodej její části soukromým investorům. Z těchto peněz by poté mohl ČES vyplatit stávající akcionáře. Řekl to ministr průmyslu Karel Havlíček z Ano.
2: Je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČESu a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČES, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šel 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních.
0: Na valné hromadě by dnes měly zaznít další podrobnosti, třeba harmonogram jednotlivých kroků. Horní Benešov dnes převzal poštovní služby. Česká pošta chtěla pobočku ve městě uzavřít úplně, protože zájem o služby klesl v posledních 2 letech o polovinu. Poštu teď zřizuje na vlastní náklady město. Pobočka je přestěhovaná do prostor po zaniklém úřadu práce, říká nezávislý starosta Horního Benešova Pavel Kénik.
3: Pořád vnímáme, že existuje skupina občanů, kteří poštu pravidelně využívají, ať už jsou to třeba vyzvednutí důchodu nebo ověřování podpisu, případně některé další poštovní služby. Takže jsme tak do toho šli. Otevřeno bude každý den v úředních hodinách městského úřadu a se standardní hodinovou přestávkou odpoledne.
0: Cesta kolem dostihového areálu ve Světlé hoře na Bruntálsku bude od 16 hodin zavřená. Obec se pustí do její rekonstrukce. Cesta spojuje střed obce s místní částí Stará voda. Silničáři tam položí nový asfaltový koberec. Práce budou hotové nejpozději tento týden ve čtvrtek. Sport. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák získali stříbrné medaile na ostravském turnaji pro tour kategorie elit. Ve finále podlehli favorizovaným Švédům Omanovi a Helvigovi 0-2 na sety. Perušič své čtvrté stříbro z Ostravy vybojoval přesto, že už loni ukončil vrcholovou kariéru. Se Sedlákem došli do finále v Ostravě až z kvalifikace, pokračuje Perušič.
4: Už to tak vypadá, že asi do toho finále přece jen nosím smůlu. Ale tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného, nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků. Samozřejmě se vracím zpátky do zaměstnání, budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehraju po boku Matyáše Javoronoka.
0: Počasí. Dnes bude v našem kraji deštivo, bude zataženo až oblačno na většině území s deštěm nebo přeháňkami, večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína opravují vozovku v obci Vrchy. Kyvadlový provoz jedním pruhem řídí semafory. Práce jsou naplánované do poloviny června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máme 4 minuty po 6. Posloucháte dnešní první červnové ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava, o které se starají Lenka Blažejová a Petr Soukup. My vám přejeme příjemný den. Kromě toho, že si dnes připomínáme Mezinárodní den dětí, tak také v kalendáři figuruje jméno Laura, což je křestní jméno, které pochází z latiny a dalo by se přeneseně vyložit jako vítěz, anebo vítězka. Všem Laurám a také všem dětem přejeme pěkný svátek. Den. Posíláme písničku.

0: 6 hodin 10 minut a stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Areál s poslední zachovalou těžní věží černouhelného dolu v centru Ostravy má lepší vyhlídky. Schátralý hotelový dům Jindřich chce developer začít opravovat už za pár měsíců. No a není to jediný zamrzlý projekt, který se teď začíná hýbat. Řekneme více v reportáži krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla širší než ramena. Paže propnuté před hrudníkem drží láhev. S nádechem jdeme dolů do dřepu, paty stále na zemi, paže nad hlavou propnuté. S výdechem jdeme zpět do stoje a zároveň přitahujeme pravé koleno. Totéž provedeme s levým kolenem. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 6:16, pojďme se věnovat počasí.
1: Počasí.
0: Den dnes bude trochu upršený, pojďme ale k aktuální situaci. Na severní Moravě a ve Slezsku je po ránu většinou zataženo místy s drobným deštěm. Co se týče teplot, tak například v Opavě v tuto chvíli 15,5 stupně, ve Frenštátě pod Radoštěm teď naměříte 14 stupňů. Prognóza na celý den, tak ta hovoří o tom, že ten ráz počasí zůstane stejný, bude většinou zataženo až oblačno. Počítejme také na většině území našeho regionu s deštěm. Později odpoledne by té oblačnosti a srážek mělo ustávat. Teploty se dnes budou pohybovat do 19 stupňů v nížinách, na horách naměříte do 15.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, je 6 hodin 22 minut. Ostravský stavební boom rozsýhýbává i projekty, které už místní měli za odepsané. Pár stovek metrů od radnice Moravskoslezské metropole stojí schátralá těžní věž černouhelného dolu Jindřich a také nepovedený mrakodrap z dob normalizace. To se má brzy změnit, slibují to alespoň developeři. Od léta chtějí obě stavby začít přestavovat na bydlení.
1: No tak bydlelo se nám tu dobře, tak jsme tam chodili tančit do Jindřicha, do hotelu a všecko v pohodě. Ale řeknu vám, za poslední rok já jsem zestarla o 10 roku.
2: 85-letá Jiřina bydlí hned vedle chátrajícího hotelového domu Jindřich. Ten už 19 let navštěvují maximálně nezvaní hosté.
1: Zamykáme už i přes den, protože se bojíme už tak nějak.
2: Přísliby, že se místo promění k lepšímu, už zazněly mnohokrát. Podle majitele budov Tomáše Novotného z Jindřich Placa Development už se to tentokrát opravdu stane.
3: Čekáme na vydání stavebního povolení. Jakmile bude vydáno a bude pravomocné, tak bychom začali s pracema.
2: Tomáš Novotný slibuje, že za pár týdnů zmizí odpadky a divoká zeleň. Skelet hotelového domu chce přestavit na byty a do původní podoby chce opravit i ikonickou těžní věž dolu Jindřich.
3: Čekáme ještě na jedno povolení od památkářů, abychom mohli opravit část střechy, kterou odcizili ostravští bezdomovci. Ve věži může vzniknout třeba nějaké kulturní centrum, kavárna.
2: Lidé z okolí už ale ztrácejí trpělivost. Na radnici centrálního obvodu doručili petici, kde žádají řešení bezpečnostní situace. Podle mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Michaely Tiché s vlastníkem jednají, ale mnoho nezmůžou.
4: Co se týče zabezpečení objektu, je to v rukou stavebního úřadu. Provede šetření i s dalšími orgány státní správy, jestli jsou dodržovány všechny předpisy.
2: Teď na radnici doufají, že vlastník své plány naplní. Vyhlížejí taky přestavbu normalizačního mrakodrapu o pár set metrů dál. Podle Bibiany Beňové z realitní společnosti

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Část lidí z Českého Těšína kritizuje uzavření lávky v ulici Podzvonek, která vedla přes železniční trať. Jde totiž o jedinou spojnici mezi městskými částmi ve skoro 3-kilometrovém úseku. Radnice o uzavření rozhodla před 2 týdny kvůli havarijnímu stavu lávky. S dopravními komplikacemi ode dneška musí počítat řidiči v Jeseníku. Důvodem jsou opravy plynovodu. Dělníci je budou provádět v části ulice Rejvízká. Uzavírka potrvá do 6. června. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na filmovém festivalu ve Zlíně vynesla 4 miliony a 300 tisíc korun. Dražba se konala už po 29. Nadační fond přispěje studentům filmových škol a dalším začínajícím tvůrcům. Závěrečný program 10. ročníku festivalu ZUŠ Open vyvrcholí programem ve Valštejnské zahradě v Praze. Nabídne desítky hudebních a tanečních vystoupení různých žánrů, od klasiky přes pop a jazz až po folklor. Přijede 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol z celé České republiky. A čeští fotbalisté odletěli do zámoří na mistrovství světa. Ještě před cestou v Praze na Letné porazili Kosovo 2-1. Kouč národního týmu Miroslav Koubek pak určil konečnou nominaci na šampionát. Z kádru vypadli útočník Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Na severní Moravě dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 56 v Ostravě v Místecké na sjezdu do ulice doktora Martínka je v tuto chvíli zastavený provoz. Odstraňují se tam následky vážné nehody. Probíhá nakládka havarovaného vozidla. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Jakého hosta přivítáme dnes krátce předpolednem v našem vysílání, to vám řeknu po písních Petra Muka a Heleny Vondráčkové. Pěkné ráno.

0: Je pondělí, což znamená, že čas mezi 11. a 12. hodinou dopolední bude vyhrazen pořadu s názvem Host Českého rozhlasu Ostrava. Tím bude muzikant, skladatel a jazzman Boris Urbánek. Zakladatel a ředitel Jazz Open Ostrava nás pozve na už 20. ročník tohoto festivalu. Bude trochu vzpomínat, ale především nám představí letošní festivalové hvězdy a také sbírku klavírů. Rozhovor připravuje Kateřina Huberová, bude vám nabídnout 10 minut po 11. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Telefonáte s ostravskými meteorology, Tomáš Ostrožlík na lince, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Mluvit budeme o aktuálním počasí, jak to vypadá?
2: Tak v regionu je zataženo, místy se vyskytují přehánky nebo občasný déšť, nejvíce prší na Bruntalsku, Rýmařovsku, trvale. Teploty jsou od 13 do 16 stupňů, na horách kolem 11 a vane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: My jsme popsali aktuální stav, teď už pojďme k předpovědi na celý den.
2: Tak dopoledne to bude podobné jako ráno, většinou zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle výjimečně se může vyskytnout i slabší bouřka. Odpoledne budou srážky přecházet spíše do místních přehánek, oblačnosti bude ubývat, k večeru pak budou ustávat i tyto přehánky a bude polojasno. Teploty odpoledne vystoupí na 17 až 20, na horách bude kolem 13 a vítr postupně mírný, severní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na úterý a co zítra?
2: Na východě kraje zpočátku může být zvětšená oblačnost s ojedinělou přehánkou, ale postupně v noci polojasno, k ránu i skoro jasno, k ránu se také v údolích může ojediněle vytvořit mlha. Teploty v noci 12 až 8 stupňů, vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra to bude spíše slunečný den, jasno, polojasno, pouze odpoledne na horách při zvětšené oblačnosti možnost slabé přehánky, teploty zítra maximálně 21 až 24, na horách kolem 18 a vítr slabý, proměnlivý, odpoledne slabý jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: S předpovědí a počasí nás seznámil Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za to, přejeme pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cesty toulavý nás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava dovedly až k várce typu pro volný čas, a to s datem 1. června. Dnešek můžete se svými dětmi anebo vnuky strávit třeba v ostravské zoologické zahradě. Pro všechny jsou připraveny od 9 do 14 hodin soutěže. Čeká je pohádková stezka lesem pod pavilonem Papua. Tak tam zajděte oslavit Mezinárodní den dětí. V Ostravě dnes začíná Mezinárodní hudební festival Leoš Janáčka, a to slavnostním koncertem v divadle Antonína Dvořáka. Na němž se od 19 hodin představí Symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK. No a v Opavě si dnes můžete nechat vyšetřit znaménka. Akce se koná na Horním náměstí, a to mezi 9 a 17 hodinou.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Opavská nemocnice staví nový urgentní příjem. Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti. Čeští fotbalisté porazili v přípravě na mistrovství světa Kosovo a hned zamířili do Ameriky. Dnes bude v regionu zataženo s přehánkami a s teplotami do 20 stupňů Celsia. Zprávy a Lenka Blažejová, hezké ráno. Moravskoslezská nemocnice Opava bude mít nový urgentní příjem. Vznikne v nemocničním pavilonu V, kde jsou kromě lůžek intenzivní péče také operační sály a diagnostická zařízení. Pavilon bude vyšší o jedno patro a celkové náklady nemocnice odhaduje na 74 miliony korun.
2: Urgentnímu příjmu ustoupí nemocniční jídelna, která se přesune do vyššího patra. To umožní umístění 12 sledovacích lůžek a 6 vyšetřovacích prostor pro urgentní záchranu. Pro první pacienty bude vše připraveno z kraje roku 2028. Martin Knetl, Český rozhlas.
0: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
0: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybralo přes 23 miliard korun. Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie 42. Informovalo o tom tamní ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboly zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Sport. Čeští fotbalisté vyhráli přípravné utkání před odletem na mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Ze závěrečné nominace na šampionát vypadla těsně před odletem do Spojených států trojice hráčů Pavel Bucha, Kristof Kabongo a Tomáš Ladra. Trenér reprezentace Miroslav Koubek nakonec zařadil útočníka Jana Kuchtu, který se zranil v úvodní polovině zápasu proti Kosovu a musel střídat, pokračuje trenér Koubek.
4: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3-4 dnů v pořádku, tak jsem slyšel od dvou lékařů, pocit Honzy Kuchty je taky příznivý, rozhodující jsou mě lékaři a ty se potom podepsali.
0: Reprezentace hned po zápase odcestovala do dějiště šampionátu. V Americe se Češi utkají ještě v jednom přípravném duelu s Guatemalou a v noci na 12. června českého času pak už rozehrají skupinu turnaje proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji deštivo, bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami, večer bude pak oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V obci Veřovice v okrese Nový Čín u obecního úřadu se opravuje most. Silnice přes něj bude uzavřená do 28. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: První polovina toho dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava je za námi, tu druhou už za pár okamžiků otevře Ilona Čáková, ale kromě muziky na vás čekají také dobré rady a nápady, které do ranního vysílání připravuje Artur Kubica. Tématem dnešní rubriky Dvakrát měř a jednou řeš bude pěstování okurek. Už za chvíli.

0: Ani dnes nás a v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava nemine sport. Neuvěřitelný příběh napsali čeští beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák. Na mezinárodním turnaji v Ostravě se z kvalifikace probojovali až do finále, kde podlehli aktuálním mistrům světa ze Švédska. Řekneme více v reportáži, tu nabídneme už za 10 minut.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Už máte vysazené předpěstované okurky a daří se jim? Na okurkách se objevují svilušky, které jsou pomalu neviditelné, ale když člověk ví, jak se jejich výskyt projevuje, lehce je najde. Po vysazení té malé okurce chvilku trvá, než je zakoření a začne růst a ty rostlinky je dobré každý den pozorovat. Jakmile uvidíte, že některý list je takový, jakoby trošku tečkovaný a má světlejší místa, koukněte ze spodu na list. Nemusíte hned vidět svilušky, ale jen takové světlejší místo. Na svilušky je spousta postříků, postříká se opravdu každý list ze spodní strany a jde to samozřejmě jenom u těch menších rostlin. Zkuste si koupit v odborné prodejně postřik bez ochranné lhuty, tedy není to jed a aplikuje se to asi tak jedenkrát až dvakrát, pak už okurka stihne sviluškám odrůst. A co se týče slimáku, tak ty každý večer pozbírejte, pokud nechcete platit hodně peněz za nejrůznější chemické hubiče, takové ty kuličky rozsypané kolem rostlinek, tak jiná možnost ani není. Je dobré mít pokosenou trávu na zahradě a když je vše zamulčované, tak alespoň potom ty slimáky večer dobře vidíte, kde jsou. Na slimáky lidé vymýšlejí nejrůznější kuriózní pasti, třeba misku s pivem. No a já mám souseda a ten to sbírá do kyblíčku a má klid a má to zadarmo. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes budeme mít den trošku uplakaný, i dnešní ráno je zatažené a trochu upršené. V Karviné v tuto chvíli naměříte 16 stupňů Celsia, Svazská Harta na Bruntálsku teď hlásí o 2 stupně nižší teplotu. A meteoprognoza na pondělí hovoří o tom, že v regionu bude většinou pod mrakem zataženo nebo oblačno, musíme na většině území našeho regionu počítat také s přeháňkami anebo občasným deštěm. Později odpoledne bude ubývat oblačnosti a samozřejmě i srážek. Teploty v nížinách do 19 stupňů, na horách naměříte do 15 stupňů Celsia.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Kdy zajít se psem na rehabilitaci, s čím vším může pomoct a jaké jsou příznaky, že s naším domácím mazlíčkem není něco v pořádku. Odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: pustila.
1: 7:20 Český rozhlas Ostrava. Beach volejbalisté Perušič a Sedlák slaví senzační stříbro z ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Fanoušky ohromil hlavně Ondřej Perušič, který už ukončil profesionální kariéru a do Dolních Vítkovic dorazil jen jako výpomoc. Přesto dokázal se svým parťákem trápit nejlepší týmy planety a z Ostravy si přivezl už čtvrtou stříbrnou medaili.
2: Chtěl bych vám strašně moc poděkovat. Doufám, že příští rok poženete zase český týmy k úspěchu.
3: Dočasný návrat z beach volejbalového důchodu okořeněný stříbrnou medailí si Ondřej Perušič nepředstavoval ani v těch nejdivočejších snech. Na cestě do finále vyřadil i svého bývalého spoluhráče Davida Schweinera, se kterým má titul z mistrovství světa. Celkem duo Perušič Sedlák zapsalo v Ostravě 6 výher, ale ve finále nestačilo na švédský pár Oman Helvik. Aktuálním mistrům světa a olympijským vítězům podlehlo 0-2.
2: Tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného, nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků, takže ho řadím o to výš a rozhodně nejsem z té finálové porážky nějak zklamaný, protože náš tým si myslím předvedl to absolutní maximum, na co má, a to, že to nestačilo na olympijské vítěze, je něco, s čím se asi rádi smíříme.
3: Usmívá se Ondřej Perušič, který svými výkony nutí fanoušky spekulovat, jestli by se přece jen neměl vrátit zpátky k profesionálnímu hraní, ale úspěšný sportovec už má stabilní práci ve společnosti, která se zaměřuje na politickou analýzu ve střední Evropě.
2: Samozřejmě se vracím zpátky do zaměstnání, budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehrajou po boku Matyáše Javoronoka.
3: Stříbrný medailista z Ostravy tak bude nadále u reprezentace k dispozici jako příležitostná výpomoc, ale klasický comeback se nekoná. A to i přesto, že v Ostravě byl svému parťákovi Jiřímu Sedlákovi velmi nápomocný.
4: Životní týden, nemám k tomu až moc co dodat. Mohu se opakovat, bylo to neuvěřitelný. Jsem strašně rád za to, že jsme zvládli všechny zápasy, jak jsme zvládli, a i když jsme poslední nevyhráli, tak i ten byl neskutečný zážitek.
3: Pochvaluje si účinkování po boku Ondřeje Perušiče jeho spoluhráč Jiří Sedlák. S přispěním dnes už amatérského beach volejbalisty dosáhl 26-letý hráč na svůj první cenný kov na mezinárodní úrovni. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Uprostřed zámeckého parku v Ostravě Porubě nechá radnice instalovat pavilon vyrobený metodou 3D tisku. Přístřešek poslouží jako místo konání menších kulturních a společenských akcí. Dlouho zanedbávaný park prochází celkovou opravou za desítky milionů korun. Radnice v Karlovicích na Bruntálsku plánuje rekonstrukci zchátralého zemského domu. Úřad začal s přípravou projektu. Budova na začátku obce směrem od široké

0: Nivy, kdysi fungovala jako sanatorium. Teď tam vznikne 13 nových bytů. Projekt bude hotový v první polovině příštího roku. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí, že finanční úřady vyměří lidem úrok z prodlení. Českotěšínské divadlo má novou scénu. Komorní kulturní prostor vznikl na střeše budovy. Umělci budou vystupovat na terase, ale i v nově opravené hvězdárenské kupoli. Senzační tažení beach volejbalistů Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka z kvalifikace turnaje pro Tour Elite v Ostravě zastavili až ve finále Švédové, Oman a Helvik, kteří zvítězili 21-19 a 21-14 a v areálu v Dolních Vítkovicích získali třetí titul v řadě. Počasí dnes bude zatažené s přeháňkami, k večeru pak polojasné a teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Školská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm je vážná nehoda a omezený provoz. Řidič osobního auta tam srazil cyklistu, probíhají záchranné práce. Jeďte velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Další vysílání Českého rozhlasu Ostrava nás už za pár minut zavede do Českého Těšína. Proč? Uslyšíte po písních Jakuba Smolíka a Olympiku.

0: Nahrávce od Olympiku míříme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava v 7 hodin 40 minut do Českého Těšína. Občanům tohoto města vadí uzavření lávky přes železniční trátě na ulici Pod zvonek. Koleje totiž zvedou až do centra města a velkou část zastavené oblasti rozdělují. Lávka byla jedinou spojnicí mezi městskými částmi na skoro 3-kilometrovém úseku a pro lidi je to problém.
1: Pro mamku, která to auto nemá, tak pokud by chtěla dojít, tak ano, je to, nedostane se tady prakticky, musí na druhou stranu do centra, jakoby do města.
2: Pan Marián pracuje ve Svibici, jeho maminka žije na druhé straně trati. Přes lávku chodí za synem nebo třeba do obchodu, teď to ale nejde. Radnice uzavřela lávku před 2 týdny kvůli jejímu havarijnímu stavu. Rozhodnutí přišlo ze dne na den. Podle opozičního zastupitele Věslava Kubici za Nezávislý Protěšín tomu město mělo předejít na základě dřívějších posudků.
3: Já jsem teda měl možnost nahlédnout k těm expertizám, těm zkouškám a tam je evidentní, že všechny ty dřívější říkali městu, že se má s tím něco dělat, že je to v havarijním stavu a že se to má opravovat.
2: Město pravidelné kontroly podle místostarosty Jana Pekaře za ODS provádělo a o špatném stavu vědělo. Problémem je často se rozvodňující potok, který tam teče a podemílá podloží. Poslední kontrola byla ale detailnější.
4: My jsme letos provedli složitější diagnostiku a zjistilo se mimo jiné to, že pod protikorozním nátěrem ve skutečnosti je velká vrstva koroze, což prakticky znamená, že v době, kdy před nějakými 12-15 lety se prováděla oprava té lávky, tak nebyla provedena dostatečně pečlivě. To znamená, protikorozním nátěrem byly přetřeny již korodující vrstvy.
2: Rez se ale stále konstrukcí prožírá. Co s lávkou bude dál, zatím radnice neví. Nechává se zpracovat návrhy, jaké jsou možnosti na opravu nebo stavbu nové lávky. Situaci komplikuje i elektrické vedení a železnice. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: V tradičním čase jsme vytočili naše tradiční telefonní číslo. Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. Roman Volný na lince, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme nejprve zhodnotit aktuální situaci.
2: Obloha je zatažená, z velké části nám v kraji i prší. Teploty jsou teď aktuálně většinou někde od 13 do zhruba 16 nebo 17 stupňů Celsia. Provází to většinou slabý proměnlivý vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Bude se to počasí v průběhu dneška měnit, anebo zůstane stejné?
2: Nějak zásadně, očekáváme hodně oblačností. Celý ten den bude provázet i ten déšť, případně přehánky. Možná se výjimečně může objevit i bouřka. Vypadá to, že potom později odpoledne a k večeru ty srážky postupně budou ustávat a mělo by jí začít ubývat oblačnosti. Dnešní maxima v podstatě zůstaneme lehce nad těmi ranními hodnotami. Vypadá to na teploty od 17 do 20 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 13 stupňů a vítr to bude provázet zpočátku slabý proměnlivý, v průběhu dne mírný od severu s průměrnou rychlostí většinou do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí přijde pak v noci na úterý a co zítra?
2: Zpočátku ještě v těch jihovýchodní části Moravskoslezského kraje zvětšená oblačnost, možná s vznímající přehánkou, ale postupně by té oblačnosti v průběhu noci mělo být málo, polojasno nebo skoro jasno. K ránu se potom může vytvořit nějaká ta mlha. Noční teploty očekáváme nejčastěji od 12 do 8 stupňů, vítr to bude provázet jen slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a zítra se zase více přiblížíme trošičku letním teplotám. Zpočátku málo oblačnosti, jasná nebo polojasná obloha, v průběhu dne jen přechodně zvětšená oblačnost. Možná v té jesenické části Moravskoslezského kraje by se s malinkou pravděpodobností mohla objevit nějaká přehánka. Odpolední maxima zítra nejčastěji od 21 do 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to budou teploty kolem 17 stupňů a vítr to bude provázet slabý proměnlivý, během dne postupně jihovýchodní, většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě nám prosím řekněte, jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1010 hektopaskalů a relativně vlhkost vzduchu se v kraji většinou pohybuje od 80 do 100%.
1: Předpověď počasí posluchačům Českého rozhlasu Ostrava nabídl Roman Volný. Díky za to, hezký den.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 51 minut na řadu přichází pár pozvánek s datem 1. června. Bohatý program dnes nabídne festival Městské knihovny v Třinci. Jmenuje se Čtefest. V malé galerii knihovny například ve 4 odpoledne začíná výtvarný workshop s Věrou Vtipílkovou. Ve stejnou dobu pak bude v M-klubu řeč o literatuře pro mladé i dospělé a ve velkém sále začíná v 18 hodin debata na téma zakázané knihy. Na hradě Hukvaldy si od dneška můžete prohlédnout novou výstavu. Představuje zvyky šlechty při stolování na vévodských dvorech. K vidění je při komentované prohlídce hradu s průvodcem. A hostem opavského klubu Kupé bude dnes v rámci cyklu Jubilanti dlouholetý primáš cymbálové muziky Technik Miroslav Hlosta. O své hudební cestě životem bude povídat od 18. hodiny.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
3: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Uzavření lávky v Českém Těšíně vadí některým lidem. Kvůli stávce se na 2 hodiny zavřou některá centra poskytující pomoc v oblasti závislostí. Jižní Čechy zasáhly velmi silné bouřky. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti i deště a teploty od 17 do 20 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Hezké ráno. Některým lidem v Českém Těšíně vadí uzavření lávky v ulici Podzvonek, která vedla přes železniční koleje. Jde o jedinou spojnici mezi městskými částmi ve skoro 3-kilometrovém úseku. Radnice o uzavření rozhodla před 2 týdny kvůli havarijnímu stavu lávky po jedné z pravidelných kontrol.
4: Všechny dřívější říkali městu, že se má s tím něco dělat, že je to v havarijním stavu a že se to má opravovat.
5: Podle opozičního zastupitele Věslava Kubici za nezávislý Protěšín mělo město předejít havarijnímu stavu lávky na základě dřívějších posudků. Detailnější analýza ukázala na nový problém, říká místostarosta Jan Pekař za ODS.
6: Zjistilo se mimo jiné to, že pod protikorozním nátěrem ve skutečnosti je velká vrstva koroze.
5: Radnice si teď nechává zpracovat návrhy, jaké jsou možnosti na opravu nebo na stavbu nové lávky. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
3: Některé služby poskytované neziskovými organizacemi se zaměřením na závislosti budou dnes dočasně zavřené. Pracovníci plánují výstražnou stávku. Reagují tím na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Změny totiž podle nich ohrožují fungující systém. 2hodinovou stávku vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, která zaštiťuje zhruba 40 organizací po celé republice. Pokračuje její ředitel Matěj Holan.
7: V pondělí mezi 12. a 2. budou všechny naše služby zavřené. Naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat, bavit se s klienty, kteří tam přijdou k těm zavřeným dveřím a po celé republice se ten provoz na 2 hodiny zastaví, abychom ukázali rozměr toho problému.
3: O 3 nové učebny dělníci rozšíří základní školu Nábřežní v Jeseníku. Žáci se v nich budou učit informatiku, cizí jazyky a fyziku. Investice si vyžádá zhruba 5 milionů korun, pokračuje ředitel školy Dominik Liberda.
8: My jsme chtěli už více se zabývat tím 3D tiskem i těma robotama, tak v podstatě tady ta malá ICT učebna se bude věnovat spíše tady těmhle tématům. Ta jazykovka v podstatě je něco, co bude v nějakém vyšším standardu, že tam bude práce s tablety. Pokud jde o tu fyziku, chemii, tak tam je ta učebna by byla přizpůsobena i takovým nějakým laboratorním pokusům, aby tam žáci si mohli více prakticky tu výuku a badatelsky třeba osvojit.
3: Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovují. Večer bylo bez proudu přibližně 1800 odběratelů. Zhruba 3 hodiny předtím, těsně po bouřkách, 10 000 odběrných míst. Uvedl to za distributora EGD Roman Šperňák. Hasiči měli na jihu Čech zhruba 200 výjezdů. Nejvíc v okresech České Budějovice a Český Krumlov.
1: Počasí.
3: Dnes bude v našem kraji deštivo, bude zataženo až oblačno na většině území s deštěm nebo přeháňkami, večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů na horách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici D48 z Nového Jičína na Frýdek Místek je omezený provoz. Dnes tam potrvá údržba do 15 hodin a mohou se tam tvořit kolony.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Už za pár minut vyrazíme za žirafami, tedy alespoň pomyslně, a to v rubrice Co v učebnicích nebylo, tu nám každé ráno krátce po 8 nabízí Martin Písařík. Ještě než se ozve úvodní znělka tohoto pořadu, uslyšíme kapelu Kryštof a také Terryho Jackse. Posloucháte dnešní 1. červnové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Lenka Blažová, Petr Soukup, přejí příjemný den.

0: Vaševnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Chátralý hotelový dům Jindřich v Ostravě by se měl dočkat opravy. Více informací k tomuto tématu za pár minut.

0: počasí.
1: Dnes si slunce neužijeme, den bude zamračený a deštivý. Aktuální situace je následující. Na severní Moravě a ve Slezsku je zataženo místy drobný déšť. Teploty je v Novém Jičíně v tuto chvíli 15,5 stupně Celsia. Podíváme se trochu východněji. Dolní Lomná na Jablunkovsku teď hlásí 14 stupňů. Prognóza od našich meteorologů hovoří o tom, že bude deštivo, zataženo až oblačno. Teploty v nížinách mezi 16 až 19 stupni, na horách na měříte do 15 stupňů Celsia.
2: Naším pondělním hostem bude muzikant, skladatel a jazzman Boris Urbánek. Zakladatel a ředitel Jazz Open Ostrava nás pozve na letošní 20. ročník festivalu. V rozhovoru, který natočila Kateřina Huberová, zavzpomíná, představí festivalové hvězdy i sbírku klavírů.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Petr Fiala, skupina Mňága a Žďorp, Český rozhlas Ostrava, je 8 hodin a 20 minut. Ostravský stavební boom rozhýbává i projekty, které už místní měli za odepsané. Pár stovek metrů od radnice Moravskoslezské metropole stojí schátralá těžní věž černouhelného dolu Jindřich a také nepovedený mrakodrap z dob normalizace. To se má ale brzy změnit, slibují to alespoň developeři. Od léta chtějí obě stavby začít přestavovat na bydlení.
1: No tak bydlelo se nám tu dobře, tak jsme tam chodili tančit do Jindřicha, do hotelu a všecko v pohodě. Ale řeknu vám, za poslední rok já jsem zestarla o 10 roku.
2: 85-letá Jiřina bydlí hned vedle chátrajícího hotelového domu Jindřich. Ten už 19 let navštěvují maximálně nezvaní hosté.
1: Zamykáme už i přes den, protože se bojíme už tak nějak.
2: Přísliby, že se místo promění k lepšímu, už zazněly mnohokrát. Podle majitele budov Tomáše Novotného z Jindřich Placa Development už se to tentokrát opravdu stane.
3: Čekáme na vydání stavebního povolení. Jakmile bude vydáno a bude pravomocné, tak bychom začali s pracema.
2: Tomáš Novotný slibuje, že za pár týdnů zmizí odpadky a divoká zeleň. Skelet hotelového domu chce přestavit na byty a do původní podoby chce opravit i ikonickou těžní věž dolu Jindřich.
3: Čekáme ještě na jedno povolení od památkářů, abychom mohli opravit část střechy, kterou odcizili ostravští bezdomovci. Ve věži může vzniknout třeba nějaké kulturní centrum, kavárna.
2: Lidé z okolí už ale ztrácejí trpělivost. Na radnici centrálního obvodu doručili petici, kde žádají řešení bezpečnostní situace. Podle mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Michaely Tiché s vlastníkem jednají, ale mnoho nezmůžou.
4: Co se týče zabezpečení objektu, je to v rukou stavebního úřadu. Provede šetření i s dalšími orgány státní správy, jestli jsou dodržovány všechny předpisy.
2: Teď na radnici doufají, že vlastník své plány naplní. Vyhlížejí taky přestavbu normalizačního mrakodrapu o pár set metrů dál. Podle Bibiany Beňové z realitní společnosti Svoboda and Williams začne proměna domu hrůzy na luxusní bydlení podle projektu architektky Evy Jiřičné už v létě. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Co je nového, to uslyšíte z krátkých zpráv od Lenky Blažejové.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V létě se bude v Ostravě opravovat Bohumínská ulice v Hrušově, která směřuje do Bohumína a zároveň je přivaděčem k dálnici D1. Provoz tam bude omezený po polovinách vozovky. Při betonování bude platit úplná uzavírka. Odbory Agentury pro sociální začleňování na dnešek ohlásily symbolickou stávku. Podobně jako některé neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy a navíc se změny dějí bez potřebných odborných debat o dopadech. Nádoby na tříděný odpad v Třinci Neborech se podle města osvědčily. Po zavedení nového systému tam od února do dubna lidé vytřídili o 4 tuny plastů a papíru víc než za stejné období v minulém roce. Koncem roku začne magistrát dodávat popelnice do dalších příměstských částí. V Opavě o víkendu znovu otevřeli venkovní minigolf. Areál vedle koupaliště zničili záplavy v roce 2024.

0: a byla nutná kompletní výměna všech drah. Nové hřiště odpovídá požadavkům Českého minigolfového svazu. Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou. V čase 70-42 rozhodl 20-letý útočník Helenius. Na severní Moravě dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s přeháňkami, večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Kopřivnici je omezený provoz v Dělnické ulici, jezdí se tam kyvadlově. Omezení bude platit do poloviny letních prázdnin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: O nahrávce od skupiny Katapult míříme v 8 hodin 37 minut v programu Českého rozhlasu Ostrava do Havířova. Na tamní koupaliště Jindřich budou moci děti od 12 let bez dozoru. Správa sportovních a rekreačních zařízení to dovolí už na začátku letošní sezony. Chce tak mládeži nabídnout bezpečné trávení volného času. Detaily pro nás zjistila reportérka Natálie Janišková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Je to tak, už 5. června mohou děti od 12 let vyrazit na havířovské koupaliště Jindřich bez dozoru. Rodiče nebo dospělého. Organizace tak chce podpořit trávení volného času venku u vody pod dohledem plavčíků a bezpečně, než třeba u nehlídaných přehrad, jako jsou Tědlicko nebo Žermanice, které jsou z Havířova jednoduše dostupné autobusem.
0: Jak děti ten věk budou prokazovat?
1: Věk při vstupu ověří paní na pokladně. Děti musí mít u sebe občanský průkaz, kartičku pojištěnce, kartu ODIS, studentský průkaz nebo jiný doklad s datem narození. Podle ředitele správy sportovních a rekreačních zařízení na Zima Afany zaznamenala změna velký ohlas na sociálních sítích a proto bude po prvním týdnu organizace provoz vyhodnocovat a třeba i počet plavčíků.
2: Tím, že jsme nebo že máme a město Havířov má výjimečné koupaliště v tom, že má trvale přítomného lékaře pod celou dobu těch 3 měsíců, tak pan doktor Dolanský koriguje ty počty pro tu potřebu. A my samozřejmě vždycky jsme připraveni s větším počtem.
0: Mohla bys nám detailněji popsat, proč se organizace rozhodla snížit tu věkovou hranici?
1: Podle Nazima Afany jde hlavně o to, aby děti ve svém volném čase sami nemířily na blízké přehrady bez dozoru. Tak je to další krok, aby získali větší samostatnost v bezpečném prostředí.
2: Několik let po sobě se nám ozývali rodiče, jež mají tyto děti v tomto věku, anebo mají sourozence, jež ještě nejsou plnoletí a nemohou tedy doprovázet svého mladšího sourozence na to koupaliště, tak jsme přistoupili k tomu, že je pro nás jako službou veřejnosti to, že snížíme ten věk pro vstup bez dozoru.
1: Ještě doplním, že se koupaliště otvírá poprvé v sezóně už 5. června v 9 hodin.
0: Hostem dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava teď byla reportérka Natálie Janišková. Děkujeme za informace.
1: Krásný den.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Sluneční brýle dnes po ránu nehledejte, spíše nezapomeňte vzít deštník anebo nějakou nepromokavou bundu, bude se dneska hodit. Jaká je aktuální situace? Na severní Moravě a ve Slezsku je teď zataženo, místy drobně prší. Teploty v Českém Těšíně v tuto chvíli 16 stupňů Celsia, srovnáme to s horskými polohami na vrcholu Lysé hory v Beskydech, teď necelých 10 stupňů Celsia. No a prognóza na dnešek, to počasí bude po celý den stejné, to znamená, že bude pod mrakem zataženo, oblačno, počítejme také s přeháňkami, ty by měly ustávat až později odpoledne, kdy bude ubývat oblačnosti. Teploty v nížinách do 19 stupňů, na Hřebené hor naměříte do 15 stupňů Celsia.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut nás dělí od konce toho dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava, pak samozřejmě začne dobré dopoledne, tím vás už bude provázet kolega Vláďa Šmehlík. Já vám ještě nabídnu jeden programový tip, týká se programu mezi 11. a 12. hodinou dopolední, kdy nabízíme pořad host Českého rozhlasu Ostrava. Dnes bude u mikrofonu muzikant, skladatel a také jazzman Boris Urbánek, je to zakladatel a ředitel Jazz Open Ostrava a pozve nás už na 20. ročník tohoto festivalu. Bude trochu vzpomínat, ale především představí letošní festivalové hvězdy a také sbírku klavíru. 10 minut po 11. s ním bude mluvit Kateřina Huberová. Ode mě pro dnešek vše. Loučí se Petr Soukup, mějte pěkný den.
1: Zasmějte se s námi. A to si povídají dvě sousedky a ta jedna se ptá. Poslouchejte, paní, chtěla jsem se zeptat. Prý jste stála modelem tomu malíři, co bydlí naproti. A ta druhá sousedka povídá, ano, ano, maloval obraz nazvaný Kleopatra a zmije. A ta první sousedka se tak zvídavě jenom zeptá, aha, a kdo stál modelem pro tu Kleopatru? A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: do 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Horní Benešov dnes přebírá tamní poštovní služby. Koaliční lídry čeká večer další jednání, například o financování veřejnoprávních médií. Hokejisté Finska vyhráli mistrovství světa, ve finále porazili domácí Švýcarsko v prodloužení. Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude hodně oblačnosti i deště, teploty 17 až 20 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Horní Benešov dnes převzal poštovní služby. Česká pošta chtěla pobočku ve městě uzavřít úplně, protože zájem o služby klesl v posledních dvou letech o polovinu. Poštu teď zřizuje na vlastní náklady město. Pobočka je přestěhovaná do prostor po zaniklém úřadu práce, říká nezávislý starosta Horního Benešova Pavel Kénik.
2: Pořád vnímáme, že existuje skupina občanů, kteří poštu pravidelně využívají, ať už jsou to třeba vyzvednutí důchodu nebo ověřování podpisu, případně některé další poštovní služby. Takže jsme tak do toho šli. Otevřeno bude každý den v úředních hodinách městského úřadu a se standardní hodinovou přestávkou odpoledne.
0: Jak řešit sněmovní obstrukce? I o tom se dnes večer budou radit koaliční špičky, potvrdil to šéf klubu SPD Radim Fiala. Přestože poslanci minulý týden znovu několikrát jednali do pozdního večera, příliš zákonů projednat nestihli. Dlouhými projevy blokovala hned několik bodů opozice. Koaliční rada by se večer měla zabývat i vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém zatím není v koalici úplná shoda, přestože ho mají už zítra začít projednávat poslanci. A na programu večer by měli mít koaliční lídři znovu i změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na Zlínském filmovém festivalu vynesla 4 miliony a 300 tisíc korun. Výtěžek půjde na projekty začínajících filmařů. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl. Největší zájem byl o klapku s motivem čtyřlístku výtvarníka Zdeňka Vrby. Vydražila se za 180 tisíc korun, říká mluvčí festivalu Kateřina Martikánová.
3: Výtvarník Zdeněk Vrba stvárnil na klapce nejenom slavnou čtyřlístkovou čtveřici, ale na takové zmenšené klapce také samotného pana Němečka.
0: Druhou nejúspěšnější byla klapka pojmenovaná Cesta k výšinám od autora komiksu Čtyřlístek Jaroslava Němečka. Zájemce za ní zaplatil 170 tisíc korun. Sport. Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení, rozhodl Konsta Helenius. Švýcaři tak prohráli třetí finále v řadě a ani v jednom nedali gól. Finům pomohl ke zlatu kapitán Alexander Barkov, který přitom kvůli zdravotním komplikacím neodehrál v sezóně za Floridu žádný řádný zápas. Pokračuje Barkov.
4: Bylo zatím hodně práce. Měl jsem kolem sebe dost lidí, kteří se mě snažili dostat do formy, abych vůbec mohl ještě v této sezóně hrát. Zní to možná jednoduše, že jsem si přijel jen pro zlato a mám ho, ale Švýcaři byli neskutečně silní. O to víc mě těší, že jsem tu mohl hrát.
0: Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení. Počasí. Dnes bude v našem kraji deštivo, bude zataženo až oblačno na většině území s deštěm nebo přeháňkami, večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách do 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na vážnou nehodu na silnici 45 u obce Nové Heřminovy v okrese Bruntál. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. S opatrností se dá projet kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři a půl minuty po 9. hodině, tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zpravodajství Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a je 1. června, takže všem dětem přejeme krásný svátek. Je tady Den dětí a je tady krásný den na Moravě i ve Slezsku. Možná máme venku trochu pošmourno, ale když se na sebe budete usmívat, hned nám ten den bude ubíhat lépe. No a za malou chvíli tady bude i magazín Křížem krajem, kam se tentokrát vypravíme, tak to vám prozradím za malou chvíli, hned po písničce. Tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A v dnešním magazínu Křížem krajem nás Petra Štrimplová vezme do rozsáhlého údolí řeky Opavy. Zamíříme do Karlovic na Bruntálsku. Lesní úředník byl v podhůří Jeseníků bezesporu klíčovou figurou, i proto je mu v Karlovicích věnovaná expozice v kosárně. Ta je sice kvůli opravám a na nejbližší měsíce ještě uzavřena pro veřejnost, ale my vám tam zprostředkujeme návštěvu rozhlasovou. Magazín Křížem krajem začíná už za malou chvíli.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Expozice venkovského života v kosárně v Karlovicích na Bruntálsku prezentuje mimo jiné také domácnost lesníka. Jak měl vybavenou pracovnu, jak vypadala kuchyně či ložnice, tak to uslyšíte z úst správce objektu Martina Žadky. V Karlovicích natáčela Petra Štrimplová.
2: První patro karlovické kosárny, to je expozice věnovaná
3: venkovskému bydlení.
2: Tak co představujete návštěvníkům?
3: Máme tady tak expozici venkovského bydlení z 20. 30. let minulého století a je to pojato jako byt pana lesníka, čili revírníka a jeho rodiny.
2: Mm-hmm. Mrkneme do první místnosti.
3: Především tady má pan revírník svůj úřad, čili svůj kancelář. Čili psací stroj, razítka. Má tady i takový koutek s těmi terénními
2: věcmi. Sněžnice, lyže.
3: Ano, lyže, jasanky. Specifické, že ti lesníci používali lyže s jednou holí.
2: Mm-hmm. No to taky známe přece.
3: Z Krakonoše
2: a lyžníků.
3: Krakonoše a lyžníci, tak tam měli dlouhé bydla takové. Aha. Když toto je krátká, klasická hůl opravdu jenom na jednu ruku.
2: A proč? Protože tu
3: no,
2: druhou...
3: No nevím, ale já si myslím, že to je proto, že měli tu loveckou zbraň a vlastně jednak
2: vždy
3: by jim to překáželo a aby byli ve střehu.
2: Aha. Máte tady vedle kancelářského stolu, divan. Co to je?
3: Divan. To je divan.
2: Divan.
3: Ten pan revírník tady má takovou opravdu trucovnu správnou, zašívárnu, tak samozřejmě, jestli nacpe tady tu krásnou dýmčičku, sedne si na divánek, vytáhne si třeba případně lahvičku myslivce ze stolku, tak si tady udělá takový ten relax.
2: Lahvičku myslivce, jakou jinou, že? No ale taky bych si poseděla, to je ale nádherný historický kousek jenom těch přírodních motivů, ornamentů, co na tom je, krásně to tady pasuje. No a my přecházíme do dalšího království, protože to jsme v království kuchyňské.
3: Kuchyně na tu dobu, teda, o které se bavíme, 20. a 30. leta, velmi moderně zařízená. A vlastně tak, jak to bývalo donedávna, ta kuchyně byla vždycky takovým tím srdcem každého toho domova nebo toho bydlení, takže to platí i u té naší kuchyni. Je poměrně velká, prostorná, jsou tady velká kachlová kamna. A uprostřed vlastně v centru je ten klasický stůl jídelní s židlemi.
2: Tady se lidi rozhlídnou a říkají, takhle to vypadalo u nás doma, když jsem byla malá nebo u babičky.
3: Přesně tak. Spousta lidí tady po okřeje zaspomínají, že opravdu takhle to fungovalo kdysi. Někdo to tak má ještě třeba na chalupě. A víceméně to v těch lidech potom vyvolává takový ten pocit, jakože že opravdu se někam vrátili a že to je fajn.
2: A máte krásný váleček na stěnách.
3: Váleček byla taková frajeřinka tenkrát, ne?
2: No.
3: To je totiž jediná místnost tady z toho bydlení, která není obložena dřevem.
2: Aha.
3: A je to normálně omítnuté. Je tady ten váleček, který je docela propracovaný. Protože jestli si vzpomenete, jako my jsme mývali váleček doma.
2: No,
3: byly většinou nějaké vlnovky,
2: ano,
3: ale tady je fakt jako ta váza, nebo co to je s kytkama.
2: No.
3: Což se ten musel trefit, aby to vlastně odpovídalo.
2: Aby to lícelo.
3: Že to nešlo jenom nějak přiložit a udělat, jo? Ale opravdu musel si to naštelovat.
2: A tady se dával odpolední šlofíček
3: po obědě. To je klasický otomán kuchyňský, na kterém moje babička uměla taky. Že jo? A vlastně tam byl vždycky děda, když jsem tam přišel k babičce.
2: Povolené stanoviště pro dědečka.
1: No a do kosárny se v magazínu Křížem krajem vrátíme zase po písničce a společně se správcem objektu Martinem Žadkou si prohlédneme třeba pokoj pro tchýni. Pro tchýni pana revírníka. Jsem fakt zvědavý, jak vypadá takový pokoj pro tchýni.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A 20 minut po 9. hodině ladíte magazín Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava a vracíme se zpátky do Karlovic. Od poloviny května je tamní kosárna sice kvůli stavebním pracím na fasádě, oknech a v interiéru až do odvolání uzavřena. Ovšem náš rozhlasový výlet vám může posloužit jako inspirace k návštěvě, až bude obnoven provoz. Se správcem objektu Martinem Žadkou se Petra Štrimplová podívala do patra kosárny, kde je expozice doma lesního úředníka. Prohlédli si už kancelář, kuchyň a teď nahlédnou i do dalších částí.
2: My jdeme dál s Martinem Žadkou, nakoukneme do další místnosti té venkovské expozice.
3: Je to ložnice, Je to největší místnost toho bytu našeho, obložený dřevem a je vybaven teda velmi luxusním a drahým nábytkem. Je to dýhovaný nábytek a je to vlastně kompletní sada od teda dvojposteli, nočních stolků, toaletky až po tady ten prádelník prosklený.
2: Víte, co mě na tomto patře zaujalo, jsou ty nízké stropy, které vlastně my máme ani ne kolik, 20-30 čísel nad hlavami. A už je trám stropu.
3: Úplně takový ten klasický folklor, když tady lidé přijdou, tak řeknou, no jo, tenkrát byli lidi menší. Jo, moc tomu nevěřím. Nicméně ty místnosti se dělaly opravdu nižší a asi jediný důvod byl prostě opravdu uchování toho tepla.
2: No.
3: Nicméně tady, když přijdou vysocí chlapy, tak oni mají radary na hlavách, jako málo kdo se tady praští do hlavy.
2: Přes chodbičku máme další cimřičku. Tady bych hádala, že spala nějaká pomocnice, ne?
3: Čistě teoreticky to možné je, nicméně my to tady máme jako pokoj pro babičku. Jo, čili toto je prostě opravdu jenom pokoj pro, řekněme, tchýni pana revírníka. Klasicky vybavený, má tady postel, malovanou truhlu na věci, má tady gramofon takzvaný, což teda není gramofon hudební nástroj, ale je to židlička, které se tak říká, je to židlička i se záchodem.
2: Ano.
3: A takové to klasické vybavení. Knihy, růženec, kropenka.
2: Tady se babičce pěkně přebývalo, malovaná truhla. No a další taková skříň, šifonér je tady v chodbě, my u ní stojíme. A to může být taky hádanka pro návštěvníky, to
3: já
2: nevím.
3: Já myslím
2: jestli
3: si, že asi ne, protože to je jako možná pro děti.
2: Rozklíčuje to
3: člověk. Ale pro
2: dospělé
3: ne, ti to okamžitě poznávají.
2: Větrací otvory napovídají, že to bude spížírna špajská.
3: Ano, ano.
2: Tak. Z prvního patra je výstup na Ochoz, což je velká krása a zvláštnost této budovy kolem dokola.
3: Je to Ochoz, vlastně, po kterém se dá obejít celá ta chalupa v úrovni toho prvního patra.
2: Člověk, když tady půjde, tak si všimne té krásné stolařiny, vyřezávané, taková krajka pod Římsou, že? Z Karlovic, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A magazín Křížem krajem tady samozřejmě bude i zítra, tedy v úterý 2. června. V tom úterním Křížem krajem nás Iva Havlíčková zavede do komunitní zahrady v Třineckém Borku. Lidé si tam chodí pěstovat bylinky a zeleninu, ale hlavně je to místo setkávání, zázemí pro sousedské akce, workshopy a odpočinek. A to uprostřed města. Magazín Křížem krajem tady bude zítra po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Je 9:30, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a vy všichni, kteří se chcete naučit vyrábět si domácí sýr, tak si připravte papír a tušku, protože už za malou chvíli vám Jarka Vykoupilová v Babských Hradách poradí, jak na to. A taky vám poradí třeba to, že domácímu sýru, který si sami klidně vyrobíte, můžete dát příchuť i různých bylinek. Babské Hrady začínají hned po písničce.

0: Babské rady.
1: Domácí sýr s bylinkami je jednoduchá a chutná pochoutka, kterou si můžete připravit i bez složitého vybavení. Základem bývá kvalitní tvaroh nebo bílý jogurt, případně kombinace obou. Směs se nechá odkapat přes čisté plátno nebo jemné sítko, aby získala hustší konzistenci. Poté přichází na řadu bylinky. Velmi oblíbená je pažitka, petržel, bazalka nebo tymián. Přidat lze také česnek, sůl či špetku pepře pro výraznější chuť. Směs se dobře promíchá a tvarují se malé bochánky, které se balí do potravinové fólie. Následně je vhodné nechat sýr několik hodin odležet v lednici, aby se chutě propojily. Chcete-li, aby tento výrobek lahodil i oku, obalte sýr poté ještě v bylinkách s pár kapkami olivového oleje. Výsledkem je čerstvý a vonavý sýr bez zbytečných konzervantů, který chutná mnohem lépe než sýr z obchodu. Je to výborný jedlý dárek nebo překvapení pro návštěvu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 9 hodin 41 minut posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a za malou chvíli v nás vás v našem vysílání vezmeme do Kopřivnice, a to konkrétně do Muzea fojtství. Pozveme vás na výstavu a taky do muzejní zahrady, kde trůní trochu tajemný exponát. Tak za malou chvíli uslyšíme se z Kopřivnice.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jak už jsem před písničkou sliboval, tak teď vás vezmeme do Kopřivnice, konkrétně do Muzea fojtství. Od konce května Muzeum fojtství v Kopřivnici zve své návštěvníky na novou výstavu a pozvání směřuje také do muzejní zahrady. Tam se objevil nový pozoruhodný předmět. Více se teď dozvíme od vedoucího muzea Ondřeje Šálka, kterého teď už zdravím po telefonu a vítám v dopoledním vysílání. Dobrý den. Tak nám prozraďte, nejprve pozveme tedy na tu aktuální a čerstvě otevřenou výstavu v Muzeu fojtství. Ta prezentuje tvorbu výtvarnice Aleny Šaferové. Představme ji podrobněji, co tam je k vidění?
1: Tak jedná se o výstavu s názvem Obrazy, kresby a kostýmní návrhy. A je to výstava malířky a kostýmní návrhářky paní Aleny Šaferové, která tady bydlí kousek od nás ve Štramberku a která je vlastně známá svojí práci pro českou televizi, český film a samozřejmě pro řadu českých divadel, takže tady je vystaveno velké množství kostýmních návrhů pro různé filmy, jako je třeba Jan Hus, anebo pro řadu pohádek, jako je Tajemství staré bambitky a tak podobně. Ale naše firma se zabývá i volnou tvorbou, takže je tady řada olejů maleb, které vlastně mají společné pojítko takové figurální kompozice, což je vlastně takové oblíbené téma, takže to je vlastně třetí taková záležitost, která je.
0: Dokdy tato výstava Aleny Šaferové bude u vás na fojtství k vidění?
1: Vidění bude až do konce prázdnin, tedy do 30. srpna letošního roku.
0: Aha. Pojďme se teďka podívat na tu zahradu, teda Muzea fojtství. Muzejní Facebook láká do areálu, který prý zdobí nový a trochu záhadný prvek. O co se jedná?
1: Jedná se o dvě sochy kopřivnického výtvarníka pana Matěje Gerika, které v podstatě zobrazují kost jako takový základní stavební prvek těla a dá se říct i velice vhodný jako zahradní mobiliář.
0: Je to teda jenom k pokoukání, nebo si na to jde i sednout?
1: Záleží na každém návštěvníkovi.
0: Jak to pojme, jaký má vztah k umění?
1: Dívat jako na umělecké dílo, ale je samozřejmě povoleno na ty sochy sednout, protože jsou to vlastně takové zaoblené, jako ty kosti tvarované, takže si na ně můžete sednout, lehnout, opřít se o ně. Cokoliv člověka napadne. Jsou to sochy z betonu, takže oni to vydrží.
0: Otevřeno máte Muzeum fojtství každý den, nebo taky držíte tradici zavřených muzeí v pondělky?
1: Zavřeno máme v pondělí, ano, klasicky, tradičně.
0: Dobře, tolik pozvánka do Kopřivnického muzea fojtství a Ondřej Šalek. Moc krát děkuju za rozhovor a přeju hezký den.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Za 5 minut bude 10 hodin, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Při silných bouřkách se včera v jižních Čechách pravděpodobně vyskytlo tornádo. Podrobnosti zná Lenka Blažejová a nabídne vám je v našich zprávách v 10 hodin. Teď ještě Annie Lennox, tak si to hezky užijte.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bude 10 hodin, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Vláda by dnes měla projednat návrh poslanců TOP 09 na snížení věkové hranice voličů v obecních volbách na 16 let. Opavská nemocnice staví nový urgentní příjem pro pacienty. Při silných bouřkách se včera v jižních Čechách pravděpodobně vyskytlo tornádo. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo až oblačno s přeháňkami, teploty 17 až 20 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá Lenka Blažejová. Vláda by dnes měla projednat možnost volit už 16-letým v obecních volbách. Navrhuje to opoziční TOP 09. Podle autorů současných 18 let dostatečně neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc se snížením věkové hranice nesouhlasí.
5: Já osobně jsem proti snížení hranice. Myslím si, že těch 18 let je dostatečné a že to, abych mohl volit, vyžaduje určitou zkušenost.
4: Proti snížení věkové hranice jsou i právníci úřadu vlády. Změně by podle nich musela předcházet důkladná celospolečenská i odborná diskuze. Moravskoslezská nemocnice Opava bude mít nový urgentní příjem. Vznikne v nemocničním pavilonu V, kde jsou kromě lůžek intenzivní péče také operační sály a diagnostická zařízení. Pavilon bude vyšší o jedno patro. Celkové náklady nemocnice odhaduje na 74 miliony korun.
6: Urgentnímu příjmu ustoupí nemocniční jídelna, která se přesune do vyššího patra. To umožní umístění 12 sledovacích lůžek a 6 vyšetřovacích prostor pro urgentní záchranu. Pro první pacienty bude vše připraveno z kraje roku 2028. Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Cesta kolem dostihového areálu ve Světlé hoře na Bruntálsku bude od 16 hodin odpoledne zavřená. Obec se pustí do její rekonstrukce. Cesta spojuje střed obce s místní částí Stará voda. Silničáři tam položí nový asfaltový koberec. Práce budou hotové nejpozději tento týden ve čtvrtek. Při bouřkách se na jihu Čech u Netolic pravděpodobně objevilo tornádo, řekl to Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
7: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
4: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech.
1: Počasí.
4: Dnes bude v našem kraji deštivo, bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes od 17 do 20 stupňů Celsia, na horách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Opavě pokračuje výměna vodovodu v ulicích Hobzíkova a Zíkova. Dá se projet pouze Kyvadlově a řidiči musí s omezením v této části našeho regionu počítat do 30. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 4 minuty po 10. hodině, tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zpravodajství Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. A jako tradičně po 10. hodině i dnes mám pro vás připravenou jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Takže jestli chcete vyhrát cestovatelský balíček Českého rozhlasu Ostrava s naším úžasným merchem, tak nestačí, teda stačí jen zavolat a vyhrát. Tentokrát to bude o jednom slavném rodáku, o jednom hrdinovi pocházejícím ze Slezska. Tak co, troufnete si? Zkuste to. 596 11 22 66. Ještě předtím Petr Kotwald a Pavel Bobek. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady je Robert Sodlové.
1: A zdravím, Roberte. Tak dneska záludná otázka. Jste připravený? Znáte moderní dějiny?
2: No tak znám to ještě neslovo, ale tak něco o nich vím.
1: Dobře, tak jo, tak to zkusíme. Třeba dneska budete mít štěstí a do Orlové poputuje balíček rozhlasový. Jdeme na to. Jak se jmenoval významný československý divizní generál, legionář a klíčový hybatel protinacistického odboje v naší zemi, který se stal jednou z prvních obětí justičních vražd v komunistickém Československu? Připomínám, že ve službách československých legií a československé armády působil nepřetržitě v letech 1915 až 1948. Dne 21. června roku 1949 byl komunistickými soudy v Československu popraven za údajnou špionážní činnost a vlastizrádné jednání. V roce 1968 vojenský soud uznal jeho nevinu a rozsudek formálně zrušil. Plně rehabilitován byl pak po roce 1989. Jak se jmenuje rodák ze Štítiny na Opavsku, na jehož počest je pojmenována řada ulic, náměstí v naší zemi? No a máte na výběr.
2: Já myslím, že pan Heliodor Píka.
1: Tak to bylo bez nápovědy. Hezky česky říkáme ganz fajně a blahopřejeme do Orlové. Tohle to bylo úplně bez nápovědy a balíček je samozřejmě váš. Tak teda blahopřeju. No a další moravskoslezský rozhlasový kvíz tady bude zase zítra.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 hodin 22 minut posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Hudební událost přelomu jara a léta je tady. Začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Kdo se postará o zahajovací koncert, tak to vám prozradíme už za malou chvíli v našich dnešních rozhlasových tipech.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V Ostravě dnes začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. A to slavnostním koncertem v divadle Antonína Dvořáka. Na němž se od 19 hodin představí symfonický orchestr hlavního města Prahy. Bohatý program dnes nabízí také festival městské knihovny v Třinci Čtefest. V malé galerii knihovny například začíná v 16 hodin výtvarný workshop s Věrou Vtípilovou. Ve stejnou dobu bude v M-klubu řeč o literatuře pro mladé, dospělé a ve velkém sále začíná v 18 hodin debata na téma zakázané knihy. Hostem opavského klubu Kupé bude dnes v rámci cyklu Jubilanti dlouholetý primáš cymbálové muziky technik Miroslav Hlosta. O své hudební cestě životem bude povídat v opavském Kupé v 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 10:30, ladíte Český rozhlas Ostrava. Za malou chvíli vám nabídneme reportáž Františka Kuči z Dvojměstí. Město Frýdek-Místek totiž plánuje, jak využít bývalé potápěčské centrum u sídliště Riviera. Přestože soudní spory o pozemky stále trvají, lidé ve městě už mají posílat nápady, jak s nevyužívaným areálem zarostlým vysokou travou naložit.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Město Frýdek-Místek hledá využití bývalého potápěčského areálu u sídliště Riviera. Ten vznikl na pozemcích, které město v minulosti prodalo soukromému spolku. Po letitých soudních sporech nejvyšší soud potvrdil, že pozemky byly prodány nevýhodně a mají být městu vráceny. Město teď zjišťuje u lidí, jak by si představovali budoucnost tohoto místa a jeho budoucí využití.
2: Brána na zámek, tráva vysoká přes metr a půl, tak teď vypadá areál, který měl být potápěčským výcvikovým centrem.
3: Co jsem slyšel, tak tu žádná akce nikdy nebyla. Jo, že ani jak to bylo nový, že by se to nějak otevřelo.
2: František Gabra bydlí přímo naproti areálu. Jak by mělo plochu město využít, o tom zatím nepřemýšlel. Jedno ale ví celkem jistě.
3: Další parkoviště je to určitě ne, protože ta zeleně tu ubývá.
2: Mezi náměty lidí je komunitní centrum pro seniory, zahrada s veřejným ohništěm se zákazem vstupu pro psy nebo tréninková hala pro baseballisty, kteří mají letní hřiště hned vedle. Nápad, který se líbí i Nele Ajchové.
4: Moje děti hrají baseball, takže já bych byla ráda za tu halu.
2: Na stránkách města je stále otevřený dotazník, kam mohou lidé své nápady posílat.
5: Celkově ten pás vlastně kolem té Ostravice by měl vlastně podat ty cyklostezky, nabízet nějaké místa na relaxaci, což je naše představa, která se pomocí těch občanů žijící v těch lokalitách vlastně naplňuje.
2: Říká náměstek primátora pro investice Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM. Zároveň dodává, že plány může zkomplikovat majetkové vypořádání. I po definitivním vrácení pozemku městu bude spolku stále patřit budova, která na místě stojí.
5: Pokud se dohodneme s tím současným vlastníkem, protože pozemky by měly být naše, tak samozřejmě se budeme nějakým způsobem bavit o tom místu i s tou budovou. A pokud ne, no tak se budeme bavit o prostoru bez budovy.
2: Přestože město už plánuje, jak s areálem naložit, Krajský soud v Ostravě bude ještě rozhodovat o odvolání spolku proti navracení pozemků.
6: Mohu potvrdit, že odvolání odvolatele ve sporu se statutárním městem Frýdek-Místek bylo Krajskému soudu předloženo dne 28.5.2026. Věc je v raném stádiu řízení a nemohou tak komentovat žádné podrobnosti.
2: Potvrzuje mluvčí Krajského soudu Igor Krajdl s tím, že ať už soud rozhodne jakkoliv, nemusí jít o definitivní konec sporu. Z Frýdku-Místku František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Naším pondělním hostem bude muzikant, skladatel a jazzman Boris Urbánek. Zakladatel a ředitel Jazz Open Ostrava nás pozve na letošní 20. ročník festivalu. V rozhovoru, který natočila Kateřina Huberová, zavzpomíná, představí festivalové hvězdy i sbírku klavírů.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Posloucháte dopolední vysílání Ostravského rozhlasu. Už před hodinou vám Jarka Vykoupilová v Babských Radách poradila na to, jak je jednoduché vyrobit si domácí sýr třeba s bylinkami. No a teď už je na řadě rada od chlapa, a to přímo od našeho rozhlasového zahradníka a kutila Artura Kubici. Připraven je tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Dnes to bude o sviluškách na okurkách. Začínáme za malou chvíli.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Už máte vysazené předpěstované okurky a daří se jim? Na okurkách se objevují svilušky, které jsou pomalu neviditelné, ale když člověk ví, jak se jejich výskyt projevuje, lehce je najde. Po vysazení té malé okurce chvilku trvá, než zakoření a začne růst, a ty rostlinky je dobré každý den pozorovat. Jakmile uvidíte, že některý list je takový, jakoby trošku tečkovaný a má světlejší místa, koukněte ze spodu na list. Nemusíte hned vidět svilušky, ale jen takové světlejší místo. Na svilušky je spousta postříků, postříká se opravdu každý list ze spodní strany a jde to samozřejmě jenom u těch menších rostlin. Zkuste si koupit v odborné prodejně postřik bez ochranné lhůty, tedy není to jed a aplikuje se to asi tak jedenkrát až dvakrát, pak už okurka stihne sviluškám odrůst. A co se týče slimáku, tak ty každý večer pozbírejte, pokud nechcete platit hodně peněz za nejrůznější chemické hubiče, takové ty kuličky rozsypané kolem rostlinek, tak jiná možnost ani není. Je dobré mít pokosenou trávu na zahradě a když je vše zamulčované, tak alespoň potom ty slimáky večer dobře vidíte, kde jsou. Na slimáky lidé vymýšlejí nejrůznější kuriózní pasti, třeba misku s pivem. No a já mám souseda a tento sbírá do kyblíčku a má klid a má to zadarmo. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Šumavě dnes začíná veřejné hlasování, které rozhodne, co se ve městě změní a upraví. Obyvatelé navrhli 22 projektů a mezi vítězné radnice rozdělí 1,5 milionu korun. Podrobnosti Lenka Blažejová a zprávy za 2 minuty.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Uzavření lávky v Českém Těšíně vadí některým tamním lidem. V Opavě se bude hlasovat o investicích ve městě. Frýdek Místek plánuje, jak využít někdejší potápěčské centrum. Počasí dnes v regionu bude zatažené až oblačné, odpoledne polojasné a teploty do 20 stupňů Celsia. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeje u zpráv Lenka Blažejová. Některým lidem v Českém Těšíně vadí uzavření lávky v ulici Podzvonek, která vedla přes železniční koleje. Jde o jedinou spojnici mezi městskými částmi ve skoro 3-kilometrovém úseku. Radnice o uzavření rozhodla před 2 týdny kvůli havarijnímu stavu lávky po jedné z pravidelných kontrol.
2: Všechny dřívější říkali městu, že se má s tím něco dělat, že je to v havarijním stavu a že se to má opravovat.
3: Podle opozičního zastupitele Věslava Kubici za nezávislý Protěšín mělo město předejít havarijnímu stavu lávky na základě dřívějších posudků. Detailnější analýza ukázala na nový problém, říká místostarosta Jan Pekař za ODS.
4: Zjistilo se mimo jiné to, že pod protikorozním nátěrem ve skutečnosti je velká vrstva koroze.
3: Radnice si teď nechává zpracovat návrhy, jaké jsou možnosti na opravu nebo na stavbu nové lávky. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Opavě dnes začíná veřejné hlasování, které rozhodne, co se ve městě změní a upraví. Obyvatelé navrhli 22 projektů a mezi vítězné radnice rozdělí 1,5 milionu korun. Loni se nehlasovalo kvůli odstraňování škod po povodních. Letos opavský magistrát tuto akci obnovil. V minulosti se tímto způsobem podařilo postavit například hřiště nebo odpočinkové plochy. Město Frýdek Místek plánuje, jak využít někdejší potápěčské centrum. O neudržovaný areál u sídliště Riviera se přitom stále vedou soudní spory. Poté, co nejvyšší soud rozhodl o novém projednání, okresní soud potvrdil, že prodej pozemků v roce 2010 byl nevýhodný a neoprávněný. Spolek se proti dalšímu rozsudku odvolal ke krajskému soudu v Ostravě. Potvrzuje mluvčí soudu Igor Krajdl.
5: Mohu potvrdit, že odvolání odvolatele ve sporu se statutárním městem Frýdek Místek bylo krajskému soudu předloženo dne 28.5.2026. Věc je v raném stádiu řízení a nemohu tak komentovat žádné podrobnosti.
0: Českem se včera odpoledne a přes noc přehnaly bouřky. Nejhorší situace byla v Jihočeském kraji, kde kvůli polámaným stromům a větvím bylo více než 10 000 domácností bez proudu. Teď už jsou bez energie podle mluvčího společnosti EGD Romana Šperňáka jen 300 odběratelů. S čím měli hasiči nejvíc práce, popisuje jich mluvčí Vendula Matějů.
6: Nejvíce práce jsme měli přibližně na Prachaticku a z těch 300 událostí bylo nejvíce právě odklízení popadaných stromů. Z tohoto počtu ještě dalších zhruba 15 událostí evidujeme jako čerpání vody ze sklepů a nebo z kanálů a zhruba 30 událostí, které označujeme jako odstranění nebezpečných stavů.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji deštivo, bude zataženo až oblačno na většině území s deštěm nebo přehánkami, večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A v Ostravě dejte aktuálně pozor, v Místecké ulici ve Vítkovicích u odbočky do ulice Železárenská se srazila 2 osobní auta. Provoz je tam omezený a je tam kolona.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po 11. hodině Lenka Blažejová se pro dnešek rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Tereza Hájková. Posloucháte Dobré dopoledne, je 1. června a od mikrofonu vás zdraví Vladimír Šmehlík. Protože je pondělí a po 11. hodině, tak i dnes vám nabídneme další rozhovor z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Koho si tentokrát Kateřina Huberová pozvala, tak to prozradím po písničce. Teď Helena Vondráčková.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už po další písničce se necháme pozvat nejen na 20. ročník festivalu Jazz Open Ostrava, ale také na výstavu nejvzácnějších klavírů. Zavzpomínáme na začátky v rozhlase a představíme jednoho z nejtalentovanějších světových hudebníků, který byl a vlastně je bez nadsázky zázračným dítětem. O tom povypráví Boris Urbánek, host Českého rozhlasu Ostrava. K mikrofonu si ho pozvala Kateřina Huberová.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. My už se nějakou chvíli tady smějeme s mým dnešním hostem, ačkoliv se divím, že je mu do smíchu, protože si myslím, že teďka mu tak nějak hoří koudel, protože vrcholí přípravy na další ročník Open Jazz Festivalu. Boris Urbánek je mým hostem.
2: Dobrý den. Dobrý den. Ne, smích je útěk od reality. Ale jak říkali Jiří Suchý, smích je svátek obličeje.
1: No.
2: A to je krásné, to je krásné.
1: No, tak my teď slavíme.
2: Tak my jsme teď slavili, asi 5 minut v kuse. Ano,
1: už je to rok, co jsme se tady potkali.
2: Rok se s rokem sešel, jazz se s jazzem sešel.
1: To už ti prostě asi nikdo neodpáře. Z původní myšlenky udělám takhle kosmo festival, uvidíme, jak dlouho to vydrží. Já si myslím, že i kdyby si chtěl, aby už nedržel, takže to už nebude.
2: No, co já vím, no tak asi ne, já to takhle z výšky neumím vůbec posoudit, ani se na to nejsem schopný z výšky podívat. Konečně přijdu do rády a můžu se trošku jí zasmát. No.
1: Teď je to vlastně o té fázi. A teď se chci bavit o tvém nitru, fakt? Jakože vlastně věci asi už jsou v nějakém běhu.
2: No, a
1: už se nevymyslí nic nevymyslitelného. Je to to nejnapínavější období?
2: Určitě. Víš, co, vlastně napínavé období skončí, až zazní poslední tóny posledního umělce na Jazz Openu a v ten moment jako vlastně si řeknu tak a jo.
1: A je to.
2: A je to. Je to napnuté, protože samozřejmě jako každý rok se snažím přesvědčit lidi, že jazz je krásná muzika, že to není nic, čemu by museli za každou cenu rozumět. Přesvědčuju stále lidi, ať se toho nebojí, ať si to přijdou užít. A že nakonec každoročně odcházejí spokojeně, jsou vlastně rozjásaní.
1: Podle mě je vlastně nejsložitější naplnit to, a teď mám na mysli ten obsah jako takový. Tady už se protočila spousta lidí, rozumím tomu, že člověk může mít i vztah s někým, kdo se tady cyklicky může objevovat,
2: no,
1: protože
2: jasně,
1: prostě je přítel, ale neustále přicházet s něčím novým, to je vlastně taky docela záhul z toho množství, které na tom světě je.
2: Víš, já udělám takovou krátkou sondu do toho, jak situaci se vždycky ocítám. Jo. Problém je už v tom samotné volbě toho termínu. V červnu jezdí málo amerických umělců do Evropy. To jsou takové vlny. Oni vždycky přijedou na jaře a na podzim. A taky možná v létě, přes prázdniny jsou festivaly. Ale červen je vlastně taková mrtvá sezóna. Za A a za B těch skutečných obrovských hvězd už není tolik a jsou ještě navíc velmi drahé. Například Pat Metheny'ho, nebo Jacoba Colliera, nebo Herbieho Hancocka, kterého bych samozřejmě... No ale je to nad naše síly. Tak já opravdu každý ten rok si říkám, co z toho vybrat, abych v té Ostravě představil něco nového, zajímavého. Myslím si, že se mi to podařilo už několikrát, ať už to byl kdysi Kenny Garrett, ať už to byly Yellow Jackets, ať Phil Lassiter, který měl úplně první koncert v Evropě, měl v Ostravě. Trumpetista a aranžér od Prince, jenom abych jako uvedl, několikanásobný držitel Grammy. A letos si myslím, že se mi to taky podařilo, protože samozřejmě velmi rád se dívám na videa mladých muzikantů, kteří jsou nesmírně inspirativní. No a samozřejmě už dlouho je tomu dávno, co jsem objevil mladíčkého kluka, který se jmenuje Justin Lee Schultz, takový prostě jako...
1: Klučík.
2: Takový úkaz přírodní, víš? Kluk, který se narodil v Johannesburgu a v 6 letech vystoupil v nějaké televizní show s tatínkem a se sestrou. A už tam hráli výborně, no a stali se z nich opravdu virální hvězdy. Během pár let dostali nabídku se přestěhovat do Ameriky, do Los Angeles, tak se přestěhovali. A tam on buduje svou opravdu neuvěřitelnou kariéru a hlavně se stále učí. No a za těch 15 let, ne ještě kdepak, za těch 10-12 let, co ho sledují, tak vyrostlo z něj velmi zajímavá osobnost.
1: No, nutno poznamenat, že v té soutěži nebo v té show televizní jemu bylo kolik? Třeba 4 roky? Nebo
2: tak, šestiletý
1: chlapeček za klávesama. Jeho fous starší sestra za bicíma. Tohle to je velmi vtipné video, jak potom postupně padá těm porodcům ta čelist. Zůstávají sedět s otevřenou pusou.
2: Hra je prostě naprosto fantastická. A nutno teď ještě divákovi a posluchači teda především prozradit, že on hraje nejenom na piano, protože my jsme neřekli, na co hraje.
1: Jo, ano.
2: On hraje na piano fantasticky, hraje na kytaru fantasticky, samozřejmě ve svých videích i hraje i na basovou kytaru, hraje také na dechové nástroje, trumpety a saxofon a zpívá. Jo. No a je to prostě takové zlatíčko, on se furt od toho culí, jako kdyby si hrál s hračkama.
1: Jako kdyby se nic nedělo.
2: Jako kdyby se vůbec nic nedělo, no. Bude na Slezsko-Ostravském hradě, na nádvoří Justin Lee Schulz.
1: No, začali jsme krásným finále teda teďka, ale myslím si, že tohle je opravdu téma, u kterého stojí za to se ještě malinko pozastavit, no, tak určitě. Já jsem ráda, že se to děje. Boris Urbánek je hostem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava s Borisem Urbánkem, v podstatě takový jako pan domácí za ta léta, je dnes hostem Českého rozhlasu.
1: No ne, jako já do rozhlasu chodím s naprostou neřízenou nostalgií, protože jsem tady nastoupil v roce 1989 do orchestru. To už je fakt, to je historie. Je. Jo? No a trávil jsem tady svého času opravdu ve své době strašně moc času. Několik desek jsem tady natočil, pořady jsem tady dělal, takže rádio je takové skutečně moje domácí prostředí.
0: Konec konců jeden z těch koncertů tvého festivalu se bude odehrávat i tady.
1: Ano, ano. No protože máme samozřejmě naprosto vřelé vztahy s Českým rozhlasem Ostrava. Zaplať pánbu stále ještě slyší na to, že by měl a mohl podporovat jazzovou muziku. Je tady tradice, takže kluci, kteří to teďka vedou, tak to jdou v tradici a to je nádherné. Tak letos přijde do studia 1 Českého rozhlasu zpěvačka Marta Kloučková, kterou bude doprovázet kytarista David Doruška. Oba dva teď vydali desku Wild Flower, se mi si jmenuje ta deska. Je to krásná deska. Já fakt jako všem doporučuji, poslechněte si, to krásná komorní muzika, vkusně udělaná. David doprovází senzačně. Konec konců David je opravdu taková, jako takový úkaz na naší domácí jazzové scéně už léta. No a Marta se vyprofilovala v opravdu velmi zajímavou solovou zpěvačku. Já ji znám od děvčete, když jezdila na letní jazzovou dílnu ve Friedlandu v Čechách. A potom už jsem ji zavnímal v kapele Skety. No a když jsem viděl, že vydali novou desku, tak jsem si prostě se zájmem poslechl ten single a řekl jsem si, jejda, tak to je ale fakt dobré. No, tak jsem zavolal Martě, jestli nechce si tady udělat koncert v rámci Jazz Openu. Marta byla velmi ráda, že jsem ji oslovil, no a domluvili jsme se a 10. června, teď nevím, jestli to úterý, že? Ve středu 10. ano, středa. Tady bude Marta Kloučková s Davidem ve studiu 1. Bude to takové krásné komorní, podle mě, vystoupení, které pohladí. Které uklidní, pohladí a Marta je hezká holka, takže bude se na co dívat. A fakt hezky zpívá. No.
0: A Doruška je sympaťák.
1: Třeba
0: pro holky taky něco.
1: No, jo, holky přijďte taky.
0: Nechci vůbec připodobňovat, ale vlastně je to takový ten formát zpěvačka, kytarista, což může strašně krásně fungovat a v těchto případech to velmi krásně funguje. Napadá mě příměr Clash and Grey slovenskému duu vlastně.
1: Ano.
0: Tím chci navázat na to, že vlastně je spousta mladých a opravdu jako velmi mladých muzikantů, kteří už ale jako kdyby přeskočili něco a oni jsou tak strašně hotoví.
1: No jo, víš co, to je, ale to je doba, to je vývoj. Ta pedagogika a ta metodika, tak ta je už dneska na velmi vysoké úrovni. Školy se zabývají jazzovou výukou, respektive výukou jazzové teorie, jazzové praxe a ty mladí kluci a holky mají obrovský přísun materiálu, přístup ke všemu, pustíš si na YouTube, si koupíš, pustíš, co chceš, podíváš se, kdo tam, jak to zpívá, jak to hraje, jsou různé výukové videa. Když někdo chce a má hlad, tak to rychle schroupe ten materiál a potom se z něj velmi rychle stane opravdu vyspělý hráč, vyspělá osobnost. Do jaké míry je vyspělý a do jaké míry je schopný už předávat něco zajímavého, to už záleží na osobnosti toho, kterého. Jo. Opravdu, mladí dneska hrajou fantasticky. Když si vzpomenu na naše začátky, když jsme nemohli sehnat noty, tak ty, jak to je, proč to tak, co, jak to zní, jak to dělají? To dneska ty mladí přeskakujou obřími kroky, ti to mají během hodiny, se jim to vysvětlí, výuková videa, no a potom za pár let hrajou skvěle. No. Taková je realita, no.
0: No a jak dalece dobře se vlastně mezi tím vybírá, když je toho taková přehršel?
1: No, víš co, zůstanu u té Marty, vybírá se tak, že najednou přijde něco, co tě osloví a cítíš tam něco víc, než to dobré řemeslo, vyspělou energii, výpověď, cítíš něco, že ten člověk nemluví už za knížky a za teorii, ale mluví za sebe. To je něco, co může oslovit i nepoučeného posluchače, diváka, který přijde, nemusí tomu fakt rozumět, ale vidí něco, co na tebe působí, no. Je to kouzelný svět. Víš, já to vždycky srovnávám, nebo respektive udělám takové trošlinku zjednodušené přirovnání s jídlem. Jo. Představ si, že denně prostě to bereš kolem toho bufetu, strčíš do sebe nějaký ten rychlý fast food, zaplní tě to, seš najezený a jdeš dál. Jo. No a potom najednou se stane, že se dostaneš do lepšího prostředí, kde je čas, sedneš si a někdo ti naservíruje opravdu zajímavý jiný pokrm, než normálně znáš. Tak na to nejdřív s nedůvěrou. civíš a řekneš si, ježiš, co to je, no nevypadá to špatně. No a potom zjistíš, že to je svět úplně jiných chutí, jiného všeho a tak je to i s tím jazzem. Uděláš si speciální čas a speciální prostor a otevřeš se něčemu novému.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a s Borisem Urbánkem stále sedíme tak trochu nad muzikou. On je to vlastně jeho životní proces, sedět neustále nad nějakou muzikou. Teď momentálně se to týká hodně Jazz Open Ostrava festivalu, který je vlastně za dveřmi. My jsme se ještě chtěli, teda já jsem se chtěla vrátit k tomu přírodnímu úkazu, a to je Justin Lee Schultz. Ty jsi říkal, že vlastně i celá jeho rodina, oni jsou všichni vlastně nějak...
1: To je celá rodina, to jsou prostě muzikanti. Je to zvláštní, no tak ten Julius tatínek, talentovaný, hraje výborně na kytaru, no a mají tři děti, teda co jsem já tak zjistil. Z toho nejmladší Justin je jako největší talent, no ale ta o tři roky starší Late, ta je skvělá bubenice. To kdyby nebyl Justin, tak se asi bavíme o Late, protože to je prostě taky úkaz jako na ty bicí. No a potom je tam ještě třetí basista. To si ještě nejsem úplně jistý, jestli on přijede. V každém případě to bude rodinná kapela. Jo. No hele, tatínek to musí mít pod kontrolou, to jsou všechno ještě děcka. Jo. Je to fakt jako takový, no on je trošku Marťan, jo. To znamená, že je ale krásný, nádherný Marťan. Jo.
0: Když jsem ho objevila, tak jsem to sjížděla, co se dalo najít, protože to člověk nevěří vlastním očím.
1: No, je to tak.
0: A on má navíc fenomenální paměť hudební, takže já jsem viděla nějaký takový jakože pokus, kdy sedí ve studiu a do sluchátek mu pouští nějakou jazzovou skladbu, poměrně komplikovanou, fakt vystavěnou, sóla a všechno. A on, a pod tím běží časomíra. A on to prostě poslouchá na nějak po etapách a vlastně už do toho rovnou hraje, aniž by to předtím slyšel. Po nějaké chvíli se zamyslí a prostě to celé zahraje.
1: To je talent. Hele, víš co, já miluju lidi s tímhletím obdařením a naštěstí existují ve všech
0: oblastech.
1: Ano, je to anomálie, ale možná, že my jsme anomální v té průměrnosti. My to nemáme tak otevřené a oni to mají otevřené a to je možná normální, protože když se na ně díváš, tak on u toho piana, u té kytary, u toho zpívání, u toho všeho vypadá normálně, takže to je takhle to má být. Pro ně to je předmět zábavy. A je rado

0: se na to dívat, protože oni fungují v oblasti rozdávání radosti.
1: Tohle to bude, předpokládám, vrchol celého festivalu.
0: Ano, ano.
1: Tohle to vystoupení. A tomu předchází ještě spousta jiných. Já asi se nechci zastavovat úplně u všech, ale vím, že Fabrik ještě nabízí docela zajímavé zastavení.
0: Ve Fabriku budou, ježiš, no ve Fabriku totiž děláme 20. narozeniny, to znamená, tak jsem si vymyslel, že když máme to výročí, takže bychom to měli oslavit. Jo. A zase na druhou stranu oslavit to tak jako trošku jako stylově. To znamená oslavit to jako pažbou, no, party. Pozval jsem The Next Movement, což jsou vlastně už moji kamarádi ze Švýcarska, kteří u mě hráli před 4 lety, tuším, na Hradě. Byli senzační lidi, strašně dobře přijali a byli velmi, jako, bylo to velké překvapení pro ostravské publikum zase poprvé v České republice. Takže já doufám, že se přijdeme všichni pobavit do Fabriku.
1: Máš ty vůbec prostor, já vím, že to musíš dělat v rámci toho, když hledáš neustále nasávat nové další věci, ale myslím, že jsme se toho už i spolu dotkli. Od jistého věku vlastně člověk strašně šetří tou kapacitou, jako co všechno do té hlavy pustí, protože už je toho tak strašně moc.
0: Máš pravdu, no.
1: Jak to jde spolu, tyhle ty dva úkoly?
0: No, musí to nějak jít spolu a já vůbec netvrdím, že mám i v kontextu toho, co jsi teď řekla, že to mám všechno zmapované. No nemám. Já si pamatuju, že když jsem poprvé slyšel před těmi 15 lety například kapelu Dirty Loops, tak jsem zůstal úplně ohromen. Jo. To byl taky pro mě úkaz, ale opravdu úkaz něčeho fenomenálního. Uběhlo pár let a Dirty Loops mi hráli na Hradě a vlastně se mi splnil sen. Já jsem pořád nemohl věřit, že ty kluci to fakt umí zahrát živě.
1: Takhle.
0: Že to není nějaký studiový podvod. Přijeli 3 skromní Švédi, kteří vlastně byli 4 potom a kteří si na nic nehráli, prostě jenom chtěli svůj prostor, klid. Jonak se nechal zavřít hodinu předtím, 2 hodiny předtím v šatně, aby se mohl rozespívat, aby se mohl soustředit. Poprosil mě, aby ho nikdo nerušil, že potřebuje akorát vodu a 2 hodiny klidu. A potom vyšel z šatny a odevzdal ten výkon, který odevzdal. Já jsem pochopil, co to znamená jako opravdu profesionální, naprosto ten nejšpičkovější profesionální přístup k věci.
1: Tohle by mě asi strašně moc zajímalo, to nahlížení, přesně to, co jste teď popisoval. Jak to teda ty největší hvězdy mají prostě přijít, udělat, odehrát, nazdar?
0: Člověk to pozoruje, si jim v patách, tak to sleduješ. Koncentrace je základní věc. Ty lidi se naprosto koncentrují na to, co jdou dělat. No a potom jsou to všechno víceméně výjimečné osobnosti, které mají ty dispozice. Nikdo totiž nevidí tu práci zatím. Když jsem jim nabídnul třeba den předtím, přijďte na jam session, pojďte tam. Ne, oni mají svůj klid, oni chtějí mít svůj absolutní soustředění. Je vidět, že oni jsou fokusovaní na to, že profesionálové, že v 21.00 se od nich bude chtít to, co se od nich očekává. Mm-hmm. A tomu oni podřizují absolutně všechno.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava s Borisem Urbánkem.
1: Jestli můžu, já bych ještě hrozně rád diváky pozval, posluchače, já říkám diváky, ale oni se přijdou podívat i poslouchat, na jeden hrozně zajímavý koncert. Ten se odehraje v Pianotéce, což je zase taková jako neznámá pro Ostravsko, neznámá věc. Pan Matušek, takový starší pán, filantrop, tady otevřel jeden neuvěřitelný showroom luxusních klavírů, těch nejlepších klavírů. Vedle nemocnice na Fifejdách má celé přízemí, luxusní prostor a tam postavil, řekněme, 15, 20, nevím, těch nejluxusnějších klavírů, které si umíš představit. Takže když...
0: On to sbírá nebo...
1: No, ano, ano, on je prostě, ano, on je jako filantrop, on to prodává. To znamená, má to i jako showroom na prodej, ale co si budeme povídat, Lamborghini si v Ostravě taky koupí jednou za čas někdo, jo, a to je přesně to též. Má tam nahrávací studio, vzhledem k tomu, že má takový jako velmi, bych řekl, filantropický přístup ke všemu, tak mi nabídnul ten prostor k tomu, abychom tam udělali koncert, tak já jsem se rozhodl, že tam udělám koncert Luboše Šrámka, což je můj kamarád, výborný, vynikající pianista slovenský, dlouholetý kolega z Letní jazzové dílny, učíme tam spolu se saxofonistou Nikolajem Nikitinem. Komorní krásný koncert a ještě jsem Lubošovi říkal, vyber si, na který nástroj chceš hrát, jestli chceš Fazioli, jako Herbie Hancock, nebo chceš Yamahu, jako či Korea, nebo chceš Steinway and Sons, jako ostatní, nebo Bösendorfer, co chceš, jo. Takže jsem mu takhle jako, no to on taky nemohl věřit, že nic takového existuje. Co je na tom další zajímavé, pan Matušek řekl, že nechce na ten koncert vybírat vstupné, že ať přijde, kdo chce, ať si to poslechne, ať se podívá na ty klavíry, ať si to jako prožije ten prostor. Kdo bude chtít, tak ať přijde dřív o hodinu, hodinka půl a pan Matušek mu udělá prostě
0: exkurzi
1: těmi klavíry a každý si může na to piano sáhnout a může se na něho podívat. Jo? Ne, já ti řeknu upřímně, když jsem byl poprvé, tak já jsem vyšel z toho showroomu a chvilku jsem stál na chodníku venku a říkal jsem si, kde jsem to byl?
0: Ne, to se nestalo.
1: Ne, to se mi zdá. Ne, ty nejkrásnější klavíry, které si můžeš představit. Jo? Opravdu ty velké, obrovské limuzíny, prostě černé, nádherné. 13. června. Je to ukaz, který se tady najednou zjevil v Ostravě naprosto...
0: A on spadl odkoč, takový pán?
1: Pán, já si myslím, že on když si dělal velmi dobrý biznis. Nejspíš.
0: To tak bývává.
1: No a má za manželku moji kamarádku, učitelku hudby Hanku, a ke které chodil taky mimo jiné můj syn Tadeáš na piano. No, ale já jsem to nikdy netušil.
0: No hele, jedno překvapení za druhým.
1: No. A když už jsme u těch odkazů, tak ještě je mojí povinnost, abych řekl, že skutečně, když se chcete dozvědět o tom festivalu víc, tak se podívejte na ty naše webové stránky jazzopen.cz nebo facebookové stránky, na Instagramu dáváme různé aktualizace, tak abyste byli jako in, abyste věděli, kde se co odehrává.
0: To ti teda pěkně děkuju, protože to vám pěkně děkujeme. Držím tomu všemu palce.
1: No, dali pán Bůh a já ukecám Justina, protože Justin přiletí 17. tak ho volil hezčí slovo, než přitáhnu. Tak ho vezmu.
0: Tak ho přitáhni prostě.
1: Tak ho přitáhnu na Jam Session do Doku. My děláme 17. Jam Session v Doku. Samozřejmě dělám všechno pro to, abych tam celou tu family, aby nám zahrali. Jo? Aby jsme viděli něco, co vidíme na YouTube.
0: Nepovede.
1: To, co vidíme na YouTube a úplně obdivujeme něco takového, tak uvidíme. Doufám, že se mi to podaří. To nemůžu slíbit, ale pokusím se.
0: No, tak to máš ještě spoustu úkolů před sebou každopádně, ale je na co se těšit.
1: Pro pořádek představím před kapely Justina. První před kapelou Justina bude trio Matyáše Papa, což je mladý taky kluk, 20-letý, nevím. Hraje taky skvěle na piano. Já jsem ho objevil v loni na Letní jazzové dílně ve Friedlandu v Čechách, kde učím. Tak jsem ho tam viděl a říkal jsem, jejda, takový malý a takový mladý a tak jsem mu volal, nechceš si přijet zahrát, ano, přijede se svým triem, i s hostem, s kytaristou, klukem, kterého neznám, Angelo Novák, to jsou mladí kluci, výborní. Potom zahraju já s kapelou, pozval jsem si polského saxofonistu Marcina Županského, s kterým jsme už hráli dvakrát a kytaristu jsem objevil vynikajícího Vita Rokitu z Fleretu, co jsem vůbec jako netušil, že ten kluk hraje ve fleretu muziku, která je trošku z jiného ranku, ale výborně hraje fusion. No.
0: Nebude to špatné. Hele, moc děkuju za tohleto všechno, zas to byla lavina, velká nálož, tak já ti přeju, ať to běží tak, jak má. Ať je všechno v pořádku.
1: Děkuju, ti nám Pán Bůh přeje.
0: Já děkuju, to byl Boris Urbánek taky.
1: Naschledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: 11:45 a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dalšího hosta Českého rozhlasu Ostrava vám nabídneme ve středu po 11. hodině. Ale už dnes po hodině 13. se můžete těšit na úplně nový pořad Osobnosti Česka. Za malou chvíli vám prozradíme víc.

0: Už od dneška, od 1. června do vysílání Českého rozhlasu Ostrava zařazujeme jednu velmi zajímavou novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. No a před prvním vysíláním ho vyspovídala a k mikrofonu pozvala Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvního tam bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, i jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek. A já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru, tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte, Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině. Poprvé už dnes, tedy 1. června, hned po hudební poště.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pomalu jistě míří do finále Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za 4,5 minuty vám Tereza Hajková nabídne další aktuální zprávy. No a hned popolední už se můžete těšit na vaši oblíbenou poštu, tedy na pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čertiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda dál počítá s odpuštěním koncesionářských poplatků seniorům nebo mladým. Ze systému by se museli sami odhlásit. Ostravská ulice v Českém Těšíně bude bezpečnější. V Kopřivnici začíná série akcí o vysoce citlivých lidech. Bude oblačno s přehánkami a naměříme do 20 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu to řekl poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a taky seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmu médií by tak byl postupný, říká Nacher.
3: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
1: Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na Ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Českému rozhlasu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Český rozhlas, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin. Reakci Ministerstva spravedlnosti a vrchního státního zastupitelství v Olomouci zjišťujeme. Na Ostravské ulici v Českém Těšíně bude policie měřit rychlost. Město se tak snaží zvýšit bezpečnost cesty po tragické nehodě, která se stala loni na konci září na přechodu nedaleko divadla. Úsekové měření rychlosti má sklidnit dopravu.
4: Radnice už dříve zlepšila osvětlení přechodu a přibyl také radar s ukazatelem rychlosti. Úsekové měření začne fungovat 1. července. Od poloviny června budou kamery ve zkušebním provozu. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Introverti a hypersenzitivní lidé se na 2 týdny ocitnou v hlavní roli série akcí v Kopřivnici. Výstavní pavilon na Novém náměstí bude hostit přednášku s besedou a v kopřivnickém kině se odehrají filmové projekce. Podle mluvčí Kopřivnice Karolíny Talajkové je program organizovaný tak, aby se na akcích cítili příjemně i ti, kterých se týká.
5: Chceme přiblížit veřejnosti svět vysoce citlivých lidí a nabídnout bezpečný prostor lidem, kteří se v dnešním hlučném a rychlém světě často cítí přehlcení. Projekt s názvem Takže se všichni uklidníme nabídne od 1. do 15. června sérii akcí, propojujících filmové projekce, přednášku i netradiční společenské setkání.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude v regionu oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. V noci čekejte zpočátku na jihovýchodě zvětšenou oblačnost s doznívající přehánkou. Postupně polojasno až skoro jasno. K ránu se může vytvořit mlha. Nejnižší noční teploty okolo 10 stupňů Celsia. Zítra přes den pak bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost a zejména na horách může i zapršet. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor, aktuálně ve Frýdku Místku v ulici Jana Švermy havarovala 2 osobní auta. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty popolední, to byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Teď už je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu. Všem laurám přejeme krásný svátek a také všem dětem. Je totiž 1. června a to je Den dětí. A my začínáme za malou chvíli. 596 11 22 66. Právě teď spouštím telefonní linky Českého rozhlasu v Ostravě a těším se na vaše přání a hudební nápady. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní hudební poštu s datem 1. června začneme v Bohumíně z Křečoni. Volá nám od tam František. Františku, dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den. Dnes slaví své narozeniny moje paní Helenka Mazurová. Já jí přeji hodně štěstí, zdraví, hodně životního elánu a také, aby měla všechny svoje vnoučata ráda, včetně malého Filipka, pravnuka. A dále bych chtěl pozdravit, aby pověděl celou její rodinu. A to jí přeje ze srdce František, samozřejmě to přání pro celou rodinu a pro vnučky a proto platí také pro mě, včetně mě, aby mě měla ráda. Děkuji vám moc za pěknou písničku a nashledanou.
1: Rádo se stalo a přejeme všechno dobré do Skřečoně, mějte se hezky.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme za dalším přáním, tentokrát se vypravíme do Beskyd, míříme do Vyšních Lhot, tam nás čeká paní Jarmila. Hezký dobrý den.
1: Zdravím vás, pane Vladimíre, a všechny posluchače. Dnes mají svátek děti, tak všem dětem a hlavně našim vnoučatům, Kristince a Vendulce Pěkníkovým s Tomášem z Kozlovic a Elence a Dominikovi Stalmachovým z Raškovic přejeme. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohodu při studiu a hlavně to zdravíčko, ať si užívají života. A ještě 3. června má náš domíšek krásné 15. narozeniny. Tak mu přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí znova, pohodu při studiu na gymnáziu, hodně golů při fotbalu za Raškovice, užívej si toulky s přírodou, s rodiči, přeji to babičky, dědečkové, prababička Jaruška a hlavně rodiče. Vám, pane Vladimíre, moc děkuji za vyřízení, za vyhledání písničky a mějte se krásně.
0: Rádo se stalo, mějte se hezky, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další posluchač, který bude vybírat písničku a bude mít přání, tak je pan Pepa, ten nám volá z Bílovce. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den. Chtěli bychom dneska popřát naší kamarádce paní Janě Černínové k zítřejšímu významnému životnímu jubileu. Jani, přejeme ti hodně štěstí, spokojenosti, zkrátka všechno nejlepší, ale především co nejvíce zdraví. Zdravíme taky tvého manžela Ferdu, který oslavil svůj svátek v sobotu. Irena a Pepa Holbovi. Děkujeme za výběr písničky a někdy zase naslyšenou.
1: A my se budeme těšit a přejeme hezký den do Bílovce.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude psycholožka Romana Mazalová. Je spoluautorkou dokumentu Šmejdi, který pomohl změnit českou legislativu. Vyučuje na Univerzitě Palackého a věnuje se preventivnímu programu, který seniory učí říkat ne. Interview vám nabídne Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: A dnešní písničky v Hudební poště už byly vyslány z Bohumína, z Vyšních Lhot i z Bílovce. A teďka zamíříme na Vítkovskou Hornatinu. Míříme do Leskovce, odkud nám volá paní Broňka. Hezký dobrý den.
4: Děkuji za přivítání a ještě jedno vás všechny zdravím v rozhlase i všechny posluchače. V těchto dnech oslaví krásné výročí svatby paní Libuše a Richarda Mlovy z Leskovce. Přeji vám, milí oslovenci, všechno nejlepší, hodně zdraví, které jistě oba potřebujete, hodně štěstí, hodně radost, dětí, vnoučat i pravnoučat a hodně božího požehnání vám přeje Broňka s rodinou a připojují se také ostatní příbuzní, přátelé a známí. A chtěla bych tímto pozdravit také paní Elišku s Artoškem a paní Věrku s Petrem z Vlítku. A všechny děti, které slaví dnešní svátek. Děkuji za hezké pořady a nashledanou.
3: A já vás zdravím do Leskovce. Mějte se krásně, paní Broňko, a zase se nám brzy ozvěte.
4: Děkuji.
3: Naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli bude 12:30 a vy posloucháte pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Leskovci a teďka se z Leskovce vydáme hezky na sever. Projedeme Kajlovec, Hradec i Branku a zastavíme se až v Opavě. Tam nás totiž čeká paní Marie. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, moc vás zdravím a celý ostravský rozhlas a všechny posluchače. Dnes má významný den slaví paní Marie Hazová z Lesních Albrechtic. Má 80. Přejeme jí hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a to vše. Děkuji vám moc krát za
0: rádo se stalo, mějte se hezky, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A my přepojujeme hudební poštu do studia Hať. Volá nám paní Anička. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Já vám taky přeju a vítám vás z dalekého světa. Písničku bych chtěla poslat. Dneska mám tady novou paní asistentku Hlučina, paní Renatku, a proto mi ještě ráda zahrát hezkou písničku a se jí u mě líbí, ať je spokojená, tak je já, ať je hodná, tak je já. A vám moc děkuju a pozdravuju všechny asistentky z Hlučina. Děkuju.
1: A my taky pozdravujeme, ať vás to spolu hezky baví, Aničko, mějte se dobře.
2: Taky, děkuju.
1: Naslyšenou.

0: Před malou chvílí jsme byli v Hatě a na Opavsku v Hudební poště ještě zůstaneme. Míříme do lesních Albrechtic, volá nám paní Líba. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravím vás i všechny posluchače. Právě dnes slaví 3 čuprholky narozeniny. Životní jubileum paní Maruška Hazova z lesní Albrechtic. Krásné narozeniny taky slaví naše sestra Jaruška Galusová ze Sladkova a Jaruška Janová z Březové. Milé holky, rok s rokem se přidává, jen krásné vzpomínky nechává. Co život vám přinesl, dobře znáte. My vám přejeme, ať další léta jen krásná máte. Co špatné bylo, ať se ztratí, a vše dobré, ať se k vám vrátí. Dnes máte důvod zvednout skleničku pro jiskru v oku a úsměv na líčku. Ať se radujete z dětí, vnuček i vnuku, přitom stále něžnou ruku, která v těžkostech poradí a v bolestech pohladí. A jste čile, zdraví večer i po ránu, hojnost božího požehnání i boží ochranu. Ať jste šťastné v kruhu svých blízkých, nejen v tyto dny, ale i ve dnech příštích. Ještě dlouhé roky chceme vám přát a vše krásné, co jen život může dát. To vše a ještě mnohem víc vám přeji vaši nejbližší přátelé a známí, ti, co vás mají rádi. Vám moc děkuji a někdy zase naslyšenou, pane Vladimíre. Děkuji.
0: Budu se těšit, paní Líbo, mějte se hezky a pozdravujte v lesních Albrechticích.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Je 12:45 a vy posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Míříme za další písničkou, míříme na Vítkovsko pod Kamenný vrch, konkrétně ve Větřkovicích. Nás čeká paní Marie. Hezký dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás ještě jednou, pane Vladimíre, a všechny posluchače, kteří to poslouchají. Dnes bych chtěla popřát panu Karlu Briovi, který dneska slaví své nádherné narozeniny. Milý Karle, všechno nejlepší, hlavně nejvíc zdraví, zdraví a zdraví. To všechno a ještě víc ti přeji všichni, kdo tě znají a mají rádi. Ještě 4. slaví krásné narozeniny jeho sestra, paní Anička Panáčková. Aničko, i tobě přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a hlavně pevné nervy. To všechno a ještě víc vám přeji Binarovi, Briovi, Michličkovi, Hopovi, Černochovi, Strakošovi a všichni ostatní, kdo vás mají rádi. Děkuji vám za vyhledání písničky a přeji hezký den.
3: Rádo se stalo, mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: No a více se nám toho do pondělní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava už nevejde. Za chvíli vám nabídneme aktuální zprávy a hned po nich bude mít premiéru náš nový pořad s moderátorem Oskarem Hesem, a to Osobnosti Česka. Máte se rozhodně na co těšit. Teďka ještě hudební tečka s Lucí Bublavou a kapelou Šanzonika. Pro od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava se pro dnešek loučí a na zítra se budu zase těšit Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den na Moravě i ve Slezsku.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policisté při akci na omezení prodeje CBD a kratomu zajistili 86 tisíc produktů. Majitel zchátralého hotelového domu Jindřich v centru Ostravy slibuje úklid. Odbory agentury pro sociální začleňování zahájily jednodenní stávku. Nesouhlasí s reorganizací ve státní správě. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Policie při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. U více než 11 tisíc produktů úřady podle něj nařídily jejich stažení z prodeje nebo likvidaci. Do konce července by tak podle Metnara měl jeho rezort vládě předložit návrh zákona, který má posílit možnosti státu při omezení dostupnosti látek pro děti a mladistvé. V řádu týdnů plánuje majitel ostravského hotelového domu Jindřich začít s úklidem areálu a zhruba na podzim počítá se zahájením přestavby zchátralého objektu na bydlení. Lidé ze sousedství si na radnici centrálního obvodu stěžují na zhoršenou bezpečnost v okolí prázdného domu obydleného bezdomovci. Podle Tomáše Novotného ze společnosti Jindřich Placa Development proměna lokality začne na podzim.
2: Čekáme na vydání stavebního povolení. Jakmile bude vydáno a bude pravomocné, tak bychom začali s nějakýma drobnýma demoličníma pracema. Do té doby proběhne sekání trávy, úklid areálu a kácení náletových dřevin.
0: Pracovníci agentury pro sociální začleňování dnes zahájili jednodenní stávku. Protestují proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Řekl to předák odboru agentury Václav Nikl. Od července se má přesunout agenda lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Do stávky vstoupilo 39 z celkových 116 pracovníků. Dalších 15 ji podporuje. Radnice v Karlovicích na Bruntálsku plánuje rekonstrukci zchátralého zemského domu. Úřad začal s přípravou projektu. Budova na začátku obce směrem od široké nivy kdysi fungovala jako sanatorium. Teď tam vznikne 13 nových bytů. Projekt bude hotový v první polovině příštího roku. Pak obec začne schánět peníze na stavební práce, říká nezávislá starostka Jana Helekalová.
3: Tento dům bude sloužit k bydlení, to jak pro seniory, tak pro nízkopříjmové skupiny. Chceme využít finančních prostředků dotací buď Ministerstva práce a sociálních věcí, anebo Ministerstva pro místní rozvoj.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte v kraji jasno nebo polojasno, přechodně zvětšenou oblačnost a zejména na horách i přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně v ulici Frídecká havarovala 3 osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoliv chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme s to udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoliv nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory. Teď se nám povedlo, vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, ale to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří jako neví, co vlastně ta katetrizace jako je, vy zavedete tříslem.
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z nějakých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé, pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou, levou komoru, máme pravou, levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetr musíme strčit, jo. Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmií.
1: Rozumím. A vy v tom srdci, zase si to, musím si to nějak představit, zastavit. Tam vlastně elektrickým výbojem.
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls.
1: Je to puls.
2: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlnné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží, dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky, někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor a ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama, on to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy a do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco podobného, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to je celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
1: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, protože těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické a vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně,
2: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm-hmm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stah těch komor, protože oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární či té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odlečený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. A je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
2: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je, to je nějaká krabička,
1: ano,
2: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: To znamená, že je hermeticky uzavřená?
2: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
2: Že jako by se dostaly vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika se nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást, a to je kondenzátor. Znamená, že z té baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
2: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako
2: rána, vodech? Musím se vstát, musím se přivítit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta navážejí na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30, místo na 9 nebo 10.
1: Koho můžete prozradit, nemůžete.
2: Ne, to je to.
1: Lékařské tajemství.
2: Já nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavý. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako, mají nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, jo, ať jsou v muzeu radši, než aby někdy vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, nebo jsem byl takový, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumnej na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no konce 90. let, a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření. Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý. Jo? A oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a posílou něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo? Na tu dopřednost. Jo? A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme a potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo, my se stává, můžu to říct?
1: Řekněte,
2: se stává v Chicagu taková, teďko my jsme měli koukou v Chicagu, my prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. vidím tamhle stůl z Homolky, prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat, jo. Takový Hollywood, jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil, jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Fakt to bylo scientific, jako, nebylo to žádná public, prostě scientific akce, a on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: A už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vože, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo.

0: Většinou, jo. Ne všechny.
1: Jak to, jako. Proč?
0: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona, oni jako, ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnujem tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, jo? Že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrnění, jo. Někdy jsou fakt nafrnění, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je prostě, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal nějaký, dostával nějakýho slavíka za celoživotní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo a kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo, zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct. Jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. Těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo teda bohužel ze Smíchova, tak já bohužel paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijel z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostali nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv vše, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
1: Musíte mě pomoct.
0: To je fakt jako frajer, no, tak i další, no.
1: Chodíte rád do divadla?
0: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal 2 knihy, jedna se jmenovala V zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to tak, jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal 2 knihy. Jako beletristický, nejsou jako odborní. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie a tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Protože já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnozy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také vždy zapomínáme, že to je strašně důležitý.
1: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
0: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
1: Děkuju moc.
0: Děkuju.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

vnímat.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Roman Sikora skončil jako generální ředitel OKD. Vláda se k přesunu agent už vracet nebude. Rozhodnutí je definitivní, řekl Babiš. V Ostravě dnes začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Společnost OKD má nového generálního ředitele a předsedu představenstva. Romana Sikoru ode dneška střídá Martin Žanaj, který vedl Český znalecký a výzkumný ústav v Praze. Bez dalších podrobností to potvrdila firma OKD, která v současné době likviduje poslední černouhelný důl ČSM a věnuje se dalšímu podnikání, například výrobě uhelných směsí anebo přípravě na těžbu důlního plynu. Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Členové rad přesun kritizují, podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Navrhovali proto vznik nové sekce lidských práv při úřadu vlády a samostatné národní agentury pro problematiku závislostí. Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí. Dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá.
2: Ta změna je dořešena, takže žádná z těch agend není ohrožena. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní. My určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebráníme.
0: Koupaliště Jindřich v Havířově letos umožní vstup dětem od 12 let bez dozoru dospělého. Správa sportovních a rekreačních zařízení chce mládeži nabídnout možnost trávit čas u vody bezpečně. V okolí města je totiž několik nádrží, kde nejsou plavčíci. Děti se budou muset prokázat při vstupu kartičkou pojištěnce anebo jiným průkazem, na kterém je uvedené datum narození, říká ředitel správy Nazim Afana.
3: Několik let po sobě se nám ozývali rodiče, jež mají tyto děti v tomto věku, anebo mají sourozence, jež ještě nejsou plnoletí a nemohou tedy doprovázet svého mladšího sourozence. Tak jsme přistoupili k tomu, že je pro nás službou veřejnosti to, že snížíme ten věk pro vstup bez dozoru.
0: Koncert v ostravském divadle Antonína Dvořáka dnes zahájí Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Přehlídka nejen klasické hudby potrvá do 3. července. Kromě sálů v Ostravě, Opavě nebo tradičních koncertů v Hukvaldské oboře nabídne festival i novou scénu ve zrekonstruovaném historickém kravíně v Hukvaldech.
4: Šostakovičův violončelový koncert číslo 1 zahraje na dnešním zahájení Pablo Ferrandez společně s pražskými symfoniky. Na festivalu zazní také filmová hudba, jazz nebo folklor. Po roci taky vyhlásí vítěze skladatelské soutěže Generace. Celý festival pak v hukvaldském amfiteátru uzavře Carmina Burana od Karla Orfa. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: Zítra čekejte v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, přechodně zvětšenou oblačnost a zejména na horách se může objevit i přehánka. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměříte do 19.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor v Ostravě v ulici Mariánskohorská. Před křižovatkou u vodárny ve směru od přívozu stojí porouchané osobní auto. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeji vám krásné odpoledne, máme 4 minuty po 14. hodině a to už víte, že na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava je to čas, kdy můžeme otevřít to naše odpolední dnes 1. červnové vysílání, co nás čeká. Není toho málo, zjišťovali jsme, jak to vypadá v Beskydech s ubytováním před letní sezónou, upřesníme už za malou chvíli. A v polovině hodiny se vydáme třeba do Ostravské zoo. Bude toho více, třeba i pohodová muzika, kapela Činasky, Marika Gombitová, za chvíli i Jiří Korn a třeba také písničky, které nestárnou. Tak krásné odpoledne, to vám přeje od mikrofonu za všechny Iveta Dadamová.

0: Přejeme vám krásné první červnové odpoledne. Ono se to nezdá, ale dnes je to přesně měsíc do prázdnin, jak jsme zjistili, lidé, kteří chtějí trávit léto v Beskydech, by si měli pospíšit. Provozovatelé horských chat i hotelů nám potvrdili, že místa na prázdninové pobyty ještě jsou, ale pozor, začnou se rychle plnit. S dalšími informacemi už je v ostravském studiu Českého rozhlasu reportérka Silvie Mikulcová, kterou vítám. Silvo, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak jsou na tom aktuálně tedy beskydská ubytovací zařízení s tou obsazeností?
1: Já mám dobrou zprávu, pokud tedy teď ještě přemýšlíte nad dovolenou letní v Beskydech, tak máte šanci, ale přesně jak si říkala, ty kapacity se postupně naplňují, situace se liší místo od místa, tak asi není úplně dobře to odkládat. Provozní Hana Pěgiřimková z chaty Severka nám řekla, že zatím tam u nich mají zhruba 40% kapacity obsazených, zatímco v hotelu Freud je to podle ředitelky Blanky Hrubé už 70%. Výjimkou třeba je takový autokemp u viaduktu, kde majitelka Magdaléna Podešvá rezervace říkala, že raději vůbec dopředu nebere. No nicméně, většina obyvatelů, když udělám takový souhrn, tak doporučuje s rezervací nevyčkávat. Ta místa se začnou plnit rychle a ubytování na poslední chvíli je spíše omezené a problematické jsou pak hlavně víkendy. Celkově se tedy ale majitelé chat, chalup a penzionů v Beskydech shodují, že letošní sezóna by totiž mohla být o něco silnější než v předchozích letech. Jedním z důvodů může být i geopolitická situace, která podle nich část turistů vede k tomu, aby dovolenou trávili raději mimo zahraničí.
0: Silvo, liší se ceny ubytování třeba oproti těm minulým letům?
1: Tak to je také docela pozitivní zpráva. Ceny oproti loňsku zůstaly na většině míst stejné nebo velmi podobné. Tam, kde zdražovaly, je zatím hlavně nárůst provozních nákladů, zejména tedy cen energií a potravin. Hotel Sepetná zdražil zhruba o 5%, na chatě Prašivé pak podle majitele Martina Štelera podražila pouze hlavní jídla, a to o 10%. Ceny za ubytování i ostatní služby tam zůstaly stejné. Na Bezručově chatě na Lysé hoře se přidali k provozním nákladům, které stoupají i přírodní podmínky. Tam podle zástupce Tomáše Kolenčíka se chata dlouhodobě potýká se suchem a nedostatkem vody, takže ty náklady tam rostou. A některá zařízení naopak o zdražování vůbec neuvažují. Například spolumajitelka penzionu u námořníka Kateřina Eliášová říká, že ceny nezvyšovaly a ani v dlouhohledné době to neplánují.
0: No a poslední důležitá informace, co novinky. Připravují provozovatelé ubytování pro návštěvníky něco nového?
1: No, většina zařízení dlouhodobě láká hlavně na gastronomii a různá sportoviště. Shodují se provozovatelé, že do Beskyd míří na ty pobyty především sportovci a aktivní rodiny s dětmi, kteří přijíždějí hlavně za horami a přírodou. Tomu se ubytovatelé snaží přizpůsobit. V posledních letech výrazně roste zájem o cyklistiku a několik zařízení proto nově půjčuje elektrokola. Martin Šrámek z hotelu Trojer nám řekl, že kromě půjčovny elektrokol nově letos nabízejí také lekce jogy a wellness balíčky. A v hotelu Freud si pro změnu od letoška mohou turisté zahrát populární padel tenis, což je něco mezi tenisem a squashem. No a pro ty, kteří dávají přednost odpočinku před výkonem, tak nabízejí ubytovatelé stále více zařízení nebo stále více ubytovatelů nabízí wellness služby, které průběžně rozšiřují a obměňují.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Silvie Mikulcová. Silvo, díky za aktuální informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Kdy zajít se psem na rehabilitaci, s čím vším může pomoct a jaké jsou příznaky, že s naším domácím mazlíčkem není něco v pořádku. Odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: také kapela Činasky v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale pojďme do ostravské zoo. Právě tam v průběhu jara se narodilo celkem 12 kolouchů, tedy mláďat různých druhů jelenů. Jak redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové prozradila mluvčí zoo Šárka Nováková, radost mají chovatelé zejména z jedného důvodu. Proč?
1: Více než polovina, celkem 8, se jich narodilo u druhů, které jsou v přírodě už vyhubeny.
2: Zrovna u jednoho takového poklidného stáda teď jsme a pozorujeme, někteří se pasou, někteří odpočívají, takže toto je?
1: To jsou právě jelení milu, zástupci opravdu těch už vyhubených druhů v přírodě. Jejich původní domovinou byly mokřady nebo takové vlhké oblasti v jižní Číně a tam byly vyhubeni v té volné přírodě už před více než 2000 lety, takže opravdu dávno, ale zůstali zachováni, respektive stádo žilo v tajných zahradách čínského císaře, kde byly na konci 19. století objeveny právě jedním evropským misionářem páterem Davidem a ten několik vlastně jedinců domluvil tenkrát, že se vezou i do Evropy, protože do té doby vlastně tento druh v Evropě nikdo neznal.
2: A před 2000 lety, jak došlo k jejich vyhubení? Dneska žehráme na třeba ubývání přirozeného prostoru nebo přílišné lovení v minulých letech?
1: Možná to bylo také přílišné lovení, protože jestli byly vlastně v nějaké jenom omezené oblasti vyskytující se, tak pokud žili pouze v omezené oblasti, kde ten jejich areál nebyl nějak veliký, tak si umím taky představit, že prostě byl vyloven tehdy žijícími lidmi. A díky tomu, že páteru Davidovi se podařilo vlastně vykomunikovat a dovést několik těch jedinců do Evropy, tak jim vlastně takto zachránil existenci na planetě, protože nedlouho poté se v Číně právě strhly povodně, pobořily zdi těch zahrad a vyhladovělé obyvatelstvo snědlo i ty zbylé vlastně jeleny z císařských zahrad. Takže tam vymizeli, ale vlastně v Evropě se začali rozmnožovat a i poměrně malý počet nevadil na to, že v současné době máme těch jelenů po celé Evropě docela hodně a i se i dobře množí, takže vlastně udržujeme takto tu populaci v lidské péči a tím ten druh je zachován pro planetu.
2: Koloušci jelena milu už jsou poměrně vzrostlí, protože jak jste prozradili, jsou to jarní mláďata. Nicméně v naší divoké přírodě vlastně je sezóna rození mláďat u srnců a jelenovitých vlastně v plném proudu, tak znovu zopakujeme to, co opakujeme tady každý rok. Jak se chovat, pakliže v trávě objevíte zdánlivě opuštěného kolouška?
1: Je určitě dobré si ověřit, zdali je opravdu koloušek opuštěný i ve volné přírodě, protože ta strategie funguje nejenom u zvířat těch exotických a zoologických zahradách, ale i ve volné přírodě. A vlastně i proto my o těch našich kolouších mluvíme až nějaký den, týden po narození, protože i v té zoo malý kolouch první dny tráví někde v křoví nebo pod převisem ze dřeva. A dělá, že není, protože to je vlastně jeho obrana před případným napadením šelmou, predátorem a podobně. A matka je od něj taky opodál, aby svým pachem vlastně na něj neupozornila, protože ti kolouši zatím pachové žlázy nemají a nejsou tedy nijak cítit. A šelma teda, když projde kolem, tak vlastně ho nezjistí vůbec. No ale to je vlastně moment, kdy i v přírodě třeba na toho kolouška narazí lidé a mají pocit, že nebo žátko je opuštěné, takže ho třeba i pohladí nebo nějak soucitně se k němu skloní a případně ho úplně seberou a odvezou do nějaké záchranné stanice, tak to opravdu apelujeme, aby lidé nedělali, protože většinou opravdu ten kolouch opuštěný není a srna nebo matka někde poblíž je. Navíc záchranné stanice jsou přeplněné a soustředí se hlavně na ohrožené druhy a srnec k ohroženým druhům určitě nepatří, takže zkusme pozorovat, vnímat tu přírodu a nechat ty děje na ní.
2: Dodává mluvčí ostravské zoologické zahrady a botanického parku Šárka Nováková z Ostravy, Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Určitě jste si už zvykli, že pro vás u nás v ostravském studiu Českého rozhlasu Ostrava připravujeme moc rádi koncerty v přímém přenosu a jsou to koncerty zajímavé. Tentokrát vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava a to k nám do S1 ve středu 10. června od 19 hodin a 30 minut, kdy přivítáme zpěvačku Martu Kloučkovou a kytaristu Davida Dorušku. Více informací najdete určitě na našem rozhlasu webu ostravarozhlas.cz a nebo také na webu jazzopen.cz. Všichni jste srdečně zváni. Pokud máte rádi jazz, tak určitě neváhejte.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Čas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem. Teď už v našem vysílání se s námi můžete vydat na Bruntálsko. Opravdu různorodý je totiž unikátní areál Eldorádo v Hinčicích. Rodinné několika generační dílo totiž v zahradě kombinuje dinopark i pohádkový svět. A právě ten pohádkový zastupují také malí modří skříci. Ano, i šmoulové jsou lákadlem pro návštěvníky. Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová se setkala s vnučkou zakladatele Jarmilou Marákovou.
1: Říkám, tak máme takové prázdné místo, něco tam udělej pro ty děcka. Tak jsem dělala trpaslíky a do domečku a tak. Protože ono je to dost, jako zdaleka, tak je to třeba udělat trošku větší, že? Aby to bylo viditelné, no a tak jsme vymysleli něco.
2: Jarmila Maráková, která se svým manželem Vladimírem stará o vlastně zahradu zvanou Eldorádo v Hinčicích, což je vlastně takový pravěký svět kombinovaný s pohádkovým areálem, tak mi ukazuje na skalku, která je nad jezírkem Hastermanovým. No a v té skalce jsou zasazeny takové bytůstky, které děti stoprocentně poznají, nevím, nakolik zasáhly dospělé, ale já jsem je poznala taky, šmoulové. Vy jste to ale vytvářela z přírodin, já koukám, že to je vlastně poslepované z kamenů, z kamínků.
1: Je to vlastně betonové, jo?
2: Je to betonové. Na mě to působí, no. Že jste vzala oblázky, poslepovala dohromady. Ne. Takže betonový šmoulové.
1: Ano.
2: No a ty domečky, ty jsou taky nějak jsou odlívané?
1: To jsou taky odlívané, no. Jako vstupní takový ty vrátka vlastně do těch domečků. Oni to mají vlastně v tom svahu.
2: Jo, jo.
1: Takže tak.
2: No. A dokupy je to výtvarné dílo, protože vy jste si vlastně vyhrála i tou barevnou kompozicí, takže je samozřejmě modrá smršť šmoulové a domečky jsou pěkně v barvách, žlutých a různě barevně provedených. No a šmoulové tam nejsou sami, tam takové to v tom hnědém a vlasaté to je?
1: No, to je jejich nějaký známý.
2: Tajemný tvor uprostřed šmoulího městečka. Máte tam i docela vzrostlé houby různého druhu. Děti, jak tady chodí, mají třeba nějaká jména? Pojmenovali je?
1: Já vám nevím.
2: Takže
1: oni, když tady jsou lidi, takže já vždycky ještě něco dělám, takže já nemám čas a manžel ten to zas až tak nesleduje, takže nevíme.
2: Rybníček, který přiléhá šmoulímu městečku, koukám, teď má docela nízkou hladinu a tam a
1: on,
2: se asi...
1: On má nízkou hladinu a bude mít ještě nižší, protože oni po těch povodních to všechno prohloubili a nám utekla voda komplet.
2: Aha, aha.
1: Takže jenom po těch deštích tady trošku vody je, jinak je to bez vody. No, takže nám to je líto. My jsme stahovali vodu aj z kopců, ale tím, že vlastně se tam udělali nahoře rybníky, takže jsme přišli zase o vodu.
2: Aby vám Hastermann nevyschnul.
1: No, musíme ho zalívat sem tam.
2: No, my se půjdeme podívat tady do zatáčky, do další pohádky. To je samozřejmě záležitost, kterou ty děti rozhodně neminou. No. Perníková chaloupka s luxusními perníky na štítě. Ano. To je výtvarná práce koho? Vaše.
1: No, děda dělal korpus.
2: Ano.
1: A já jsem dělala ty... Ale ještě jako děcko, takže to už je jako pěkně dlouho, no.
2: Tak to bylo vlastně jako jak zabavit vnučku.
1: Ano.
2: Pojď, pomůžeš mi, uděláme perníkovou chaloupku.
1: Uděláme, napečem perníky.
2: A z čeho jsou perníky?
1: Betonové.
2: Betonové pláty a vy jste si pěkně dala práci s tím zdobením a to bílé vlastně zdobení je z čeho?
1: To je nějaké lepidlo, jo, aby to vydrželo vlastně, takže se to nějak kombinovalo.
2: No. Podmínky. No a tak Jeníček Mařenka,
1: Ježibaba
2: s docela jako hustým kotlikem,
1: no,
2: tam by se vešli asi oba dva ti prdělové.
1: Tam to jo, no, ten se nám podařil.
2: A je tam ještě tučný kocour, který to všechno hlídá.
1: A ten tučný kocour, ten po povodních se ztratil. A přinesli nám ho až z Albrechtic.
2: Takže si odplaval takhle pěkně s proudem.
1: Tak jsme ho tady
2: a je dobře, že na vás mysleli, že uhádli, odkud kocour připlaval.
1: Není to váš kocour.
2: Není z Eldoráda.
1: No a já jsem říkala, jestli jaký kocour, ležel nějaký kocour. No a nakonec vyšlo, že je to on, ten náš.
2: Má jméno?
1: Mikeš.
2: Mikeš, tak Mikeš se zdárně vrátil. No a ještě pod Tují tam je známá dvojka, Karkulka s vlkem. To všechno jsou postavičky, které tvořil ještě dědeček.
1: Děda, no. A tady mám ještě jednu.
2: Ano.
1: Draky.
2: Jo, draci jsou tady ještě děda za budkou je
1: schovaný. No, děda je měl udělané, ale neměl je dodělané, tak jsem jim vymyslela tady hnízdo dračí.
2: Přijďte prozkoumat, přijďte se potěšit, zhinčit z Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Další osud hinčického Eldoráda ale není úplně jasný. Stávající provozovatelé totiž plánují jeho provoz předat někomu, kdo jejich unikátní rodinné dílo bude provozovat se stejnou péčí, láskou a vizí, s jakou se mu věnovali oni sami.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Lidé ze sousedství hotelového domu Jindřich v centru Ostravy si stěžují na co a proč, řekneme za chvíli. Podrobnosti ty přidáme za 5 minut. Uslyšíte v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 15 hodin. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne, stejně jako ty na tu 15. hodinu, připravuje Tereza Hájková. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava.

DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vanish 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15 plus 3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Lidé ze sousedství hotelového domu Jindřich v centru Ostravy se stěžují na zhoršenou bezpečnostní situaci. Cenový strop na naftu a benzín zítra klesne o desítky haléřů. V Kopřivnici začíná série akcí o vysoce citlivých lidech. Zítra bude většinou polojasno a naměříme do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Petici s tisícovkou podpisů požadují obyvatelé okolí hotelového domu Jindřich v centru Ostravy po radnici, aby řešila zhoršenou bezpečnostní situaci. V chátrajících budovách se podle nich zdržují lidé bez domova a uživatelé návykových látek. Stavební úřad centrálního obvodu už zkoumá, jestli majitel budovy dobře zabezpečil. Uzavřená je téměř 20 let. Podle mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Michaely Tiché to brzdí rozvoj celé lokality.
2: Obvod Moravská Ostrava a Přívoz má v dlouhodobém plánu provést celkovou revitalizaci této lokality, včetně právě i změn v dopravě. Tady tyto velké změny by se ale měly dít v souladu právě s velkými stavebními projekty, jako je třeba ten dům Jindřich nebo mrakodráp na Ostrčilové.
1: Majitel bývalého hotelového domu Jindřich Tomáš Novotný Českému rozhlasu řekl, že úklid areálu plánuje v řádu týdnů. Na podzim pak chce začít s přestavbou na bydlení. Kratom by si lidé mohli koupit až od 21 let, na rozdíl od současných 18. Navrhnout to chce vláda. V regulaci kratomu chystá i další změny. Danit by se měl 21% na místo současných 12. Ministerstvo financí chce taky zavést spotřební daň. Podle končícího národního koordinátora pro protidrogovou politiku Pavla Béma jsou chystané změny správné.
3: Určitě podporuji, je to opět naše iniciativa odborníků. Zatížení spotřební daní je zcela legitimní, je to v pořádku, může to přinést i řádově menší jednotky miliard příjmu do státního rozpočtu.
1: Dodal, že jak zvýšení věkové hranice, tak zatížení daní sám u kratomu navrhoval. Stále ale odmítá úplný zákaz prodeje, tedy faktickou prohibici. Policie by se podle Béma měla spíše zaměřit na potírání černého trhu. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za o 2 koruny a 46 haléřů, to je o 51 haléřů méně než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty klesne o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Introverti a hypersenzitivní lidé se na 2 týdny ocitnou v hlavní roli série akcí v Kopřivnici. Výstavní pavilon na Novém náměstí bude hostit přednášku s besedou a v kopřivnickém kině se odehrají filmové projekce. Podle mluvčí Kopřivnice Karolíny Talajkové je program organizovaný tak, aby se na akcích cítili příjemně i ti, kterých se týká.
4: Chceme přiblížit veřejnosti svět vysoce citlivých lidí a nabídnout bezpečný prostor lidem, kteří se v dnešním hlučném a rychlém světě často cítí přehlcení. Projekt s názvem Takže se všichni uklidníme nabídne od 1. do 15. června sérii akcí, propojujících filmové projekce, přednášku i netradiční společenské setkání.
0: Počasí.
1: Zítra bude v kraji jasno nebo polojasno, přechodně zvětšená oblačnost a zejména na horách i přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě v ulici Olomoucká havarovala 3 osobní auta. Právě teď tam zasahují složky integrovaného záchranného systému. S opatrností místem projedete.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přeji vám příjemné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava přidáme další aktuality a zajímavosti, které rozhodně k této hodině našeho vysílání patří. Teď už ale konkrétně Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ gengu, který v utajovaných továrnách v Ostravě vyráběl syntetické drogy. Podrobnosti ty přidáme už za malou chvíli. polovině hodiny vás pozveme na zámek do Janovic u Rýmařova. No a chybět nebude ani jedna zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo, a ta zajímavost se dnes bude týkat žiraf. Karel Zich, Petr Nať a nebo třeba Daniel Landa. Bude to více i z muziky, ovšem přání pěkného odpoledne. To je od nás všech.

0: A pojďme k aktuální situaci v Ostravě. Dnes padly tresty nad drogovým gengem napojeným na mezinárodní síť překupníků. Čtveřice obžalovaných podle nepravomocného rozsudku krajského soudu vyráběla na několika utajovaných místech stovky kilogramů syntetických drog. Soudní přelíčení sledovala reportérka Andrea Brtníková, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den přeji.
0: Andreo, v čem je tento případ výjimečný?
1: Tak případ je podle státního zástupce Michala Tognera výjimečný především s tím mezinárodním rozsahem a rychlostí, s jakou museli policisté zasáhnout. Žalobce mi hned po vynesení rozsudku řekl, že vlastně vyšetřování začalo na základě nějakých poznatků, to jsou poznatky z terénu, které mají policisté z Polska, a museli okamžitě zasáhnout, protože tam hrozilo riziko, že to ovlivní životní prostředí. Totiž při výrobě těch syntetických drog vzniká ohromné množství odpadu, který je nebezpečný, a tenhle ten gang si s tím moc nalámal hlavu. Oni to prostě vylévali, kde se dalo. Mohlo to opravdu poškodit půdu, poškodit vzduch, poškodit prostě krajinu, tak ti policisté museli zasáhnout. No a až teda, oni tomu říkají realizace, prostě zatýkali. Bylo to si pamatuju jako teď 3 hodiny ráno, protože to tam opakovali několikrát v té jednací síni. Tak teprve potom zjistili, že jde o rozsáhlou organizovanou skupinu, která působí v několika evropských zemích. Na případu spolupracovali vyšetřovatelé z Polska, Nizozemska, Francie, Německa i Španělska. Byl to opravdu velký vyšetřovací tým. Byl výjimečný ten případ i rozsahem té výroby. Byly tady dováženy velké objemy základních surovin, takzvané perkuzory. To se z Polska vozilo přes Holandsko, přes Německo. Takže to opravdu nebyla nějaká vadná pervitino tady na sídlišti. Toto bylo daleko větší a tomu opravdu odpovídal i ten zájem těch represivních složek. Opravdu podle státního zástupce ty drogy svou nebezpečností jsou srovnatelné s pervitinem nebo spíše s kokainem, ale směřovalo to na zahraniční trhy, protože tady v Česku ještě pořád je dominantní drogou pořád ten pervitin, ale jako je to tak silné, že je to srovnatelné s tím kokainem.
0: Andreo, jaké tresty senát ostravského soudu těm obžalovaným vyměřil?
1: Tak tresty byly uložené v rozmezí od 12 let nepodmíněně až po 3letý podmíněný trest. Ten nejvyšší, ten 12letý trest dostal Petr Fajc, jinak invalidní důchodce, protože soudce vždycky čte, jaká je profese, tak to jsem se trošku podivila, protože to je mladý muž, který se při vstupu do jednací síně usmíval a stejně tak se usmíval i při odchodu. Jeden z obžalovaných, ten další, Štefan Šimkovič, ten s policií spolupracoval, a to je klíčová postava tohoto procesu, protože nebýt Štefana Šimkoviče je otázkou, jak by se kriminalistům to podařilo rozkrýt. On totiž pomohl odhalit zákulisí Darknetu. To je taková skrytá část internetu, přes tu oni obchodovali. Tam si zháněli klienty, tam se obchodovalo s bitcoiny a on znal nějaká hesla, prostě je jim to rozkryl. Ale přesto, že to byl takový klíčový člověk, tak soudce mu podmínku nedal, taky ho poslal do vězení, protože prostě měl k tomu nějaké zdůvodnění, poslal ho do vězení na 3,5 roku. Zajímavostí také je, že někteří z obžalovaných musí uhradit více než 3milionovou škodu městské společnosti Vítkovice Arena, protože v jejím objektu nějakém drogy vyráběli, je to ta jedna z těch utajovaných továren, a to místo úplně zničili. Tam, když to soudce popisoval, tak tam bude nutné vytrhat dlažbu, zbrousit trámy, prostě odstranit veškeré materiály, které tam jsou nasáklé chemikáliemi. Oni říkají ti lidé, kteří tam byli, že to je úplně totálně zničené. Proti rozsudku se odvolal i státní zástupce, nejen ti obžalovaní, takže případ bude dále řešit vrchní soud v Olomouci.
0: A celý případ pro nás sledovala Andrea Brtníková. Aktuální informace znáte a samozřejmě, pokud se bude dále vyvíjet, tak je budeme přinášet i na našich frekvencích. Andreo, děkuji.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi. She's crazy like a fool.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Naším středečním dopoledním hostem bude psycholožka Romana Mazalová. Je spoluautorkou dokumentu Šmejdi, který pomohl změnit českou legislativu. Vyučuje na Univerzitě Palackého a věnuje se preventivnímu programu, který seniory učí říkat ne. Interview vám nabídne Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava teď už ale míříme na Rýmařovsko nádvoří Janovického zámku. Zažilo před několika dny jedno velmi rušné odpoledne. Do historického zámeckého areálu jehož bývalý majitel hrabě Harach sám automobilismu velmi holdoval. Se totiž sjeli majitelé historických vozů. Sraz veteránistů, nebo tomu srazu byla přítomna redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Veteráni, velký koníček na Janovickém zámku je sjezd veteránistů a všemu tomu tady velí pan
2: Tomáš Kunštátský.
1: Kterou tu organizaci nebo spolek
2: vy zastupujete? My jsme klub Boxer Morava Historik, jsme největší klub historických vozidel na střední Moravě.
1: Kolik máte členů, pane Kunštátský?
2: No, máme přes 300 členů a nějakých 2000 otestovaných vozidel v našem klubu.
1: Je to spíš raritní koníček, ne? Nebo je to...
2: Tak pro mě...
1: 300 členů je hodně?
2: Pro mě to není raritní koníček, je to koníček, kterému se věnuju od vysoké školy a to znamená nějakých 40 let. Takže pro mě je to zcela běžná součást mého života.
1: No a jakého toho veterána vy si opatrujete?
2: No tak já mám vojenskou techniku, mám vozidla z druhé světové války, většinou GP americký.
1: A to bylo jasně ložené, když jste tady k tomuto přichl, že to bude tím vojenským směrem?
2: No ze začátku jsem mýval hodně civilní auta a ty vojenské auta jsem pochopil, že mezi nimi je nejvíc svobody a začal jsem se do nich věnovat tak 20-30 let dozadu zpátky. No.
1: V rodině nějaký pokračovatel, dědí se takové to?
2: Jo, dědí
1: zapálení.
2: Se to, dcera už taky jezdí těmato autama, takže je to v pořádku.
1: Jaká je ta péče o takový starý kousek? My musíme počkat, až přijede vlastně ten hlavní proud, odkud vlastně jedou.
2: No, my startujeme v Olomouci na STK na Přerovské, která je patronem našeho klubu a dělá nám oficiální technické prohlídky, protože jsou na to tam proškolení a umí to. No a tam jsme odstartovali a jedeme po celé Hané až do Mohelnice. Tam je cíl první etapy a z Mohelnice jedou sem. A možná se vám to nezdá, už tady měli být, jenomže v dnešní době lidé jsou zvyklí na elektronickou navigaci a klasická mapa je mate natolik, že bloudí.
1: Takže oni nejedou podle vám.
2: Ano, zrovna zvoní telefon.
1: Vy musíte něco skorigovat.
2: Protože nikdo zase neví, kam má jet.
1: Takže žádná navigace, jedou pěkně postaru.
2: Žádná navigace postaru, klasicky, tak jsme historicky vozidla a v době, kdy jezdila tato vozidla běžně na cestách, žádné navigace nebyly, tak proč bychom měli dneska používat navigaci, že jo?
1: Kde jsou na mapě Janovice u Rýmařova? Já jsem se ptala na tu péči, jaká je péče o takového veterána? Je věnováno veteránovi víc pozornosti než drahé polovičce třeba?
2: No, pokud je to auto dobře zrenovované, tak v podstatě jenom naliváte olej, benzín, občas to umyjete, i když ty vojenské auta ani ne, no ale štíte, že jo? Ale jinak, jako pokud je to dobrý auto, tak jezdí pořád. Takže záleží na tom, jak kdo to spravil, zrenovoval, no a to je všechno.
1: No a dělá se to pořád ještě takhle, jakože po garážích na koleni, nebo si člověk může říct někde v nějakém autorizovaném servisu?
2: Jsou dva typy veteránistů. Jedni, kteří si dělají úplně všechno sami, dokážou auto rozebrat, poskládat, nalakovat a potom máme druhé veteránisty, kteří vlastně jim se to líbí, ale nemají k tomu manuální možnosti a schopnosti, takže si to nechají u speciální firmy udělat.
1: No a těch drahých poloviček já se nechci pustit, jestli žárlí třeba.
2: To je velice jednoduché. Pokud ta žena to má ráda, tak samozřejmě na všechny akce jezdí a většina žen, které tady budou, fandí tady tomuto koníčku, jo, se svými manželi, dětmi, vnoučaty, takže nevím, že by byl nějaký problém se ženskými.
1: Je s tím spojená třeba i móda, že vy přijedete
2: ano,
1: v dobovém?
2: Jsou speciální akce, kde se to přímo vyžaduje, my to teda nevyžadujeme, ale jsou akce, kde je přímo daný, že k vozidlu musí být dané oblečení. Jo? Takže my třeba, když jedeme s vojenskou technikou a jedeme jeepama, tak si musíme vzít americký uniformy z druhé světové války, abychom vypadali ze vším všudy.
1: No a aby to byl veterán, tak musí splňovat jaké ty podmínky? Třeba to stáří do jakého roku?
2: No, podle mezinárodní organizace FIVA je historické vozidlo 30 let staré. To znamená, že vozidla v roce 1996 mohou být uznána po prohlídce a testování historickým vozidlem.
1: Kastelán Janovického zámku Petr Slabý poví, proč právě toto místo, zámek Janovice, je vlastně ideálním pro takovýto veteránský sraz.
3: No, František Mária Harach byl jeden z prvních automobilistů v našich krajích. a v roce 1910 si pořídil svůj první automobil a využíval ho velmi hojně. Jezdil ze svých panství, z jednoho na druhé, z Velkého Meziříčí do Rýmařova a zase zpátky, protože tam měl na těch místech měl panství. No a

0: A vracíme se do Janovic u Rýmařova a je jasné, že na zámek paní Andrea tam přijela starou Volhou. Osádku v koloně veteranistů totiž tvořila se svým manželem a také s pejskem. No a bylo toho více, protože jak bylo vidno, že jízdu starým autem si všichni užívají. Ostatně k Janovicím má rodina osobní vztah. Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová se záhy dověděla proč.
1: Zeptám se vás na jméno.
2: Andrea Fexová.
1: Odkud jste?
2: Z Janovic. A jinak z Prostějova.
1: Z Janovic. No a čím jste přijela?
2: Tady tím.
1: Pojmenujte mi to, já jsem absolutní
2: laj. Volá Gaz 24.
1: Jak je to starý kousek?
2: Je to 72. To jako znamená... já.
1: A to byl záměr?
2: Ne, to je fakt skutečný. To je 1972 a já jsem se 1972 narodila.
1: Jak se v tom jezdí?
2: Parádně. No a... se to všecko, jde jakou díru.
1: A je to projedete. Koníček váš, anebo třeba
2: obou.
1: Manžela?
2: Obou, partnera. Aj můj, aj manžela.
1: No, tak jak často se to dostane na silnice tady? Ten?
2: Dostane se to tak 5x, 6x za rok, jako. Takže jezdíme tady na ty akce, panem Kuštáckým, pak jedeme třeba na technickou, že to se musí, anebo jedeme na nějaký výlet.
1: Takže co na tom smíte dělat vy?
2: Jako? Já ho můžu leštit, ano. Auto, manžel ho řídí, někdy i já, někdy, že ono je to těžší, není tam posilovat, není tam nic.
1: Čistit potahy,
2: ano,
1: to je
2: ano,
1: taky
2: tak to je
1: dovoleno.
2: Moje, navunit to.
1: Je to vlastně interiér, takový, jak si člověk pamatuje,
2: ano,
1: ještě
2: je
1: ze starší.
2: A když budete dál,
1: dob, to znamená...
2: Tak máte tam ještě ruský jako návod a ruskou tu lékárničku a fotéku.
1: Takže to máte úplně stylové.
2: Úplně
1: no prozraďme, jaká je to barva, taková tmavě
2: to je nějaká
1: hnědá nebo vínová.
2: Nebo pijalková, nebo taková tmavě hnědá. Nebo
1: a to je původní?
2: To je původní. Tak jsme to koupili tady s tou barvičkou.
1: No a proč padl právě

0: tu Volhu.
1: Protože se nám to líbilo, že to je fakt historický a že na cestách je to úplně luxus, protože můžete přes díry všecko, nic tam nepokazíte, jak někteří jsou
0: opatrní,
1: tak, protože jsou
0: vy do toho jdete prsama.
1: Takže tady se nic nestane, tady se jenom zhopnete.
2: No, je to drahý koníček.
1: Tak za ten benzín akorát, no, jinak jako tam něco jsme opravili, to se zase tak nekazí, je to takový dobrý betelný stroj.
2: A děláte nějaké spanilé jízdy třeba, že si řeknete, tak tuhle neděli
1: jo,
2: si vyjedeme.
1: Vyjedeme, prostě jedeme někde, kousíček a hotovo, jako prostě, ale je to prostě bomba, no, my jsme to chtěli a tak jsou ráda. A jednak je to údajně, je to taky věc, která jako je furt s dobou, a můžete do toho vložit peníze. Říká se do zlata, do historických vozidel a potom se ještě dává do nějakých dluhopisů. No, tak jsme si vybrali tady tohle, takže nás to baví.
2: Máte to jasné. Kdy naposled třeba prošel nějakou větší renovací, nějakým zákrokem?
1: Nijak, nikdy. Že my jsme to měli jenom tak, že co se občas něco spravilo, třeba tam byla nějaká brzda, jo, tak se spravila a jinak nic, jinak je to v pořádku. A i po technické to úplně luxus prošlo. Jo, zadní kolo tam bylo trošku přibrždění, tak se to odbrzdilo a byl klid. A
2: jinak... Můžu vás poprosit, vlezeme dovnitř, sedneme, můžu z druhé strany, tak já obejdu vůz. Tak. Počkejte. Jo, tady je čudlík, já se snažím to otevřít a tam je čudlíček. Tak počkejte, to já si teda ráda za váma takhle vlezu dovnitř. Tady ten ale
1: to je
2: odem, no to staré auto.
1: Ano, ano, to je auto, dali jsme tam už jednou takový nějaký to voňavku, ale to je prostě to klasický, jo. Tady je světla, všecko tady vidět, žádný posilovač, tady je rádio, tam je anténka, ano. Aby jsme mohli.
2: No a člověk sedí teda opravdu jak v tanku, prostě, takový no, zapadlý, taky... zapadlý pěkně dole. Takže máte povolení to řídit, jo? Není
1: ano,
2: to jako výsostné?
1: Ano, kolikrát jsem to řídila už jako, akorát, že musí fakt člověk opatrně, protože to, než se to otočí někde, tak...
2: No a veterán musí jak často na nějakou kontrolu STK a
1: podobně? Já mám teda co 5 let testací tady na to a co druhý rok normálně chodím jakoby na technickou kontrolu.
2: A dneska je poměrně horký den, my jsme si zavřeli dveře, je tady lehká sauna,
1: ano,
2: jaké
1: ano.
2: To má větrání, jak to řešíte?
1: Moc, to musí
2: boční okýnka.
1: Tady je ta.
2: Jo, takže normálně klíčka a klímu si uděláte, ano, že stáhnete tím, okénko.
1: Tak. Vzadu jede pejsek, ten tady teď není, ten je s manželem.
2: No takže... tak luxusní záležitost, já děkuji moc za zážitek. Vy si užijte den
1: děkuji.
2: A ať vás to pořád baví.
1: Určitě.
2: Děkuji moc pěkně. A vy jste původem z Janovic,
1: ano,
2: jo? Vy jste
1: ano,
2: rodačka z Janovic.
1: Já na Opavské jsem bydlela, tady jsem dostala první občanku a vdávala jsem se tady.
2: Tak to je takový návrat na místo činu.
1: Přesně.
2: Děkuji pěkně.
1: Taky děkuji.
2: Z Janovic. Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Také Lucie Bílá v odpolední, v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli můžu slíbit i kapelu Queen, ale mám pro vás i pozvání k aktuálním zprávám. Co se od nás dovíte? Ostravský soud uzavřel případ nelegálních laboratoří na výrobu syntetických drog. Podrobnosti za 5 minut. V 16 hodin určitě v našem vysílání chybět nebudou. Čas po 16. hodině, ten už patří Humoriádě a pozvání do té dnešní pondělní přijal Petr Salava. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský soud uzavřel případ nelegálních laboratoří na výrobu syntetických drog. Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Frýdek Místek plánuje, jak využít někdejší potápěčské centrum. Zítra bude v kraji většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ gengu, který v utajovaných laboratořích v Ostravě vyráběl syntetické drogy. Čtveřici mužů uložil tresty od 12 let vězení ve věznici s ostrahou až po 3letou podmínku. Podle nepravomocného rozsudku vyráběli stovky kilogramů syntetických drog určených pro zahraniční klientelu. Obchod organizovali mimo jiné přes Darknet, tedy skrytou část internetu, a při nelegální výrobě způsobili taky rozsáhlé škody na životním prostředí. Řekl Českému rozhlasu státní zástupce Michal Togner.
2: S ohledem na nebezpečnost těch odpadních látek jsme prostě museli ze zákona zabránit tomu, aby ty tisíce litrů byly vypuštěny někde do řeky, do pole nebo kamkoliv jinam. Po té vlastní realizaci věci jsme se dozvěděli, že celá tahle kauza je rozpracovaná napříč celou Evropou.
0: Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuze, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
3: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Návrh TOP 09 teď zamíří do sněmovny. Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu klesla na 3,2%. Oproti březnu to je o 0,1% bodu míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V porovnání s loňským dubnem je ale míra nezaměstnanosti o 0,4% bodu větší. Podle statistiků zůstává český trh práce stabilní. Město Frýdek Místek plánuje, jak využít někdejší potápěčské centrum. O neudržovaný areál u sídliště Riviera se přitom stále vedou soudní spory. Poté, co nejvyšší soud rozhodl o novém projednání, okresní soud potvrdil, že prodej pozemků v roce 2010 byl nevýhodný a neoprávněný. Spolek se proti dalšímu rozsudku odvolal ke krajskému soudu v Ostravě, potvrzuje mluvčí soudu Igor Krajdl.
4: Mohu potvrdit, že odvolání odvolatele ve sporu se statutárním městem Frýdek Místek bylo krajskému soudu předloženo dne 28.5.2026. Věc je v raném stádiu řízení a nemohu tak komentovat žádné podrobnosti.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte v regionu jasno nebo polojasno, přechodně s většinou oblačnost a zejména na horách se může objevit i přehánka. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Lískovci u Frýdku Místku v ulici Vratimovská havarovalo osobní auto do stromu. Právě teď tam zasahují záchranáři, dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
5: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
6: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
5: Je
6: hezký den.
5: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humor jáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu zvůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme, Patriku, začali koncem. Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy. Co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka. Já bych použil horoskopičiny, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni ano. Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Ano. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravujícího pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společnýho. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově. A já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže, no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to šlo, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlý.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak, tak stávko učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak,
3: nebo v dějepise, no teď. To některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, to je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na té letní. to asi už bych se nezorientoval, to už skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp. Tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopečný v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50
1: to
0: lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát, trochu jste si otestoval, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo, on ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor, a Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovu a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900, naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora.
2: Ano?
3: Dobře.
2: Toče, dobře.
4: Toče, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
3: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý
3: a já
4: den.
3: Bych si přála taky. Dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuji za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
5: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A zabrýšte pokračování. S panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
6: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce. V požehnaném stavu hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Snětek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlým mladým mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
2: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
4: Myslíte CDček?
2: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
4: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
2: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
4: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů, každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
2: Aby si odpočinulo.
4: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct a kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
2: No já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Milan.
2: Milan odkud?
7: Od Hořovic.
2: Tak, od Hořovic.
4: Zdravíme.
2: A ptám se.
7: Taky vás zdravím.
2: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo více jak 500, anebo více jak 5000. Co myslíte?
7: Tak rozhodně víc než 5000.
2: Petře?
4: Ano, teď je jich asi 5557.
2: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat Děkuju. Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
7: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
2: Ano.
7: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
2: Radovánky, tu naše čtvrtou.
7: Ano.
2: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
4: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
2: Děkujeme, mějte
7: děkuju
2: se.
7: Moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
2: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriadě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS žoké. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy žokej. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
2: Že mám dis žokej.
1: I to se stává. Co si vybereme teď, protože je to na vás. Vybere
2: já bych
1: ukázku.
2: Zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo, ano, tady. Kouká mladý muž si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to vždycky popremiéře člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přiřítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy jste...

0: jste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní, já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Vždycky mě se líbí. Po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
1: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
0: Tomu já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu, teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverén, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
1: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako
0: vykrát, estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show, musíš mít a, já nevím, máš show sako, musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to, musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
1: Tak já to si nebudu věřit.
0: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
1: Že bys mi v tom pomohl,
0: že bys ti pomohl, že bys ti
1: udělat show,
0: zaranžoval. No,
1: tak, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážení přátelé, show.
0: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
1: Já ti věřím, já ti věřím na slovo.
0: Neboj se, já tě nesklamu. No, ale teď show světla máme.
1: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, bo to bylo show světla. No, vida. Máme show světla?
0: Světlo, to není show světlo.
1: Šoupnutý do show.
0: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
1: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
0: To je nějakej,
1: to bude dobrý, ne?
0: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
1: Že bych tam byl já taky do
0: show. Showsaka.
1: Showsaka, showsaka máme, showsaka.
0: To je japonský, to je japonský, je to saka na show. Jo, to je nutný, musíš mopé, ono tam.
1: Přinesli, saka na show, přinesli, ano. Už tam show, už tam vyšej, všim šiši.
2: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
3: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, kde, co se...
2: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
3: To už snad je...
2: Burza?
3: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo jsem dělal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
2: Se semaforem a
3: proč ne? A
2: někdo v něm teď hrál, někdo ho vozil.
3: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafory.
2: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám. A nebo Miroslav Horníček. Nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900
3: těžký
2: náš telefon.
3: Souboj.
2: No jo. A nebo SMSkové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili Humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na Humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: U nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří. S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel Kručkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že jsi přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč jsi mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco, a to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já jí budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, aby si mi rozvrátil úplně, prostě to není, no to je nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, když to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí, ale nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten Bejk prostě to řekne a já budu mít šílený poručení a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říkala, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a, to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. pravda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlacová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Humoru Jádnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí. Prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a netlumě. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánele, já bych byl pro toho, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Schůzka se Dmitr Pastýků. Dobře, tak jo, zapisuji a děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: napisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíku, ale nestačilo to tento krátké konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde anglicky?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na Expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Společnost OKD má nového generálního ředitele. Agentura pro sociální začleňování stávkuje proti změnám ve státní správě. Karlovice na Bruntálsku chystají rekonstrukci zemského domu. Zítra čekejte většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Z čela společnosti OKD byl překvapivě odvolaný generální ředitel Roman Sikora. Podle ministerstva financí o tom rozhodl jediný akcionář, státem vlastněná společnost Prisco, a to v souvislosti s novou etapou rozvoje firmy, která ukončila dobývání černého uhlí na konci ledna. Ode dneška je novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Martin Janaj.
3: Překvapení je to i pro odboráře v OKD, potvrdil to jejich předák Jiří Valošek. Ministerstvo financí tento krok zdůvodnilo bez dalších podrobností tím, že nové vedení OKD zajistí potřebné transformační kroky a fungování v nových podmínkách. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Pracovníci agentury pro sociální začleňování vstoupili do jednodenní stávky. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Od července se má totiž agenda lidských práv a protidrogové politiky přesunout z úřadu vlády na 4 ministerstva. Odbory agentury podle jejich předáka Václava Nykla požadují, aby s nimi stát projednával organizační změny s dostatečným předstihem.
4: Ze služeb státu jsou vyhazováni a odchází špičkoví experti, ruší či přesouvají se celé agendy bez znalosti možných dopadů a lojalita k politické moci se staví nad odbornost a především veřejný zájem.
2: Výstražnou stávku vyhlásila i Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Některé poradny nebo organizace tak byly dnes mezi polednem a druhou hodinou odpoledne zavřené. Skupina ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Rozhodla o tom valná hromada společnosti, která tak schválila návrh představenstva. Celkově mezi akcionáře ČEZ rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane asi 16 miliard. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Loni byla platba za akcii o 5 korun vyšší. Radnice v Karlovicích na Bruntálsku plánuje rekonstrukci zchátralého zemského domu. Úřad začal s přípravou projektu. Budova na začátku obce směrem od Široké Nivy kdysi fungovala jako sanatorium. Teď tam vznikne 13 nových bytů. Projekt bude hotový v první polovině příštího roku. Pak obec začne schánět peníze na stavební práce, říká nezávislá starostka Jana Helekalová.
5: Tento dům bude sloužit k bydlení, to jak pro seniory, tak pro nízkopříjmové skupiny. Chceme využít finančních prostředků dotací buď Ministerstva práce a sociálních věcí, anebo Ministerstva pro místní rozvoj.
1: Počasí.
2: V noci bude v kraji většinou polojasno až skoro jasno, k ránu se může vytvořit mlha. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Zítra přes den pak čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost a zejména na horách se může objevit i přeháňka. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V centru Ostravy v křižovatce Sokolské třídy a ulice Dvořákova se srazilo osobní auto s dodávkou. S opatrností místem projedete. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Ta má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Jaký byl ten dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně a přehledně si řekneme do 18. hodiny. Přidám alespoň pár témat. Areál s poslední zachovalou těžní věží černouhelného dolu v centru Ostravy má lepší vyhlídky. Jaké? Konkrétní budeme už za malou chvíli. Město Frýdek-Místek to zas plánuje využít bývalé potápěčské centrum. Podrobnosti v polovině hodiny a zpravodajský souhrn dnešního dne s Terezou Hájkovou už po písničce. Posílám kapelu Krištof a přeji krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ gengu, který v utajovaných laboratořích v Ostravě vyráběl syntetické drogy. Čtveřici mužů uložil tresty od 12 let vězení ve věznici s ostrahou až po 3letou podmínku. Podle nepravomocného rozsudku vyráběli stovky kilogramů syntetických drog určených pro zahraniční klientelu. Společnost OKD má nového generálního ředitele a předsedu představenstva. Romana Sikoru ode dneška střídá Martin Janaj, který vedl Český znalecký a výzkumný ústav v Praze. Bez dalších podrobností to potvrdila firma OKD, která v současné době likviduje poslední černouhelný důl ČSM. Petici s tisícovkou podpisů požadují obyvatelé okolí hotelového domu Jindřich v centru Ostravy poradnici, aby řešila zhoršenou bezpečnostní situaci. V chátrajících budovách se podle nich zdržují lidé bez domova a uživatelé návykových látek. Stavební úřad centrálního obvodu už zkoumá, jestli majitel budovy dobře zabezpečil. Podrobnosti uslyšíte už za pár minut. Moravskoslezská nemocnice Opava bude mít nový urgentní příjem. Vznikne v nemocničním pavilonu V, kde jsou kromě lůžek intenzivní péče, taky operační sály a diagnostická zařízení. Pavilon bude vyšší o jedno patro. Celkové náklady nemocnice odhaduje na 74 milionů korun. Na Ostravské ulici v Českém Těšíně bude policie měřit rychlost. Město se tak snaží zvýšit bezpečnost cesty po tragické nehodě, která se stala loni na konci září na přechodu nedaleko divadla. Úsekové měření začne fungovat 1. července. Už od poloviny června budou kamery ve zkušebním provozu. Koncert v ostravském divadle Antonína Dvořáka dnes zahájí mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Přehlídka nejen klasické hudby potrvá do 3. července. Kromě sálů v Ostravě, Opavě nebo tradičních koncertů v Hukvaldské oboře nabídne festival i novou scénu ve zrekonstruovaném historickém kravíně v Hukvaldech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a také zpravodajský souhrn Den v kraji. Ostravský stavební boom rozhýbává i projekty, které už místní měli za odepsané. Pár stovek metrů od radnice Moravskoslezské metropole totiž stojí schátralá těžní věž černouhelného dolu Jindřich a nepovedený mrakodrap z dob normalizace. To se má již brzy změnit, slibují developeři. Od léta chtějí obě stavby začít přestavovat na bydlení.
1: No tak bydlelo se nám tu dobře, tak jsme tam chodili tančit do Jindřicha, do hotelu a všecko v pohodě. Ale řeknu vám, za poslední rok já jsem zestarla o 10 roku.
2: 85-letá Jiřina bydlí hned vedle chátrajícího hotelového domu Jindřich. Ten už 19 let navštěvují maximálně nezvaní hosté.
1: Zamykáme už i přes den, protože se bojíme už tak nějak.
2: Přísliby, že se místo promění k lepšímu, už zazněly mnohokrát. Podle majitele budov Tomáše Novotného z Jindřich Placa Development už se to tentokrát opravdu stane.
3: Čekáme na vydání stavebního povolení. Jakmile bude vydáno a bude pravomocné, tak bychom začali s pracema.
2: Tomáš Novotný slibuje, že za pár týdnů zmizí odpadky a divoká zeleň. Skelet hotelového domu chce přestavit na byty a do původní podoby chce opravit i ikonickou těžní věž dolu Jindřich.
3: Čekáme ještě na jedno povolení od památkářů, abychom mohli opravit část střechy, kterou odcizili ostravští bezdomovci. Ve věži může vzniknout třeba nějaké kulturní centrum, kavárna.
2: Lidé z okolí už ale ztrácejí trpělivost. Na radnici centrálního obvodu doručili petici, kde žádají řešení bezpečnostní situace. Podle mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Michaely Tiché s vlastníkem jednají, ale mnoho nezmůžou.
4: Co se týče zabezpečení objektu, je to v rukou stavebního úřadu. Provede šetření i s dalšími orgány státní správy, jestli jsou dodržovány všechny předpisy.
2: Teď na radnici doufají, že vlastník své plány naplní. Vyhlížejí taky přestavbu normalizačního mrakodrapu o pár set metrů dál. Podle Bibiany Beňové z realitní společnosti Svoboda and Williams začne proměna domu hrůzy na luxusní bydlení podle projektu architektky Evy Jiřičné už v létě. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Hostem příští rozhlasové lékárny bude doktor Martin Němec, primář gynekologického oddělení nemocnice Frýdek Místek. Spolu s ním se zaměříme na urogynekologii, která se zabývá mimo jiné diagnostikou a léčbou inkontinence. K poslechu lékárny zve Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Opět a Hradeček na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale pokračuje Den v kraji. Frýdek Místek totiž hledá využití bývalého potápěckého areálu u sídliště Riviera. Ten vznikl na pozemcích, které město v minulosti prodalo soukromému spolku. Po letitých soudních sporech nejvyšší soud potvrdil, že pozemky byly prodány nevýhodně a mají být vráceny městu, které teď u lidí zjišťuje, jak by chtěli to místo v budoucnu využít.
1: Brána na zámek, tráva vysoká přes metr a půl, tak teď vypadá areál, který měl být potápěčským výcvikovým centrem.
2: Co jsem slyšel, tak tu žádná akce nikdy nebyla. Jo, že ani jak to bylo nový, že by se to nějak otevřelo.
1: František Gabra bydlí přímo naproti areálu. Jak by mělo plochu město využít, o tom zatím nepřemýšlel. Jedno ale ví celkem jistě.
2: Další parkoviště je to určitě ne, protože ta zeleně tu ubývá.
1: Mezi náměty lidí je komunitní centrum pro seniory, zahrada s veřejným ohništěm se zákazem vstupu pro psy nebo tréninková hala pro baseballisty, kteří mají letní hřiště hned vedle. Nápad, který se líbí i Nele Ajchové.
3: Moje děti hrají baseball, takže já bych byla ráda za tu halu.
1: Na stránkách města je stále otevřený dotazník, kam mohou lidé své nápady posílat.
4: Celkově ten pás vlastně kolem té Ostravice by měl vlastně podat cyklostezky, nabízet nějaké místa na relaxaci, což je naše představa, která se pomocí těch občanů žijící v těch lokalitách vlastně naplňuje.
1: Říká náměstek primátora pro investice Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM. Zároveň dodává, že plány může zkomplikovat majetkové vypořádání. I po definitivním vrácení pozemků městu bude spolku stále patřit budova, která na místě stojí.
4: Pokud se dohodneme s tím současným vlastníkem, protože pozemky by měly být naše, tak samozřejmě se budeme nějakým způsobem bavit o tom místu i s tou budovou. A pokud ne, no tak se budeme bavit o prostoru bez budovy.
1: Přestože město už plánuje, jak s areálem naložit, Krajský soud v Ostravě bude ještě rozhodovat o odvolání spolku proti navracení pozemků.
5: Mohu potvrdit, že odvolání odvolatele ve sporu se statutárním městem Frýdek Místek bylo Krajskému soudu předloženo dne 28.5.2026. Věc je v raném stádiu řízení a nemohou tak komentovat žádné podrobnosti.
1: Potvrzuje mluvčí Krajského soudu Igor Krajdl s tím, že ať už soud rozhodne jakkoliv, nemusí jít o definitivní konec sporu. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Každý všední den posloucháte mezi 17. a 18. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji. Teď míříme do Českého Těšína. Místním lidem vadí uzavření lávky přes železniční trať v ulici Podzvonek. Koleje totiž vedou až do centra města a velkou část zastavěné oblasti rozdělují. Lávka byla jedinou spojnicí mezi městskými částmi na téměř 3-kilometrovém úseku. A pro lidi je to problém.
1: Pro mamku, která to auto nemá, tak pokud by tu chtěla dojít, tak ano, je to, nedostane se tady prakticky, musí na druhou stranu do centra, jakoby do města.
2: Pan Marián pracuje ve Svibici, jeho maminka žije na druhé straně trati. Přes lávku chodí za synem nebo třeba do obchodu, teď to ale nejde. Radnice uzavřela lávku před 2 týdny kvůli jejímu havarijnímu stavu. Rozhodnutí přišlo ze dne na den. Podle opozičního zastupitele Věslava Kubici za nezávislý pro Těšín, tomu město mělo předejít na základě dřívějších posudků.
3: Já jsem teda měl možnost nahlédnout k těm expertizám, těm zkouškám a tam je evidentní, že všechny ty dřívější říkali městu, že se má s tím něco dělat, že je to v havarijním stavu a že se to má opravovat.
2: Město pravidelné kontroly podle místostarosty Jana Pekaře za ODS provádělo a o špatném stavu vědělo. Problémem je často se rozvodňující potok, který tam teče a podemílá podloží. Poslední kontrola byla ale detailnější.
4: My jsme letos provedli složitější diagnostiku a zjistilo se mimo jiné to, že pod protikorozním nátěrem ve skutečnosti je velká vrstva koroze, což prakticky znamená, že v době, kdy před nějakými 12-15 lety se prováděla oprava té lávky, tak nebyla provedena dostatečně. To znamená, protikorozním nátěrem byly přetřeny již korodující vrstvy.
2: Res se ale stále konstrukcí prožírá. Co s lávkou bude dál, zatím radnice neví. Nechává se zpracovat návrhy, jaké jsou možnosti na opravu nebo stavbu nové lávky. Situaci komplikuje i elektrické vedení a železnice. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji a míříme do Beskyd na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Máme 1. června, to znamená, že do prázdnin zbývá přesně měsíc. Jak už jsme zjistili, lidé, kteří chtějí trávit léto v Beskydech, by si měli pospíšit. Provozovatelé horských chat i hotelů nám potvrdili, že místa na prázdninové pobyty ještě jsou, ale začnou rychle mizet. Detaily zjišťovala reportérka Silvie Mikulcová.
1: Situace se liší místo od místa. Provozní Hana Pěgiřimková z chaty Severka nám řekla, že zatím tam u nich mají zhruba 40% kapacity obsazených, zatímco v hotelu Freud je to podle ředitelky Blanky Hrubé už 70%. Většina obyvatelů doporučuje s rezervací nevyčkávat. Ta místa se začnou plnit rychle a ubytování na poslední chvíli je spíše omezené a problematické jsou pak hlavně víkendy.
0: Liší se ceny ubytování třeba oproti těm minulým letům?
1: Ceny proti loňsku zůstaly na většině míst stejné nebo velmi podobné. Tam, kde zdražovaly, je zatím hlavně nárůst provozních nákladů, zejména tedy cen energií a potravin. Hotel Sepetná zdražilo zhruba o 5%, na chatě Prašivé pak podle majitele Martina Štelera podražila pouze hlavní jídla, a to o 10%. Na Bezručově chatě na Lysé hoře se přidali k provozním nákladům, které stoupají i přírodní podmínky. Tam podle zástupce Tomáše Kolenčíka se chata dlouhodobě potýká se suchem a nedostatkem vody, takže ty náklady tam rostou. A některá zařízení naopak zdražování vůbec neuvažují. Například spolumajitelka penzionu u námořníka Kateřina Eliášová říká, že ceny nezvyšovaly a ani to neplánují.
0: No a poslední důležitá informace, co novinky?
1: Většina zařízení dlouhodobě láká hlavně na gastronomii a různá sportoviště. Shodují se provozovatele, že do Beskyd míří na ty pobyty především sportovci a aktivní rodiny s dětmi. Tomu se ubytovatelé snaží přizpůsobit. V posledních letech výrazně roste zájem o cyklistiku a několik zařízení proto nově půjčuje elektrokola. Martin Šrámek z hotelu Trojer nám řekl, že kromě půjčovny elektrokol nově letos nabízejí také lekce jogy a wellness balíčky a v hotelu Freud si pro změnu od letoška mohou turisté zahrát populární padel tenis. Nebo stále více ubytovatelů nabízí wellness služby, které průběžně rozšiřují a obměňují.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava a protože stále pokračuje den v kraji, pojďme si říct, jaké počasí nás čeká v dalších hodinách i dnech. Jak to aktuálně vypadá v našem kraji, to vše ví Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Romane, tak jaký je aktuální stav počasí?
1: Tak z té velké oblačnosti se postupně dostáváme k protrhané oblačnosti. Srážky, které se v průběhu dne i vyskytovaly, tak se už vyskytují jen v té jihovýchodní části Moravskoslezského kraje. Tam jsou ještě dokonce byly v nedávné minulosti nějaké ty bouřky, takže intenzivnější přeháňky, možná i bouřka se může vyskytnout ještě teď v podvečer v té beskydské části. Jinak se nám ta oblačnost už protrhává, no a ty teploty dnes se většinou pohybovaly někde od 18 do 21 stupňů Celsia. Tady u nás v Ostravě v průběhu jsme měli 0,2 nad 21 stupňů. Vítr je po většinu dne slabý, v odpoledních hodinách severní do 4 metrů za sekundu.
0: 18 až 21 stupňů, takový byl první červnový den. Jak to bude pokračovat v dalších hodinách v noci a zítra, jaké počasí budeme mít?
1: Doznívající přehánky a možná ještě i bouřka v těch Beskydech, jinak postupně od toho severu by té oblačnosti mělo začít ubývat a v průběhu noci by mělo převládnout většinou polojasno, možná až skoro jasno a k ránu by se mohla vytvořit i nějaká ta mlha. Noční teploty očekáváme většinou od 12 do 8 stupňů, vítr jen slabý, proměnlivý většinou do 4 metrů za sekundu. Zítra by to měl být slunečnější a teplejší den, skoro jasná polojasná obloha po ránu. Pouze ty mlhy v průběhu dne, sice přechodně zvětšená oblačnost, ale vypadá to, že snad jen v jeseníkách by se s malou pravděpodobností mohla objevit nějaká přeháňka. Zítřejší maxima o něco vyšší, od 20 do 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 16 stupňů a vítr bude zpočátku slabý, proměnlivý, v průběhu dne východní až jihovýchodní, většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, jak už jste říkal, úterý, co středa a čtvrtek, jak se počasí bude vyvíjet dál?
1: Ve středu pro změnu zase hodně oblačnosti a vypadá to, že se vyskytnou i srážky, bude převládat většinou velká oblačnost, i když zpočátku ještě může být protrhaná, ale vypadá to, že už v těch ranních dopoledních hodinách se postupně zatáhne a během toho středečního dne se na většině území začne vyskytovat déšť nebo přehánky, výjimečné bouřky. Noční teploty by se měly pohybovat od 15 do 11 stupňů, ty nejvyšší denní potom od 18 do 22 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, v průběhu dne přechodně mírný, jihozápadní až západní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu. Méně srážek zase ve čtvrtek, ale vypadá to, že ta zvětšená oblačnost nám zůstane, takže většinou zpočátku nějaká velká oblačnost té noci ještě ze středy na čtvrtek. Doznívající srážky v průběhu dne, ale bez srážek, ale s poměrně velkou oblačností. Noční teploty od 14 do 10 stupňů, ty nejvyšší denní potom bez změny od 18 do 22 stupňů Celsia. Vítr je slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Jaké počasí budeme mít začátkem června, to vše už víme. Za předpověď za tu dnes děkuji Romanu Volnému z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký podvečer.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 1. června. A co zítra? Zítra se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mimo jiné vydáme do Českého Těšína. Tamní charita dokončuje rekonstrukci domova pro seniory v Hrabinské ulici, kterou zbrzdil nález dřevokazné houpy. Budou tam moc se brzy vrátit stálí obyvatelé domova, kteří našli dočasný azyl v panelákových bytech, které si charita pronajala v městské části Svibice. A o bydlení bude řeč i v souvislosti s Ostravou. Magistrát totiž připravil novou koncepci bydlení, které by mělo pomoci udržet ve městě mladé, přilákat odborníky a změnit vnímání města, co by atraktivního místa pro život. Ostrava tak vůbec poprvé představuje ucelený strategický dokument, který systematicky řeší bydlení a nastavuje dlouhodobý směr rozvoje bydlení minimálně do roku 2050. No a zítra se vydáme také do areálu Nové huti podívat se na průběh demolice nevyužívaných objektů. Zhruba 250 hektarů rozsáhlého území už nemá využití a mohlo by sloužit v budoucnu třeba jako průmyslová zóna. Postupně tak mizí prázdné budovy, bývalá koksovna i jedna z dominant Ostravy. Obří plynojem. Tomu všemu se budeme věnovat zítra. Pro dnešek je to vše. Přeji krásný večer a příjemný poslech dalších minut i hodin vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Policie při akci na omezení prodeje CBD a kratomu zajistila 86 tisíc produktů. Ostravská ulice v Českém Těšíně bude bezpečnější. V Ostravě dnes začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Zítra čekejte většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovaly 25 internetových obchodů. U více než 11 tisíc produktů nařídili jejich stažení z prodeje nebo likvidaci. Vláda mimo jiné podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO plánuje zavedení spotřební daně na kratom v přiměřené výši. Zvýšit chce taky daň z přidané hodnoty. Na Ostravské ulici v Českém Těšíně bude policie měřit rychlost. Město se tak snaží zvýšit bezpečnost cesty po tragické nehodě, která se stala loni na konci září na přechodu nedaleko divadla. Úsekové měření rychlosti má sklidnit dopravu.
4: Radnice už dříve zlepšila osvětlení přechodu a přibyl také radar s ukazatelem rychlosti. Úsekové měření začne fungovat 1. července. Od poloviny června budou kamery ve zkušebním provozu. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Českému rozhlasu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Český rozhlas, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za Hnutí ANO k tomu uvedl, že se chce s Lastoveckou co nejdříve setkat a případně jednat s vedoucími státními zástupci. Koncert v Ostravském divadle Antonína Dvořáka dnes zahájí Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Přehlídka nejen klasické hudby potrvá do 3. července. Kromě sálů v Ostravě, Opavě anebo tradičních koncertů v Hukvaldské oboře nabídne festival i novou scénu ve zrekonstruovaném historickém kravíně v Hukvaldech.
5: Šostakovičův violončelový koncert číslo 1 zahraje na dnešním zahájení Pablo Ferrandez společně s pražskými symfoniky. Na festivalu zazní také filmová hudba, jazz nebo folklor. Po roci taky vyhlásí vítěze skladatelské soutěže Generace. Celý festival pak v Hukvaldském amfiteátru uzavře Carmina Burana od Karla Orfa. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
6: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji většinou polojasno až skoro jasno, k ránu se může vytvořit mlha. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů. Zítra přes den pak čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost a zejména na horách se může objevit i přehánka. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách mezi 15 a 19.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 na 54. kilometru u obce Dobrá ve směru z Českého Těšína na Frýdek Místek havarovalo osobní auto do svodidel. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Samozřejmě dvě půlhodinky, pravidelné půlhodinky v té první určitě Ostravská rozhlasová rodinka a vaše písemná přání a v té druhé si dáme lidovou muziku v pořadu Muzikanti hrajte. Tak příjemný poslech.
6: Ostravská rozhlasová rodinka.
7: A pojďme si připomenout, kdo dnes slaví svátek. Má Laura, tak Laurám vše nejlepší, všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 1. června. No a máme Mezinárodní den dětí, takže slaví i všechny děti svůj svátek. No a mám tady samozřejmě přání pro mnoho oslavenců. Hned to první, tak je budu předávat jako vždy. Vypadá to, že dnes celou ostravskou rozhlasovou rodinku, protože těch přání je více. Tady je to první, vážená redakce, prosíme o hudební gratulaci členům klubu důchodců z Bystřice nad Olší, kteří své narozeniny slaví v červnu. Kdo k ním patří? Tyto dámy: paní Evženie Brancová, paní Ivana Videnková, paní Eva Górniaková, paní Anna Malíková, paní Anna Morcinková a paní Dana Roterová. A také pánové: pan Ladislav Mrozek, pan Jan Milata, pan Bronislav Kupěc, pan Jan Kotas a pan Pavel Kantor. A tady už je přání, milí oslavenci, červnoví oslavenci, pro vás, pro všechny. Ač prosté je přání naše, však z upřímného srdce pochází. Ať pevné je zdraví vaše, nechť vás v štěstí provází. To přeje všem oslavencům samospráva klubu důchodců z Bystřice nad Olší a posílá také písničku.

0: začaly znít kvůli nám.
1: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: A také to další přání je pro více oslavenců, vážená redakce Českého rozhlasu Ostrava. Prosíme o písničku 1.6. písničku Ave Maria bude členkám klubu důchodců v Paskově, které v červnu slaví své narozeniny. Jsou to tyto jubilantky. Paní Vítězslava Cholevová, v červnu slaví narozeniny také paní Alena Strnadlová, paní Libuše Radkovská, paní Hana Fojtová, paní Erika Trtíková a krásné kulaté narozeniny slaví paní Pavla Šenková. A naše společné přání zní takto. Netrapte se pro něco, co změnit nejde, a važte si hlavně všeho, co máte. I bolest největší jednou přejde, hlavně nic nevzdávejte a stále se snažte. Ztrácíš-li sílu, vzepři se znova, spadnout se může, ale musí se vstát. Stačí jen obětí a milá slova. Sílu vám dodá jen ten, kdo vás má rád. Do dalších let vám přejeme hlavně zdraví a rodinnou pohodu. To přejí vaši přátelé. Písničku Ave Maria, kterou jste si přáli, tady nemáme teď aktuálně k dispozici, tak posílám alespoň v této verzi, ať se líbí.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A stále vaše ostravská rozhlasová rodinka a přidávám další přání. Dobrý den všem v Českém rozhlase Ostrava a také posluchačům. Prosím o písničku od Evy Farné Na ostří nože, a to 1. června. Přání letí éterem do Prahy pro Veroniku Motůzovou. Milá oslavenkyně, přejeme ti pevné zdraví, hodně vitality a štěstí na každém kroku do dalších let. Přání posílá děda Alois z Petřvaldu.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A také to další přání v Ostravské rozhlasové rodince k narozeninám. Přeji hezký den všem v rozhlase Ostrava i posluchačům. 1.6. prosím o písničku Bílá orchidej bude pro paní Aničku Hluzákovou z Čadce k jejím krásným narozeninám. Milá Aničko, roky ubíhají mílovými kroky, ty ale nepočítej svoje roky. Jsou to jen čísla a hlavně, když je mysl mladá, ty si toho příkladem máš všechny ráda. Já ti chci upřímně k narozeninám přát, ať máš vše krásné, co jen život může dát. Zdravíčko, aby jen dobře sloužilo a co život přinese, pouze těšilo. Štěstíčko, aby nikdy nescházelo a s rodinou se krásně spolužilo. Lásky a pohody měj stále i na rozdávání a splní se ti každý sen i každičké přání. S Ferkem, ať vám to stále tak dobře klape, vždyť máte oba srdíčka zlaté. Aby si v kruhu celé rodiny oslavila i krásné z té narozeniny. Zdravím celou rodinku a přeji vše nejlepší. Emilka z Karviné.

Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Muzikanti, hrajte. Chvíle s vidovou písní.
2: Příjemný podvečer a nerušený poslech vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Úvodem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme na moravské Slovácko, přesněji na hradišťské Dolňácko. Cimbalová muzika Kunovian z Uherského Hradiště s primášem Jaroslavem Zatloukalem se představí v písni Kamaráde brate, kterou zaspívá houslista Radomír Šotl. Hudební úprava je dílem Radkova otce, hráče na violové kontry a uměleckého vedoucího Kunovianu Jaromíra Šotla. Milostnou píseň Tůžení, tůžení ze stejnojmenného alba vydaného Čechovci roku 1997 zaspívá Laďka Mikuláštíková. Doprovodným partnerem je cimbalová muzika Jaroslava Čecha z Uherského Hradiště s primášem Janem Rajmicem, hudební úpravy basisty a uměleckého vedoucího Jana Maděriče. A filozofický

Ve druhé části pořadu Muzikanti hrajte nabízíme na vlnách Českého rozhlasu Ostrava výlet za lidovou písní na Slovensko. Ve východoslovenské Aj Lelia uslyšíme dívčí pěveckou skupinu Čerešničky a populární Kandrášovce z Košíc s primášem Ondrejem Kandráčem. V tanečním rytmu se pak ponese svížná polka Dva duby. Zaspívají nám predník primáš Ondro Kandráč a sbor muziky Kandráčovci. A vojenskou píseň Ej husáry zaspívá Anna Jakubíková za doprovodu orchestru ludových nástrojů Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Hudební úprava je dílem koncertního mistra Petra Párničana, také člena orchestru Zlaté husle, který doprovází známý bratislavský soubor Lučnica.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajete se vydáme do západních Čech za nahrávkami, které vznikly v plzeňském rozhlasovém studiu. Zpěváci Slávka Bulánová a Vlastimil Čábal zaspívají píseň Sulislavský kostelíčku. V úpravě Zdeňka Lukáše je doprovodí plzeňský lidový soubor. Následuje píseň Vždycky jsem si přála vdáti v podání Věry Bláhové Rosypalové. V úpravě Zdeňka Bláhy doprovází kapela Úsměv z Horní Břízy. A do třetice západočeských snímků nám zaspívá Jiří Bárta píseň Povídali, že jsem umřel. Doprovodným partnerem bude opět kapela Úsměv z Horní Břízy s uměleckým vedoucím, muzikantem, upravovatelem, též bývalým plzeňským rozhlasovým redaktorem a režisérem Zdeňkem Bláhou. Z ostravského studia Českého rozhlasu vám přeji pěkný večer mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. A počasí zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky, teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuse, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
2: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
3: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
4: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
5: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
4: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý. Policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun a po pachateli pátrají, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
6: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 zůstává fronta kamionů kvůli zúžení. U sjezdu na Bratislavu levý pruh jede výrazně rychleji. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice se zkracuje kolona kamionů. Zastavují se na 5. kilometru osobní auta až před dálnicí D1. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoliv chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý ještě, druhý jako magnetický systém, stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme z toho udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoliv nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, ale to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří jako neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Jasně. Vy zavedete tříslem.
2: Oskar, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z některých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé, pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou levou komoru, máme pravou levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmie se jedná, tak takovou arytmie potom řešíme a takový potom katedra musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katedrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmí.
1: Rozumím. A vy v tom v srdci, zase si to, musím si to nějak představit, vy tam vlastně elektrickým výbojem...
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls.
1: Je to ale puls.
2: Je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco pro mě, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
1: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, že těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické a vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně,
2: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm-hmm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektrický stav těch komor, protože oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární či té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: A ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odlečený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. A je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
2: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička.
1: Ano.
2: Která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: To znamená, že je hermeticky uzavřená?
2: Hermeticky, že se tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
2: Že jako... by se tam dostaly vodní částice, to znamená páry nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrátoru. Vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat baterka. Ale u toho defibrátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást, a to je kondenzátor. Znamená, že z té baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
2: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako v bodech?
2: Musím se vstát, musím se přivítit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7, už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta naváží na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30, místo na 9,
1: a koho
2: deset,
1: můžete že? Prozradit, nemůžete.
2: Ne, to je to.
1: Lékařské tajemství.
2: Já nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, ať jsou v muzeu radši, než aby někdy vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, nebo jsem byl takový, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumný na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let, a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření. Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý. Jo? A oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a posilují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo? Na tu dopřednost. Jo? A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme. A potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo. My se stává, můžu to říct?
1: Řekněte,
2: se stává v Chicagu taková, teďko jsme měli jakoukou v Chicagu, měli prostě před těma třema týdama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělaná jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo jo, 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. vidím tamhle stůl z Homolky, prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat, jo. Takový Hollywood, jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil, jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Jo. Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce a on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, se my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amici, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme, tak já jsem si jako řekl, že budu lámat 2 věci, jo? Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí, protože máme na co být hrdí a pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: inspiroval, nebo se kterýma jste takhle jim pomáhal vlastně. Kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
1: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to taky na ostrý vlže, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
0: Jak to,
1: jako.
0: Proč?
1: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují jenom tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, nebo že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrněný, jo. Někdy jsou fakt nafrněný, jo. Ale to není jenom jako
0: u mezi
1: hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal nějaký, dostával nějakýho slavíka za celoživotní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych jí to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60. letech, prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo, zase stejně úplně jako předtím. Ale ona třetího slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální, že je fakt normální ženská a je to pravda, jo. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct, jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo? A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k tý Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. Těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel ze Smíchova, tak já říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijak z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít, ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv vše, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s tím bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
0: Musíte mě pomoct.
1: Přišel jako na, jako, no a tak to jako, to byl jako, to je fakt jako frajer, no a tak i další, no.
0: Chodíte rád do divadla?
1: Já strašně rád chodím do divadla,

0: strašně rád, mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristický, nejsou jako odborní. Jsou tam i povídky, jo, takže no, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie a tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Protože já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a já mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, jo? Protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnozy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také lidi zapomínáme, že to je strašně důležitý.
1: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
0: Já taky děkuji za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
1: Děkuji moc.
0: Děkuji.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko o víkendu zasáhly dva nejhorší stupně sucha. Dálnici D55 u Hulína dnes začali opravovat silničáři. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha, vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
2: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
0: Dnes začala omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tam opravují zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V první etapě opravíme prostor mimo úrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimo úrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 Otrokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
0: Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci, upřesňuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
4: Naší úlohou je odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů. Umíme kontrolovat materiály při dodávkách.
0: Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy a 200 milionů korun. Sport. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o víc než 6 metrů. Počasí. Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jeho západní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy zvolněte za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion, řidič mění kolo směrem do vozovky. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh, ale zatím je to bez kolon. Silnice 43 ze Svitach do Lanč Krounu je stále uzavřená nedaleko Opatova po srážce nákladního auta s osobním. Dá se to objet přes Rychnov na Moravě. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušenou pohodu s písničkami, které dnešní country dostavník pozbíral většinou u našich sousedů na Slovensku. Úvodní déšť nebo dášť přivedli na svět jako autoři i interpreti Michal Tučný a stejně populární rodák z Trnavy Alan Mikušek. Podstatně razantnější spršku přivedl v roce 2006 do zpěvníku košických veslárů Petr Dula.

Písnička Down at Twist and Shout, která před rovnými 30 lety přinesla tehdy vycházející hvězdě country Mary Chapin Carpenterové trofej Grammy. Dlouholetý člen Veslárů a vytrvalý strážce její historie, kytarista Laco Sasák, ji proměnil v roce 1993 pro Alenu Kalafusovou na country bál. S historií Veslárů je jemně spojen i jeden z nejvýraznějších představitelů vlny nových tradicionalistů Joe Diffie. Jehož první single Home se hned proměnil v jedničku.

Tak to byly v písničce i ve skutečnosti košičtí vesláři. Začátkem 70. let známí jako Rovers, u jejich kolébky byli vyznavači skautingu Juraj Alsaka, Laco Grizzly Sasák, Ivan Lod Gronský, Tibor Jerry Voroběv, Fero Lang a Boris Brosman.

Joe Diffie a jeho čtyřnásobná jednička Pick Up Man s letopočtem 94 a pak o 3 roky mladší a značně pozměnění košičtí vesláry v skvělé verzi Ride This Train ze zpěvníku elitní country rockové sestavy Alabama. Velkým předělem její historie byl v roce 2004 příchod světem protřelého i všeobecně uznávaného Petera Dooley. Právě tenhle countryman do morku kostí přivedl v Nashvilleu k veslárům působícím tady jako Rovers Joe Diffieho a rok před svou smrtí s ním naspíval písničku Long Gone Loner.

Petr Dula, který odešel do nebeské dvorany slávy v roce 2009, kdy mu bylo pouhých 28 let, tentokrát z Vestláry a dělněčná story. V době, kdy s ní na vrcholu žebříčku zářil Alan Jackson, se s ním víceméně střídal právě Joe Diffie. Naposled v roce 96 písničkou Větší než Beatles.

typicky cajunsky laděné Down to the River louisianského countrymana Sammy Kershawa jako country rodeo se solovým Williamem Klamarčíkem, které v roce 1993 přineslo název prvnímu albu Veslaru s textem Laco Grizzly Sasáka, který vám hned teď nabídne sám Cowboyův song z dílny Roye Orbisona.

tragický automobilový příběh Third Rock from the Sun, což je, jak jsem zjistil, jiný název pro Zemi, která je skutečně třetím kamenem od slunce. Jinak další jednička Joe Diffieho, který odešel na velké pláně před 2 lety.

Varšavský rodák Michal Lučinský, známý mezi countrymeny jako Lone Star, a jeho hold Peteru Dulovi Odišel cowboy s Alanem Mikušekem a Vesláry na závěr dnešní hodinky s nejstarší i nejslavnější slovenskou country skupinou Vesláry. Přidám ještě Grizzlyho Sasáka, tak málo stačí nám. Poděkuji vám za dnešní společnost, popřeji klidný zbytek večera a sametově vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách dvě slabší tornáda na jihu Čech. Ode dneška můžou lidé ve Zlíně využívat systém slev na městské služby. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. První z tornád bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často. V naprosté většině jsou slabá. Obyvatelé Zlína můžou ode dneška využívat nový systém slev na vybrané městské služby. Radnice zavádí takzvanou kartu občana, díky které lidé s trvalým pobytem ve městě získají 10% slevu třeba na kulturní akce nebo od září také do zoo a na sportoviště. Speciální karta přitom nebude potřeba, lidé se prokážou běžným občanským průkazem.
2: Systém bude v první fázi fungovat při osobním nákupu na pokladnách zapojených organizací. Se slevou si lidé budou moct v rámci jednoho nákupu koupit maximálně 5 vstupenek. Město zároveň počítá s tím, že by se sleva mohla v dalších letech ještě navyšovat a postupně by měla fungovat také při online nákupu. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Zákaz rozdělávání ohňů u kaple svatého Antonína vydal úřad ve Vyskytné nad Jihlavou. K památce umístil i 3 cedule. Vedení obce je tam nainstalovalo po velkém jarním požáru blízko lesa. Lidé teď kvůli zákazu nesmí k památce dávat ani zapálené svíčky.
3: Mají to prostě jako tradici, opravdu tady o 3 párech vím, chodí a zapalují ty svíčky a dávají květiny.
4: Líčí Hana Postřihačová, která bydlí kousek od kaple. Cedule nechal nainstalovat bezpartijní starosta Vyskytné nad Jihlavou Miroslav Marek.
5: Chceme věřit, že lidi si dají opravdu víc pozor, budou soudní, už je to vidět i u té kaple, kde místo vlastně těch hořících svícínků a svíček, tak dávají květiny, což nám je úplně v pořádku.
4: Zákaz platí do odvolání. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Fotbalová reprezentace odehraje generálku na šampionát v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale. Do soutěže pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Počasí. Bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojedinělé mlhy. Postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně zaplanou nad Lužnicí. Na 81. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Průjezd bude omezený, počítejte i s možným zdržením. A na dálnici D1 zvyšte pozornost za Brnem ve směru na Prahu. Před sjezdem na Rosice na kilometru 183,5 stojí osobní auto kvůli poruše. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, tati po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet, na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den. Já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě. Dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet. To nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku, zapomněl jsem kterého, ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: Byla nějaká možná příprava?
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny. Nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich, v černé tankistické uniformě, je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
9: Tady je ptačí hitparáda 6 na bydýlku.
8: U mikrofonu vaši Žírecký
9: a Kukla.
8: Dobrý den.
9: Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně, velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore. I když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti na vidílku postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: No já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na vidílko. Čekají na něm ještě tři umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polník.

0: To byla skladba Hrodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek, i co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš, pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním, že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem, nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svěrák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okucujeme.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.
4: Potkala pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je

0: něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, vonavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám červ. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu zepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí prach na zemi. Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na mávu.
3: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte?
4: Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
3: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
4: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
3: Snad, podle vůně.
4: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
1: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
5: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
1: Ale no tak to ne, to je omyl. Ta douška, douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erpen otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
5: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
1: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? No teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
5: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
1: Ano, až na kůži, co?
5: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
1: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
5: No prosím tě to.
1: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 15 minut glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
5: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
1: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž a to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
5: To nevím.
1: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
5: No právě tu čajovou vůni.
1: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
6: Pojď sem, Čankliu. Co jsi mi to dala na stůl?
7: Váš obvyklý čaj, pane.
6: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor. Ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
7: Já nerozumím, pane.
6: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
7: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
6: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
7: Nic takového jsem neudělala, pane.
6: V tom případě musím na plantáž.
7: A váš nápoj, pane?
6: Vylej ho. Je to odporná břečka.
1: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no, první zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
5: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
1: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
5: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
1: Tak věda snad ne,

0: dýchne. Rozumíš?
1: Jistě, pane.
0: Pojď sem. Máš dobrý čich?
1: Výborný, pane.
2: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
1: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
3: Zelí, pane.
1: A včera?
3: Zelí, pane.
1: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
3: Jenom zelí, pane.
0: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy... Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
1: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scenaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíle dni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet?
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobily, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili běloskvoucí košily vaší milosti. Ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Proba, dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvého na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhého ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky, Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma z polí, pozor ale... Dáš nám balet? Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit? Přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc. Úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k smíchu.

0: Tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cínkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři! Šafáři! Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane, no. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme, my a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
4: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Hej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Přesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou, ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas tomu mlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
0: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale to mu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: že si kradl nečene.
1: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
2: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
1: A pán?
2: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
1: To už není moje starost, pane šafáři. S Bohem!
3: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes je Den dětí, 1. června. Den, který sice patří těm nejmenším, ale pro nás je zase dobrou příležitostí vrátit se do času, kdy byl svět plný dobrodružství, fantazie i velkých snů. Každý z nás si v sobě nese vzpomínky na dětství, na místa, kde jsme si hráli, na kamarády, bez kterých jsme si neuměli představit jediný den, na první radosti, ale i drobná trápení, která tehdy vypadala jako ty největší starosti na světě. Možná si vzpomenete na svého dětského hrdinu, na vysněné povolání, na prázdniny u babičky nebo na nějakou lumpárnu, o které se doma raději nemluvilo. A možná vás napadne i to, co byste dnes vzkázali sami sobě, kdybyste se mohli setkat s tím malým klukem nebo malou holkou, kterými jste kdysi byli. Právě o těchto vzpomínkách, snech a příbězích bude i dnešní noční linka. Budu ráda, když se podělíte o kousek svého dětství i vy. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo kolo, parta kamarádů a dlouhé letní večery. Jaké vzpomínky z dětství vám dnes vykouzlí úsměv na tváři? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako teď pan Jiří z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Hezký večer do Českého rozhlasu Zlín. Tady je nevěrnější posluchač Jirka z Olomouce. Ne. Jirka z noční linku.
0: Povídejte, mám pane Jiří.
1: Rád, abych se přiznal, rád vzpomínám na své dětství. Rád jsem prožil hodně hezkého, někdy i zklamaného, ale většinou to bylo moc hezky. Ve školce, kde jsem měl kamarády, kterýma jsem si mohl hrát na pískovišťu, měle rád na to rád vzpomínám, nebo tady u nás, jak bývám na Stupkové, tak jsme si v zimě hrávali, jsme si třeba koulovali, že v zimě, a jim jsou prostě paneláky, že my jsme prostě se koulovali barák proti baráku, že nás třeba bylo tady 16, no, těch paneláků. No a potom ten nejlepší prostě, oni si vybírali taky nějaké dárky prostě. No a ten nejlepší, kdo vyhrál prostě, dostal sladký zákusky a takový. No a to většinou už se o to postarali naši rodiče moje.
0: Pane Jiří, jakou největší lumpárnu jste jako děti provedli?
1: Já jsem žádný lumpárny nedělal, já jsem si většinou si rozuměl s dětskama.
0: Dobře. Měli jste doma nějaké zvíře, které vám přirostlo k srdci, když jste byl dítě?
1: Když si vzpomenu, když jsme ještě bývali u babičky na Nových Sanech, to je asi 5 kilometrů od Stupkové, kde teďka bydlím, tak jsme měli všelijaký zvířátka, králičky nebo pejsky, tam děda měl většinou ty pejsánky, nebo kočičky. Já jsem si prostě, když jsem byl malý kluk, od těch 2 let do těch 5 jsem si rád hrával s kočičkama, no. No a nebo mě vozil, to byl strýcův pes, mlčák, který mě vozil do školky. Asi to bylo od baráku na Nových Sadech, asi tak na celé kilometr. Vždycky mě zapřáhl na saně a jeli jsme do školky.
0: To
1: no a zpátky.
0: To je sen, Jiří, to je sen. To už si dnes neumíme představit, no. Ten sníh na to opravdu není. A měli jste jako děti nějakou tajnou skrýž?
1: Na vojně, on byl na čářem, že? Strajda, on tam hlídal. On hlídal hranice, jenže bohužel ten mlčák už měl 8 let a on už prostě do těch 8 let, že většinou oni už ty mlčáci chodili do důchodu, no. Tak si ho vzal strejda domů, no prostě. No, tak mě s ním zeznámil, tak mě vozil, dělal mě aj koníčka na dvoře, tak mě vozil.
0: Jirko, a nějaká tajná skrýž? Byla? Pamatujete si? Nebo nějaký bunkr?
1: Prosím?
0: Jestli jste měli nějakou tajnou skrýž nebo bunkr nebo nějaké takové místo, na které nikdy nezapomenete?
1: Tady, jak jsem měl ještě bydlel, no, tady na Stupkové už, tak tady by si bývali kasárny, že? Ruský. No a oni tady prostě měli ze starých aut takový harampádi, no. My jsme si tam udělali s klukama z jednoho auta takového na boku takový bunkr a tam jsme se prostě schovávali, když nás třeba zlobili cizí děcka a my jsme se občas někdy s nima prostě nepohodli, no. Protože nás někdy otravovali, tak jsme se tam chodili schovávat. No a nebo tady, jak je rybníček, tak to už je tady kousiček u školy na Stupkové, to je taková elipsovitá rybníček, že? A tam prostě jsou stromy, tam jsme se taky schovávali, no. A teďka ty stromy už jsou tak veličajzny, že prostě to už to, že paní Jaruško Barbořiková už 60 let, no.
0: To jsou vzpomínky, ale vzácné, no. Důležité. Jirko, děkujeme, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se loučit, ale doufám, že s námi zůstanete i nadále.
1: Poléno. No, dneska už jezdím tak pro zábavu, no, sednu si. A nebo mám pejska i toho Yorkshirea, 13-letýho, tak chodíme občas na procházku.
0: Máte parťáka. Chodíte, vzpomínáte.
1: Mám parťáka, no.
0: Tak děkuju, že jste vzpomínal s námi. Opatrujte ano. Se a zavolejte zase někdy příště.
1: Ano, ano. Paní Ruško Barbořiková, já vám přeju hezkou směnu a potom hezkou cestu domů. Opatrujte se a hodně zdravíčka.
0: I vám.
1: A samozřejmě budu poslouchat posluchače a posluchačky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď se omlouvám, že jsem usekla pana Jiřího, myslela jsem, že už jsme se rozloučili. Tak pojďme na další písničku, teď královnou jsem já, zaspívají Ilona Čáková. Doufám, že se vám bude líbit. A volejte k tématu Dětské sny.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáváme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo velmi málo. Kamarádi. Je s námi paní Helena, která volá z Prahy. Vítejte.
1: No, zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva, bylo mi 81 let už, ale mám nejkrásnější dětství, jsem prožila v malé vesničce, která tam ze které pocházela moje máma. Ta vesnička existuje, jmenuje se Kaničky. A tam jsem jezdila každý prázdniny, prožila jsem tam nádherný dětství, dělali jsme tam všechno, strejda, dělali jsme žně, sena, to hráli jsme si ze sestřenicí na krám, no tak jsme měli tam různý, z toho zeleního jsme dělali do rána, nám to sežrala koza, no ale prožila jsem tam nádherný dětství, tam i telátka a bylo to krásný, to už dneska vůbec děti neznají. A jezdila jsem tam potom i větší a to dělali jsme žně, sena a tu vůni sena cítím ještě dneska. Nádherný dětství, dělali jsme všechno, všechno. Rodila jsem prasátka, strejda mi tam dal žárovku, seděla jsem tam, jak to začalo kvičet, tak mě dal mi nůžky a jak jsem to měla ustříhnout, tu pupeční šňůru a vzít to do hadru a to salátko dát k cucíku. No prostě dělali jsme všechno, vypřahali koně a na koni jsem teda nikdy nejela, ale na poli jsem dělala všechno, jsme dělali. Ty lidi měli selský rozum, měli základní vzdělání jenom, ale opravdu to bylo, nesmělo se žádný výdle, neexistovalo výdle z hnoje, strkat, dělat s tím, nakládat snopky, to v žádném případě. Byla tam studánka, to už dneska není, nádherná čistá voda, to opravdu úžasný. Já jsem tam moc na to vzpomínám, protože dnešní doba, to je všechno kvantita, žádná kvalita. Ty brambory, které jsme chodili na pole počkrabávat, to byly lahůdkový brambory. A ty lidi, protože strejda bohužel byl kulák, jak to tenkrát bylo, matka je zachránila, že je nevystěhovali do pohraničí. Měl 4 děti a já jsem byla pátá a dělali jsme všechno. Koupali jsme se v rybníce a měli psy a kočky a králíky a všechno možné. Prostě nádherný dětství jsem prožila.
0: No, znělo to pohádkově, řekla bych až kouzelně. Na jaké pohádky ráda vzpomínáte? Pamatujete se na to, kterou jste se pouštěli tehdy pořád dokola?
1: No, já nevím, tam pohádky, to nám, když byla bouřka, tak jsme museli rozsvítit svíčku, aby neuhodil blesk, ale pohádky, já nevím, to se nevykládaly pohádky. To nevím, ani jestli rádio tam...
0: Helenko, a vzpomněla byste si na nějaký zajímavý dětský školní výlet? Jezdilo se tehdy takto někam? Mohla byste nás vrátit do času vašeho dětství, do školní lavice?
1: No školní výlet, co potom já jsem dělala průmyslovku, takže jsme jezdili na brigády, na chmel, na bramboru, vybírat brambory a tak. Takže do školky jsem nechodila, moje máma byla pořád v obchodě a v Praze měla malý krámek a i to na Malostranském náměstí vedle kavárny a tam vím, vzpomínám na tu, to byla stará paní babička Stařečková, tam mě šila šaty, dělala z krepového papíru na dětský karneval a ještě jsem, je mi 81 a vím, na Letný byla jedna paní, stará paní, a to jsem byla malá holka a do dneška si pamatuju, že se mnou chodila s kyblíkem na písek a měla tam v bytě, měla nádherný americký kamna, kožený křeslo a takovou vlněnou deku a mě fascinovaly ty červený obrázky, která tam byla slída na těch kamnech, ty americký kamna byly nádherní. Já jsem tam vždycky v tom křesle usnula.
0: No. Helenko, to se tak hezky poslouchalo. Umíte hezky vyprávět? Hodně jste z toho zažila, hodně jste z toho asi pak čerpala celý život. Jde to vidět. Bohužel, tak by to mělo být.
1: No ale ta komunikace není. Dneska jako já tuhle dobu moc ráda nemám. Protože to je samá kvantita, žádná kvalita. Lidi spolu ani nemluvějí. Dneska v autobuse já si sedám na kraj a seděl tam mladík a on se spal, já říkám, vy neumíte mluvit, ne, oni to mají v uších a pořád, no, ne. Já jsem ve škole, se nevytahuju, ale ve škole a všude, my jsme měli smysl pro humor a dokonce jsem měla ten Michal Tuční, ty bydleli na Letní a ten jeho starší brácha byl můj spolužák dokonce. A ještě hrál Dajánu, když jsme byli na školním výletě v 8. třídě, tak měl kytaru, hrál Dajánu na tom.
0: Teda, no, Helenko.
1: No, v rádiu, tak
0: když jste zmiňovala tu kvantitu versus kvalitu, tak ano, doba je rychlá, někdy to tak opravdu vypadá, ale já věřím, že ta poctivost, ta kvalita se úplně neztratily. Možná jsou méně nápadné, ale pořád existují lidé, kteří to poznají a ocení. A to ve všech směrech, ať se jedná o vztahy nebo o věci. Děkuju, že jste s námi vysílala, Helenko. Teď se musíme rozloučit.
1: Naschledanou.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 5 minut bude 11:30. Každý z nás byl jednou dítětem a některé okamžiky z těchhlet v nás zůstávají navždy. Který příběh z vašeho dětství byste si přála prožít ještě jednou? Vítám vás ve vysílání. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, je už tady Veronika Rakovník.
0: Veronko, povídejte, téma známe.
1: Tak, prosím vás, já bych začala tím, když jsem byla malá holka, tak jsme měli ještě pískoviště a my jsme chodili na to pískoviště a hledali jsme tam s Markem Řeřichou, jsme tam hledali vodu, hrabali jsme a hledali jsme tu vodu, takže jsme stavěli hrady a potom jsme se snažili tam dělat tunely, aby prostě ten hrad nespad, ale my jsme tu vodu věděli, že ji nikdy nenajdeme, ale prostě to bylo takový a měla jsem tam Angličáky, měla jsem tam, to bylo v takový době komunistický a to nevadí, a měla jsem policii, Lamborghini Miura a Maserati Marak. A přišla jsem doma, nevím, že maminko, já jsem je tam zapomněla. Tak jsem běžela zpátky a už mi je někdo šlohnul, už mi to... A pak jsme chodili s bratrance, jsme byli u Pardubic na Gigantě, tam jsme chodili na prasátka se dívat a mě to pořád láklo, protože on to tam jako hrozně jako nevonělo, ale mě to pořád jako bylo to příroda taky jsme chytali ryby na klacek a šli jsme na oběd, tak jsme to nahodili, dostali jsme jakoby klacek se šňůru a nechali jsme, šli jsme na oběd a vrátili jsme se s bratrancem a říkali, tak to vezmeme, tak jako on říká, já to nevyndám. Tak jsem to vyndala, chytli jsme krásnýho lína. A babička nám ho z toho lína vzala a prostě, to je ošklivý, jako prostě ho a pak nám ho udělala k obědu a my jsme se tak na sebe spolu dívali a říkali jsme, ježiš, nám to nechutná nějak. A tam jsme chodili a my jsme tam chodili, to byl mlýn a tam jezdili nákladňáky a my jsme tam chytali jako na gigant. Jmenovalo se to na Gigantě. A my jsme tam chytali myši a v tom zrní jsme se, tam jsme padali do těho zrní a to byly takový ostrý osiny. My jsme to potom byli celý od toho úplně popíchaný. No prostě my jsme vyváděli, tak pak jsme chytali, tam jsme chodili, tam byly krásný písáky, krásný písníky a tam jsme chodili, házeli žabky a stavili jsme prostě různý z písku, různý a to jsme byli sami, tam nikde nikdo nebyl, my jsme tam byli oba, jako o prázdninách, u babičky, aby rodiče měli, u babičky s babičkou. A házeli jsme žabky a stavili jsme různý z toho písku a taky jsme jednou šeli, říkám, hele Petře, teď nachytíme zajíce, hele, teď tam bude zajíc, hele, a on tam fakt byl zajíc, my jsme ho chytili, my jsme chytali bažanty, to bylo směrem jakoby na Stéblavou, tam jezdili vlaky a tam byly starý koleje a tam jsme chytali, a pak jsme chytili toho zajíce a babička ho dala do klece a už jsme se o něj nestarali, ale prostě tam jezdili ty náklady, váhy. To bylo takový obrovský monstrum. Ano, prostě babička nás vždycky s bratrancem nám, kolik nám mohlo být, takových 5-6, jsme běhali prostě po tom lese různě a prostě byla to strašná legrace, jako užívali jsme si, nevím, jestli se někomu to líbí, ale užívali jsme si to.
0: No to vypadá tak, že jste si to užívali.
1: my jste tam babička
0: pořád něco chytali.
1: A dávali v televizi, počkejte, já vám to řeknu, a v televizi dávali Pepka Námořníka a jak tam chytají s tím špinátem. Pak jsme hráli šachy, když jsem byla, a vždycky jsem byla šťastná, když mi ten bratranec se jmenoval Petr a mi dal druhým tahem mat, nebo třetím tahem mat. Já jsem vždycky měla hroznou radost, protože on měl radost, že mě porazil, to byl steklej. A prostě to jsme byli jakoby takový na samotě, ale prostě užívali jsme si to, běhali jsme, prostě furt jsme někde něco a oni o nás vůbec nevěděli, že prostě jako tak jsme se vrátili někdy, prostě, no prostě jsme si to užívali, no. Takže bylo to legrační. Takže ano. Já už budu končit. Takže,
0: člověk ráno vyběhl ven, domů se vracel až večer. Dnešní děti mají zase jiné možnosti, ale to bezstarostné pobíhání venku, hry s kamarády, tak na to mnozí vzpomínají dodnes z nás. Děkuju, Veronko, krásné to bylo.
1: Byla to sranda prostě, byla to sranda, opravdu.
0: Ano.
1: Tak se mějte krásně a děkuju. A mějte krásný večer, ať ty děti mají taky nějaký přirozený pohyb a ty hry, a tak ať si to užívají, no.
0: No ano, kde se odehrává, ale skoro celý dětský svět venku. Hráli jsme se na ulici, na louce v lese, kde se dalo, vy stále někde ve vodě, ale nějaké dobroty jste lovili. Dnes je to trošku jiné. Určitě se o tom budeme bavit i dál. Opatrujte se, Verunko, poslouchejte.
1: Můžu ještě chviličku jenom, že jsme hráli vybíjenou na silnici a že tam byla taky Hanička Zarebůcka a to byla naše pivotmanka na basketbalovém mistrovství. Byla reprezentantkou na mistrovství Evropy Hanička Zarebůcka, to je jedno. A tam jsme hráli to vybíjenou na té silnici a furt jsme chtěli být kapitánama, no hrozný, tak já už mlčím, prostě pořád na koloběžce jsme jezdili kolem baráků a furt jsme byli sami, nebo na sněhu jsme jezdili na bobech, no to bylo z kopce, prostě přišli jsme špinaví, mokrý,
0: ale šťastný,
1: jsme měli ty kombinézy, tak já už končím.
0: Veruko, zase někdy zavolejte, dovyprávíme si to. Hana Zagorová teď zaspívá Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní noční linka patří dětským vzpomínkám, které ani čas nedokázal odnést. Zavzpomínejme na radosti, sny i dobrodružství, které nás formovala. Teď vítám další návštěvu. Srdečně zdravíme. Krásnou noc.
1: Jo, dobrý den. Dobrý den.
0: No, krásnou noc.
1: My jsme byli menší, tak jsme byli na škole, sestra, spíš se školou, na výletě. A nás, byl tady poblíž takový automat na pštrosí maso. A nás napadlo, že si ho uvaříme. Takže jsme si vzali panvičku, koupili jsme si to maso, udělali jsme si ho hezky společně na chatce, dali jsme si k tomu nějaký rohlík, šunku, sýr a udělali jsme si malý hambáče s rohlíkem.
0: Mm-hmm.
1: Naštěstí se nesvařila nám chatka, takže za nás úspěch. Ano.
0: Nějaká pointa tam bude, která nás překvapí, anebo jste chtěli říct něco, co má skutečně dobrý konec?
1: No, ne,
0: já jsem si říkala, že jste se třeba spletli a nebylo to jak pštrosí maso, protože jsem teda o automatu na maso neslyšela, navíc na pštrosí. Prozradíte, v jaké městě nebo obci to bylo?
2: Vědovnici tady v Kempu.
0: Vědovnici? Na Blanensku, no vidíte to. No a vy jste na tom výletě právě teď? Pochopila jsem to dobře?
2: Ano, jsme tady ještě pořád, no.
0: A to není školní výlet. To jste jenom jako kamarádi vyrazili. Je. To bylo o té opravdu se třídou?
2: Ano,
1: ano.
0: To je pecka. A prozradíte, jestli chodíte na základku nebo na střední?
2: Na základku. 8. třída.
0: 8. třída. A z jakého města?
2: Z Brna.
0: Z Brna. No tak to si myslím, že jsou právě ty zážitky, na které budete jednou moc vzpomínat, protože si myslím, že to za to stojí. Kolik vám teda je let? 8. třída, takže kolem 13?
1: 14, 15.
0: Už. Mhm.
2: No.
0: Úžasné. A teď teda ještě nemáte večerku, nebo jak to je?
2: No, my můžeme jít spát, když chceme.
0: No to vám nevěřím. Vážně.
1: Máte
0: hodnou paní učitelku? No to asi spíš vy budete hodní, když vám tak důvěřuje. Tak to je nádhera. Jak dlouho tam ještě budete?
1: Ještě dva dny.
0: Počasí teda dneska, to vám úplně nevyšlo, ale co plánujete na zítra? Co vás čeká?
2: Lapání brouků. Je to takovej

0: terénní cvičení, no. Prostě o přírodopisu a takový blbosti.
1: Blbosti, no dobře. To je krásné. Jste šikovní výletníci. Hezky jste teda oslavili Den dětí, koupili jste si pštrosí maso, tak doufám teda, že to nebude mít žádné následky. Já určitě až někdy pojedu na moje oblíbené Blanensko, tak se tam v Jedovnici někde zastavím. Opatrujte se, srdečně zdravím vás, pozdravujte paní učitelku a ještě jednou děkuju, že jste se ozvali. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Víte, co mi teď došlo? Že vlastně vím, že v Doubravici je pštrosí farma. Takže možná, že si kluci opravdu nevymýšleli, protože to jsou obce kousek od sebe. Teď je tady Marek Ztracený, který nám zaspívá krásnou píseň Stále věřím. Doufám, že se vám bude líbit. Krásný večer přeje Jarka.
3: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli

0: V každém dospělém člověku žije alespoň malý kousek dítěte. Dnes mu dáme prostor a budeme se povídat o tom, na co z dětství nikdy nezapomeneme. Paní Naďa z Brna je s náma. Vítejte, krásnou noc.
1: No, já právě mě to zaujalo tady to téma a hlavně všechny pozdravuju, kteří nemůžou spát, vás taky. Já jsem jenom chtěla říct, že takový ty vzpomínky jako na dětství, já už mám 92 let, takže u nás to bylo tak, že od dětství měli jsme 4 roky a už se sestrou jsme měli na starosti zvířátka, kačenky, kuřátka, husy malý, housátka. Museli jsme na kopřivy a takový jako na hraní, to jsme ani toho času moc neměli. Chvilku jsme poběhali po ulici, vždycky jako jsme si pohráli s dětma na všechno možné, hlavně jsme hráli s balónkama, skákali přes švihadla, protože tehdy jako na hračky nebylo, takže jsme se dřív hrávali s těma housátkama nebo tak s nějakýma těma a jsme se jako dokonce hrávali s nějakýma těma chroustama a tak, aby jsme se zabavili. Panenky nebyly, no ale vždycky jsme si nějaký to, tu zábavu našli. No, ale bylo to jako úplně jiné. Já když jsem začala chodit do školy, tak ještě jsem psávala na břidlicovou tabulku. Žádný řešity nebyly a nic. A úkoly jsem dělala při petrolové lampičce. Takže on ten svět je dneska úplně jiný. Ale taky i my jsme se teda jako dokázali zabavit a byli to jako takový, na tom venkově to bylo krásný. Že a v zimě bylo sněhu, jezdili jsme do noci na sáňkách přes celou vesnici, protože vesnička byla taková do kopečka, takže jsme projeli vždycky celou vesnici a každý jako to dětství, já říkám, ať je to v které té době, vždycky ty děti na to hrozně rádi vzpomínají.
0: Paní Naďo, a vzpomínáte si na svou školní tašku a aktovku, jak vypadala?
1: No, měla jsem, aktovku jsem měla koženou, to mě jako nechala maminka s tatínkem ušít a v té tašce byla vlastně ta tabulka z břidlice, to bylo tak jako asi velikosti, o trošičku větší jako klasický sešit. Z jedné strany ono to bylo černý, orámovaný, to bylo to zasazený do dřevěného rámečku, z jedné strany byla černá, hladká ta jako tabulka a z druhé strany to mělo řádky. Psalo se na to kamínkem a ten byl přidělaný v tom rámu, byla udělaná dírka, tam byla přivázaná taková malinkatá houbička a ten kamínek a ta, vždycky, když se něco napsalo špatně tím kamínkem, tak houbičkou nebo hadírkou se to setřelo a napsalo se další. A mám dojem, že to jsem měla v první třídě a ještě první pololetí ve druhé třídě. No. Protože já jsem šla do školy v 33. roce.
0: Já vám něco řeknu, paní Naďo. Já jsem byla taky asi, je to asi 14 dní tady v jednom starožitnictví se podívat. Já si tam teda nikdy nic nekoupím, protože to je moc drahé. Ale jak miluju ty staré věci. Tak ona tam byla, ta historická školní tabulka napsaní z té břidlice. A je to přesně tak, jak to popisujete, včetně té dírečky na té kratší straně, z jedné strany linky, byly teda hodně široké,
1: a to mě překvapilo.
0: A z druhé hladké černé. A víte, co mě úplně překvapilo, to, jak ona byla jako v dobrém stavu, že tehdy se to udělalo asi skutečně velmi kvalitně, takže kdo si to schoval, tak by to dnes mohl používat.
1: Já jsem ho měla taky hrozně dlouho schovanou, až potom můj nejstarší syn se s tím hrával. No a jemu se podařilo na to sednout, k tomu myslím byly 2 roky nebo tak, tak to tak prasklo. A ještě tady mám svůj kufříček, ten je ze 42. roku nebo z 41. když jsem chodila jako do školy a měli jsme ruční práci, tak ten kufříček je to teda papírový, ale ještě ho mám. Jak nový vypadá?
0: To máte poklad, paní Naďo, tak doufám, no, že to jako vám nikdo nerozsedne už.
1: Tu věc schovávám.
0: No, tomu věřím. No,
1: bylo to úplně něco jiného, jak dnes. Jako to žádný jako rádio nebylo nic. Tatínek, když si chtěl přečíst noviny, tak ani na to neměl peníze, tak šel do hospody, tam si to přečetl a zase přišel dom, ale povykládal nám, co se dočetl jako. Takže ten život byl úplně jiný. No a měli jsme kravky, krávy teda, kozy, prasata, slepice, krůty, husy, kačeny, králíky, to všechno. A od dětství jsme museli chodit jako na kopřivy, na trávu, ne to jako tatínek zesekl, jako důs, jak se tomu měl. No, seno, jako dělá se potom z toho seno, ty si nemůžu vzpomnět, jetelinu. No ale chodili jsme na pampelišku a pro ty krůty to se krmilo žebříčkem a kopřivy, palavý kopřivy jsme trhali pro kuřátka, pro kačenky a pro ty housata. No a v prázdniny potom, když už byly husy a kačeny větší, kačeny ne, ale husy, jsme honili celý prázdniny na pastvu, to jsme stávali ve 4 hodiny. Maminka už nás budila a museli jsme jako jít pas husy, aby byly nakrmený, protože jak se seseklo obilí, tak jak vypadávaly ty zrníčka, no tak aby jako to nezůstalo na poli, tak ty husy to všechno zezobkávaly.
0: Paní Naďo, tak ano, svět byl úplně jiný, možná skromnější na věci, ale bohatý na zážitky a na tu lidskou blízkost. Já jsem ráda, že jste se dnes dovolala, paní Naďo. Jsme rádi, že jsme vás tu měli, ale teď se budeme muset rozloučit.
1: No, mějte se krásně a hodně, hodně zdravíčka všem přeju.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Příjemný pozdní večer všem, kteří ladíte Noční linku Českého rozhlasu. Začíná naše druhá hodina a já mám radost, že ji můžeme strávit společně. Dnes se vzpomínáme na dětství. Na dobu, kdy byly dny nekonečně dlouhé, kdy jsme si uměli vystačit s vlastní fantazí a kde radost často přinášely úplně obyčejné věci. Děkuju za všechny krásné příběhy, které už jste dnes řekli, a budu ráda za další. Co vám z dětství zůstalo v srdci dodnes? Na koho nebo na co nejraději vzpomínáte? To je téma i pro paní Janu z Brna. Krásnou noc přejeme, Jani.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny. No a já jako tak jako dítě vzpomínám, tak jako mezi sebou děti jsme si, a byla tak už vypěstovaná úcta jako kluku k holkám, a nebo třeba, když jsme měli ty svačiny, tak jsme se sešli takhle ve třídě, každý vyndal svačinu a teď na co měl kdo chuť, tak si vzal. A jinak prostě nějaký takový, aby byla nějaký vulgarismus nebo nějaký takový nás, nebo na tom úcta k učiteli, nebo prostě k tomu představenému, ale takový nějaký jako, aby jsme si dovolovali, nebo nějaký takový, to ne, to jako to nebylo. A jinak, co mě jako dítě zaskočilo, já jsem teda věřila Mikuláš, Ježíšek a tohleto, že jo. A najednou, když mě někdo řekl, že to vydávají naši, tak jsem k tomu nemohla uvěřit. Já jsem říkala, to je přeci od Ježíška, co to tam malete. A no, prostě vůbec tak jako vzpomínám, jako děti jsme si hráli mezi sebou nebo takový, ale nějaký takový, aby jsme si ubližovali nebo co, nebo když měl někdo zlomenou ruku nebo něco, tak jako úctu, nebo snažili jsme se pomáhat nebo tak, nebo ke stáří, ale nějaký takový, jako my jsme byli, jo, zlí, to ne.
1: Jani, a to říkáte, protože máte pocit, že dnešní děti jsou zlé, nebo jak to myslíte?
2: Dnešní děti to normálka, protože ta, jako by řekla, elektronika, to šlo o počítače, to šlo všechno dopředu. Já vím třeba, že se mých mladých ptám, nebo tak, oni mě jako raději, že jsou na tohle, to jsou jako, nebo z mýho pohledu jsou na tohle to lepší. Jo. Já jsem tohle tomu už trošku jako, no, zabustala, ale tak jako na některé ty věci, tak, nebo na tom modernější, tak se přiznám, už jsem starší na to.
1: Jani, já jsem se bavila nedávno s jedním tatíkem a ptala jsem se na neřesti jeho puberťáku, protože on má tři puberťáky, trojčata. A já jsem říkala, tak co, už jako chodí někde za roh, za školu kouřit, a víte, co mi řekl? A on řekl, kéžby Jaru chodili kouřit a měli by tu cigaretu v té ruce. A on řekl, to by mi vadilo míň než ten mobil, protože tehdy to bylo takové jako rošťáctví, jo, že si zkusili někde popotáhnout a potom prokašlali půl dne. Ale že ten mobil z ruky pak už nepustí.
2: To bylo zajímavé.
1: Přirovnání.
2: Že takhle, když jedu, já jsem z vesnice a děti fakt a fakt na ten mobil jsou závislá, nebo já bych řekla, už si to jako bez toho nedovedou představit nebo nějak.
1: Jani, a řekněte mi, jaká pohádka se u vás četla doma pořád dokola? Pamatujete se na to a měla jste tu knihu třeba dlouho schovanou? Nechala jste ji třeba svým dětem?
2: Jo, ale takhle třeba odboženě Němcový, kocour, bikéš, já nevím, když si vzpomenu, vernelovky, dobyty a takový, jak hodně se četlo, jako dost se četlo, no. To jako musím říct, že jako to bylo jako čtení, to bylo jako fajn a ilustrace a takovýhle tyhle ty věci, no. Nebo nějaký čárání po knihách, nebo to, no, to vůbec neexistovalo. Kniha to prostě bylo jako nějaký takový, jako, no. Mm-hmm. Takovýhle tyhle ty věci, no.
1: Dobře, Jani, děkuju, že jste teď s námi chvíličku vysílala Noční linku.
2: A mějte se moc a moc dobře.
1: I vy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vzpomínáte si na místo, kam jste jako děti utíkali za dobrodružstvím? Právě takové příběhy dnes patří do Noční linky k našemu nočnímu povídání. Tak volejte.

0: Moc hezky se to poslouchalo a možná, že právě tato písnička patřila k dětství někoho z vás. Právě o něm si totiž dnes povídáme. Včera jsme měli Den dětí, bylo 1. června. Kdo je s námi právě teď, kdo s námi bude vysílat noční linku?
1: Krásný večer, tady Magdalena.
0: Magdalenko, dětství je země, ze které si každý neseme jiný poklad. Na jaké vzpomínáte vy? Já povídejte.
1: Já vám moc děkuji za tohle téma, protože jste mě vrátila do mého dětství, který byl kouzelný. Já už jsem z toho tady něco říkala, ale ráda si zavzpomínám, protože se blížej prázdniny a přijedou pravnoučata. My nechceme, aby se děli u mobilu, takže jim vymýšlíme různé akce a hlavně občas chtějí vyprávět, co my jsme dělali v dětství. Takže já mám krásnou vzpomínku na prázdniny prožitý na Plzeňsku, kde byli prarodiče, nebo takhle rodiče, jak maminky, tak tatínka. A my jsme chodili z jedné čtvrtí Kazmějov se to jmenovalo, do druhé přes les. A byli jsme tam taková parta dětí a užívali si to tam potom i naše děti, jako děti mýho bratra a moje dcera. A dědeček, který přišel z koncentráku, tak byl velice po několika letech hned pracovitý. Měl dvě obrovské zahrady, kde byly ovocný stromy, takže jsme tam chodili od prvních dnů prázdnin, česat třešně, jablka, meruňky, no všechno možné ovoce, které pak naše maminky a babičky zpracovávali. A my jsme vždycky, když bylo potřeba, chodili i do lesa na borůvky, na brusinky. Já jsem tady třeba neviděla brusinkový rostlinky snad 30 let tady v tomhle kraji. A s dětma jsme stavěli v lese si pokojíčky, tím, že jsme si dělali hranice z jehličí, různýma hadříkama jsme to zdobili. Měli jsme takový šelijaký panenky, oni třeba neměli ručičku, nožičku, ale nám to stačilo na hraní. A chodili jsme zvírat na pole klásky, to nás vedli zase i rodiče, aby jsme udělali nějakou činnost pro tu ves, pro to jejich zemědělství, tak jsme chodili i na Makovice zvírat a myslím si, že jsme měli a chodili jsme se skačenama a zůsama koupat za dědečkou zahradou, byl takový kačák, kde byl samý jíl, takže jsme přišli večer domů ušpiněný, ušmudlaný. Babička nám dala vaničku v pumpě, tam nastavila hadici, ostříkala nás a vůbec nám to nevadilo, že to bylo studený. Běhali jsme tam mezi výtrusy kachen a husí a sletic. Dědeček měl obrovský úlí, tak jsme pak stáčeli med. Teď zavřu oči a vidím ten krásný černý. Ježiši, to bych si tak dala chleba s másem a s medem. Což už dneska tady ani není vidět. Prostě taková.
0: Chutnalo by to jinak, stejně.
1: A myslím si, že jsme měli určitě hezčí dětství než ty naše děti a vnoučata, že sedět u mobilu, tabletu, že, nebo i u televize, že to není všechno.
0: To určitě ne. Jiné to je. To je pravda. A řekněte mi,
1: ano?
0: Kolik máte fotografií z toho dětství? Toho bylo vážně?
1: Ano, dost. Možná, že jsou dvě, které toho mají víc. Mám dva albumy.
0: Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
1: chtěla jsem být asi paní učitelka, si to myslím. Taky jsem začala studovat pedagogickou fakultu a pak jsem se z velké lásky vdala.
0: Takže jste nedostudovala.
1: Ale nelituju toho, protože každý zaměstnání mě něco dalo a celý život jsem dělala do sportu a jako prostě si myslím, že jsem jako nic nezanedbala, ale po těch dětech toužím stále a když vidím děti ze školky, protože máme kousek za domem jednu školku a ještě na druhou stranu další školku, tak dost často školka chodí dětičky kolem nás, tak se zdravíme, že si zamáváme, že se pozdravíme a je to krása ty naše děti.
0: To se hezky poslouchá.
1: Ta láska mě dětem neopustila doteďka na to, že miluju svoje vnoučata, pravnoučata a že miluju i, protože tady nemám, tak miluju vnoučata, pravnoučata svých kamarádek a protože už jsou to taky babičky, takže vždycky říkají, ale nekrať nám děti, protože děti volají, my půjdeme se těma kde.
0: No to věřím. Vy budete laskavá teta nebo babička, nevím, jak vám říkají ti kamarádi ostatních, ale to je také vzácné, bych řekla. Tak děkuju, paní Magdalenko, poslední otázka, jestli dovolíte. Jak vzpomínáte na chutě vašeho dětství? Zkuste nám říct v jedné větě jedno, dvě jídla, které se vám vybaví, když se řekne dobrota dětství.
1: No já doteďka mám českou kuchyni, pochopitelně. Nejlepší byly maminčiny bramborové placky, které dělala normálně na kamnech, protože u mých rodičů a prarodičů se topilo i v létě, když se vařilo, tak v kamnech, která se šetřilo elektrikou, ale protože jsem měla manžela Slováka, tak jsem se naučila halušky. Takže teď jídlo číslo jedna jsou halušky. Ale musí tam být dobrá brinza a dobrý špek.
0: Moje řeč. Magdalenko, děkujeme za vaši účast v Noční lince. Bylo to hezké setkání. Ať se vám daří, zůstávejte ve zdraví.
1: Díky vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm, 22 minut po půlnoci. Některé vůně, písničky nebo fotografie nás během okamžiku vrátí do dětství. Co spolehlivě otevírá vaše vzpomínky na ty nejkrásnější roky života? Krásnou noc přejeme, vítejte.
1: Tady Marie Dobříš. Já bych chtěla říct, že prostě kdo měl hezké dětství, tak měl potom krásný už celý život. A já jsem žila vždycky někde v činžáku a tady nás bylo dětí jako smetí. Tak když jsme byli menší, hráli jsme si na sochy, školku se švihadlem, školku s míčem, já nevím, Honzo vstávej a takové věci, ale když jsme byli větší, tak jsme se rozhodli, že budeme takový dobrý, jako byl Timur a jeho parta od Gajdara. Takže my jsme jako chtěli někomu pomáhat, ale ono tady nebylo komu. Oni třeba štípali dříví a tady bylo ústřední topení. Tak jsme aspoň dělali ráno rozcvičky, dělali jsme výlety do lesa, hráli jsme na šipkovanou a takové věci, ale jednou třeba jsme došli asi až 4 kilometry od Dobříše a potom teda jsme šli po silnici zpátky domů, tak bylo to tak v roce 53, 54 a představte si, že nám zastavil, aniž jsme stopovali, pán, který jel s koňma a se žebřiňákem a zeptal se, jestli nechceme svíst. Tak jsme samozřejmě chtěli a to je byl nezapomenutelný zážitek, že jsme seděli na tom žebřiňáku, nohy nám visely dolů, pán nás dovezl až do Dobříše. Tak to bylo strašně pěkný. No. A jinak pohádky, když jste se ptala lidí, tak já milovala pohádku, ale já nevím, jak se to jmenovalo, jestli Zimní královna, jak tam byl Kály a Gerda a tý Gerdě, jak spadly ty střípky do oka. A pak jsem my s maminkou, jsme si zpívali, jako v posteli, když si ke mně sedla večer, písničky od A, od B, od C, od D, od E, F a tak dále. Aha. A to mi vadí, že dneska to děti vůbec neumějí. A když je nějaká soutěž, tak opravdu ani ty třeba třicátníci, čtyřicátníci nevědí třeba za našich mladých let býval svět jako a prostě oni to nevědí. Takový jednoduchý písničky a to mi docela vadí, protože umějí anglický, umějí všechno možný, ale lidový český písničky ty jako už se nenosejí. Tak to jsem
0: paní Marie, řekněte, jakou jste měla přezdívku? Říkali vám nějak?
1: Říkali, to vám řeknu. Já jsem se jmenovala za Svobodná Hudcová, jako Hudcová. Tak mi říkali Hucina.
0: Hucina?
1: Hucino, no a s tím jsem si užila. Pak jsme třeba už jezdili s dětma na plavání a tam byla taky jiná paní ředitelka. Říkala, hele, mohli bychom si tykat, veď? Já pám, no, mohli. A ona povídá, ty jsi Lucie, veď? Jak slyšela to Hucina vždycky, tak myslela Lucina, jo. Tak ty jsi Lucie, tak já jsem Jana, já nejsem Lucie, jo. A víte, že mi to zůstalo od 4. třídy i po celou vysokou školu, protože tam šli spolužáci a zůstalo mi to do dnes. Když máme srazy, tak jedině Hucina. Tak.
0: To je dobré. A jaký byl váš největší dětský strach? Bála jste se něčeho?
1: Já nevím.
0: Duchové, strašidla.
1: To ne, to jsem se nebála. Jako, ale jo, počkejte jedno, my tady se byčme u hřbitova. Je to teda starý židovský hřbitov. A na tom hřbitově tam byla taková zeď, která tady byla ze strusky, protože tady byly ve staré hutě. A ty kluci jako z té naší party tam jednou šli dělat strašidla. Oblíkli si bílý prostě radla a lezli potom po té zdi. Ale víte, nám to přišlo strašně k smíchu, jo. Takže my jsme se nebáli. Oni se těšili, jak nás vylekají.
0: Jste měli prostrach uděláno.
1: No, to teda opravdu. No, my jsme si, to dětství bylo tady úžasné, opravdu. Škoda, že už lidi nejsou. My jsme dělali i ráno rozcvičky. No, bylo, protože nás tady bylo hodně těch dětí v domě. A všichni šli, řeklo se ráno v 6:30 před barákem a šli jsme cvičit, no. Tak, protože do školy jsme museli odejít v 7, my bydlíme dál od středu a od škol, takže bylo to hrozně pěkný, no. A víte, že na to strašně vzpomínám, a moje švagrová, ta o mě říká, že jsem stádní člověk. Což vy asi nepochopíte, ale že mám ráda vždycky kolem sebe nějaký stádo. Čímž myslí, že mám kolem sebe ráda hodně lidí. A to mi zůstalo od toho dětství až do teď. Tak.
0: Tak to je dobře, být ve společnosti je zdravé. Děkuju, ano. Paní Marie, že jste teď s námi trávila čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme tak, krásný zbytek noci, naslyšenou, taky
1: děkuju,
0: dobré ráno. To už se blíží, za 1:30 máme 2. června.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou vzpomínky, které s přibývajícími roky neblednou, ale naopak získávají na hodnotě. Právě o takových chvílích si dnes v noci povídáme. Teď to bude s paní Miluškou. Odkud voláte noční linku Českého rozhlasu?
1: Dobrý večer, paní Jaruško, z Ostravy Zábřehu.
0: Z Ostravy. Tak povídejte, dětství jste trávila právě tam nebo jinde?
1: Ne, dětství jsem trávila kousek v Ostravě, Zábřeh je tady, jako Ostrava Zábřeh, a dětství v Ostravě jedna. No, a na co si vzpomínám? Tak nejvíce si vzpomínám na rodiče, když chodili na ples, nebo takové možná, jak jsou dneska, taneční zábavy. A vždycky nám přinesli zákusky, přinesli nám takové ty čepičky, jak jsou na plesech. No, tak to jako bylo nejkrásnější. To jsme se vždycky těšili s bratrem. Ráno už jsme vstávali brzy, rodiče ještě spali a my už jsme si dávali zákusek a tak. No, pak dále vzpomínám, to je dobré téma, protože jsem si všechno připomněla, kdy jsme dělali vaječinu před domem, byli jsme dva domy, jeden dům měl vchod, 6 partají, druhý vchod, 6 partají, naproti také, ano. A my jsme se všichni znali a dělali jsme, rodiče nám udělali táborák, dělali jsme vaječinu, jako někdo donesl vajíčka, někdo donesl špek, někdo donesl, nevím, chléb, hořčici a tak dále. No bylo to moc krásné. Také jsme dělali pečoky, to už málo kdo děti, možná ani moje děti, ale tak moje ještě, jo, protože manžel chodil do turistického kroužku a tam oni taky dělali takové věci.
0: Pečoky jste říkala? Pečoky?
1: No, pečoky. No, to jsou brambory, když byl oheň, když se dělal oheň, třeba ta vaječina, a pak se ještě tam hodili brambory. A u nás se tomu říkalo pečoky, říká pečoky. Ty brambory se upekly v tom ohni a měly takovou černou, sice ta slupka se nedala jíst, no, ale jako ten vnitřek, a bylo to moc dobré, moc dobré. Ani jsme k tomu nic neměli jiného, jako že by někdo řekl. A když jsme to ještě tahali z toho ohně, jo, tak jak to bylo horké, tak se to nedalo ani chytit pořádně, ale tak nám to spadlo na zem, no to nevadí, tak se to ofoukalo a snědlo, no. Takže tak, pak jsme měli ještě, jako holky jsme měli panenky, takové malinké panenky a takové malinké.

0: chlubila se, co, která ušila. No prostě fakt bylo to moc krásné. No a když jste říkala o těch knihách, tak já jsem dostala knihu, jmenuje se to Strom pohádek, do dneska ji mám. Je sice ve sklepě, jsem si říkala, že si ji někdy přečtu, ale bohužel jsem se k tomu ještě nedostala, ale jsou to moc krásné pohádky. No a sousedka ta zase měla knihu o čertech, tak nevím proč, ale mě to bavilo, tak jsem to, protože tam byly i obrázky, takže to bylo taky moc pěkné. No a jinak jako, nevím, no, plno věcí, co dnešní děti vůbec ani neznají. Jak už to tu bylo řečeno, jenom ty mobily a počítače. Ty počítače ani už moc ne, protože dneska ten mobil nový má, jako to máte jako malý počítače. Takže tak, no. Já si myslím, a to se zeptám vnuku, ale myslím, že oni vůbec ani ty pečoky neznají. Ale říkám, je to moc dobré téma. Naschovávanou rodiče s námi hráli. Dneska rodiče vůbec jako si s těma dětma nehrají. Oni mají také svoje, ano, pracují, mají i dvě práce, někdo i tři a vůbec nemají na ty děti čas, jo. Ale já musím říct, že můj syn má čas na děti, chodí sportovat, vnučka hraje fotbal, starší vnučka hrála fotbal, vnuk hraje fotbal, takže mají čas, no a další syn taky má syna, tak taky jako se mu věnují a jezdí na kole, jezdí túry. No prostě můžu říct, že jo, že se věnovali, ale my jsme se taky dětem věnovali. My jsme jezdili ven s nima k vodě a tak dále, takže naše děti nějak neznají už třeba ty pečoky, jak říkám, ale znají jiné věci, protože jsme jezdili hodně, jsme měli příběh a jezdili jsme jako na dovolenou a když jsme tam byli někde třeba už 3 dny u vody, i když to bylo u vody, tak děti už chtěli jet dál, nechtěli být na jednom místě a prostě hodně jsme jezdili do Ludmírova, hrad Vouzov, moje děti viděli každé léto, protože jsme tam jezdili i pátek, sobota, neděle, jo, nejenom v létě, takže...
1: Miluško, no vy byste povídala a povídala, to je nádhera, tak to má být. Já jsem moc ráda, když se dokáže vymyslet takové téma, které vás chytne, a to dětství, tam jsem věřila, že to půjde. Moc děkuju, tak nakonec na tom nejsme tak špatně, vaši synové se dětem věnují. Já myslím, že je spousta rodičů, nikdy hlavně nevidíme za ty zavřené dveře, jak to tam funguje. Ale jsem ráda, že jste otevřela i to téma, že ano, ten čas, který dětem věnujeme, je důležitý. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
0: Paní Jaruško, je moc důležitý, moc, aby rodiče se věnovali dětem, víte? Protože potom, když jsou starší ty, nebo mají svoje děti a rodiče se jim nevěnují, tak ani oni moc nemají jako...
1: ani oni moc se
0: těm dětem nevěnují, když potom mají. Tak si mějte hezky, přeji vám dobrou noc a hezké ráno všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To dnešní téma je jednoduché, ale přitom velmi osobní. Naše dětství. Co vám z těch let zůstalo v srdci dodnes? Ptáme se také paní Lídy z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Děkuji, paní Jaruško. Já jsem ráda, že jste mě přijala. A já bych také chtěla říct něco ke svým vzpomínkám z dětství. Já, když mě bylo tak 4-5 roku, byly Vánoce, plno sněhu kolem dokola, mý krásný smrček v pokoji. A já si sedla pod ten smrček a tak jsem si ten stromeček prohlížela. A najednou se mě tam dole zalíbila taková krásná, barevná, skleněná bánečka. No co myslíte? Já myslela, že je to čokoláda, tak já jsem si ji chytla, rozkousala jsem. Teď přišla maminka, teď viděla, že mám plnou pusu. Škodápek nebo co to je z jeho skla, tak honem do kuchyně vypláchnout pusu a tak dál. Takže to byl můj první stromeček a panenka pod něm, krásná hadrová kaučuková hlavička. A dále, když jsem byla větší, tak jsme stromeček už zdobývali, bylo nás 5 dětí, ale ze začátku jsme byli jenom 3 holky po sobě. A měli jsme domek na vesnici v Senici. A já, když jsme se tak dívávali přes ty malá okénka, plno sněhu kolem dokola a teď jezdili saně, koně, koníček, pán seděl na tým, bobku, já nevím, jak se tomu teďka honem řekne, a za něm měl připoutaný takové véčko dřevěné, které ten sníh odhrnovalo. A ten koníček to táhl a zvoneček mu zvonil pod krčkem a tím odhrnoval sníh. Takže to véčko odhrnovalo sníh po boku silnice, takže byly hromady sněhu. Sníh byl potom takový uklouzaný, protože jezdilo málo aut nebo skoro žádná. Takže my jsme si na té silnici i bruslili, protože to bylo hladonké. A mývali jsme takové kačenky, ty se dali našroubovat na každý papuč, prostě na každou obuv. Potom kluci ze Sokola, měli jsme hřiště před našem. Ten sníh odhrnovali a udělali plochu na kluziště. Takže tam jsme si bruslivali, vždycky chytli ty kačenky a tam jsme si je našroubovali. Přišli jsme domů, stařenka nás už vyhlížela, tepláky mokré, honem děvčata, vyskočte na pec, my jsme měli kachláky, tak jsme se sušili na peci. Potom jsme taky na Mikuláša s klukama se oblékali a chodili jsme, sazema se kluci natřeli, chodili jsme po silnici, po celé vesnici, takže vzpomínky byly pěkné. Dále jsme v létě skákali přes potok, s klukama jsme chodili. Kluci chytali půlce do sklenic a my s něma po potocích, potom ve splavu, skákali jsme pod splavem ve vodě, kočičky jsme trhali po stranách potoku, mlýn tam byl, tam jsme měli takovej rybník, tam jsme chodili jako na kluziště. No, zažili jsme plno věcí krásných. Na pole jsme chodili, jak paní říká, teď ty brambory opečené, tak to se vytrhalo z brambor to chrastí a to se dalo na velkou hromadu a do toho jsme házeli ty brambory, zapálilo se to, v tím jsme si je opékali, no byly horké, to je samozřejmě od popela. No, měli jsme všelijaké zážitky. Já jsem hrávala ochotnické divadlo od 5. třídy až do 18 let. V 5. třídě jsem dělala sněhurku, pak jsme měli strakonického dudáka, krále ječmínku, pak bylo okno v domě. Tam jsem dělala pokojskou, začala zrovna písnička od Jejda. Včera neděle byla od Pavlíny Filipovské, já jsem uměla zpívat. Já říkám, já se budu stydět, já to nebudu umět zaspívat. No, ale všechno se zvládlo, na pole se chodilo, na řepu mamince pomáhat, do kravina, protože nás bylo 5 dětí, doma jsme měli prasátka, plno drůbeže, na kopřivy, na pampelišky, na všechno jsme museli chodit, na klásky také. No, měla jsem spoustu zážitků. Knížky, stařenka nám na vrchu po schodech, když jsme šli, říkali jsme tomu komora, ona tam měla svůj pokojíček, malá kamínka na uhlí, na dřevo. A tak nám četla také o té zimní královně, jak Kájovi ty střípky skla vletěly do očí, Gerda ho vysvobodila, skleněný vrch, knížka nádherná, krásná. No, spoustu zážitků jsem měla. Tak jsem se vyspovídala.
0: Krásně jste se vyspovídala. Vy jste to říkala tak poutavě, že jste nás úplně přenesla do toho vašeho dětství. No. Já jsem úplně nadšená z vašich příběhů, které jste s námi dnes sdíleli. A moc děkuju i vám, paní Lído.
1: Já vám děkuji, paní Jaruško. Ještě jsem nikdy nevolala a tak to zkouším tady od 4:15. Jsem ráda, že jsem s vámi mohla hovořit. Mějte se moc krásně.
0: Tak byla to úspěšná premiéra, paní Lído.
1: A dobrou noc.
0: Telefon děkuji uložte vám a zase se ozvěte. Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám za všechny vaše telefonáty, vzpomínky, příběhy i zamyšlení, o které jste se s námi podělili. Bylo mi potěšením strávit s vámi i tento večer. Přeji vám klidnou noc, příjemné probouzení do nového dne a hlavně dostatek zdraví, pohody a lidí, se kterými je vám dobře. Naslyšenou příště se těší Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drženě jakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak. To je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padlí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá, o ten rov nízký tak mnoho, všecko chová. Dej mi, děvenko, ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Myslí mírem znova leděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebortův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédly se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles.
8: Že by snad přece.
7: Fricku, co to děláš? Tady buď.
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští, nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnáziem. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju. To musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde. Může vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvuje sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentům. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, je filozofií.
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ozduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám. A samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec k šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půvab přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky v Lídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové. Své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se sólisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy, vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winklář v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Preiss, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si ji zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu při práci pro vědu, jak se

0: už jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto.
1: Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tak a teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
1: Drožku,
2: tady vašnosti. Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
1: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
1: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
1: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
1: Neděle?
2: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
1: Protože je tu se slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně pod pinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí jít zapat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
3: Blázníte, člověče?
4: Nebo jste opilí?
5: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
5: Tak poté, všetci čtyři.
0: Kolem se shromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
6: O co jde? Samé.
5: O co jde? Nač chce mít číslo?
1: Nechtěl jsem vaše číslo.
5: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
1: Nezapisoval jsem si je.
5: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
5: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene tři svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté!
0: Tu mrštil drožkař se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec

0: vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
1: Kde je strážník?
2: Pod pumpu s nima!
3: Pitrové, udavači!
4: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Davsna dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž v zeleném kabátě.
5: Co ten poprask?
2: Jsou to špiclové.
4: Není pravda.
5: Tedy nejste, opravdu ne.
4: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
5: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se ustávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začet toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní pickwickovci přikvačili v zápěti.
5: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy polínci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na tři facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
5: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
2: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
5: A, komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit pětku, to nejde, nedá se nic dělat.
4: Promiňte, pane, já a moji tři společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
5: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
4: Nějaká zavazadla, pane?
5: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Vyjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
5: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. Pět dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova, okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme, taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
4: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
5: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
4: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
5: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
4: Tady přítel, pan Snodgrass má silné básnické sklony.
5: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
1: Byl jste svědkem té slavné události, pane?
5: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
6: Winkle, Nathaniel Winkle.
5: Sportovec, pane?
6: Tak trochu, pane.
5: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
6: Teď právě ne.
5: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
4: To je pravzvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
5: Mil rád, pane, mil rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
7: Tapman, Tracy Tapman.
5: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
8: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
5: Prima, děvče, pane.
7: Velice.
5: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
7: Byl jste ve Španělsku, pane?
5: Žil tam věčnost.
7: Mnoho úspěchů, pane?
5: Úspěchů? Ha, tisíce. Don Bolarofičik, Grant, jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan, Dona Kristýna zoufalá, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Boláro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
7: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
5: Mrtva, pane. Mrtva.
7: Oh.
5: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
7: A její otec?
5: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
1: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
5: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
8: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
6: Zůstanete tady, pane.
5: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
8: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
4: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
5: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
8: Načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
4: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
1: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
6: A byl bych rád viděl jeho psa.
8: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic. ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk. A oči se mu zalily slzami.
9: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu.

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.